Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky,

aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Les Défenses rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman

následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůjí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra s skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Dešť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růže k vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaroub, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráků. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilénovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený, ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne.
1: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva. Jinak, co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: Obchodního centra.
1: No, určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu, a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že to se možná takovou pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, je to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat, víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohle to přicmrdávat, a dobře, tak řekněme přicmrdávat, no ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
4: Zavolej Černoch.
3: Karle!
4: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
4: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrč ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
4: Karle, dělej ze sebou něco.
5: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
4: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
4: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
4: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
4: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
4: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
6: Vypadáte prostě. Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co, přijel jsem ze Skotska.
6: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský? Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo. Budeme tančit.
6: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
7: Ale ze Skotkama jo, snad.
4: Tak si nějak dohodněte.
5: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
6: Ne, garderoběři.
5: Nenapadat.
4: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
6: Jo.
7: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takovéto seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
6: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina. Tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
6: No tak to už vůbec ne teda.
7: No tak děvče, no.
6: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
6: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten po... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
6: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Wimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Wimr dal. No to, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, no, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, ale já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Mě by to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Wimr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Humola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže nadřel jsem to prostě, no.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo.
4: No.
3: Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano,
3: dobře.
4: No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: No. Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já už nad Vltavou, zdravím vás, pánové,
3: oba. No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne, bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, pohodné a Peťo, já vás zdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já si myslím, já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem
4: tak
3: si
4: jo,
3: to.
4: Děkujeme.
3: Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nashledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak
9: to, vlastně?
3: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka Taneční.
10: Tak to bude výborný.
3: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
12: Ano.
11: A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
12: Jo.
11: Jo? Čili já jako sedím, jo?
12: Jo.
13: Smím prosit.
11: Cože, co?
13: Smím prosit.
11: Co? co se?
10: Smím prosit.
11: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
10: Aha, jo, zahle. Smím prosit?
11: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo,
10: ano.
12: S dámou.
10: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
10: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
10: No jak pokračujte, já už dál
11: no,
10: nevím.
11: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Aha. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
10: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dá, třeba něco.
10: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Já... Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Ještě jednou podívejte.
10: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
10: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Já vás taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: I Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No, výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: Děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý
2: to se nezapomene.
0: A samozřejmě,
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jak k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je docela
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardo Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
0: Celé spektrum.
2: Takže... No, opravdu, ani, abych na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu, tam samozřejmě byl. Ano, ano.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce, jenom lehce hypochondr, ale není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno? Hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ani ne, jo. Nespomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou nám říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začalo to, tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi. Petr Novotný nebo Spejbl a Hurvínek. Dobré odpoledne.
3: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
2: My vás.
3: Zdravím Petra a Pavla.
2: Díky.
4: Dobrý den.
3: Teď to vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom ten schodat křesní kmen Petra a Pavel.
2: Děkujeme. Jsme tu všichni.
4: Samozřejmě, díky.
2: Povídejte.
3: Tak si dáme Petříka.
2: Mm-hmm. Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
2: My vás.
5: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zařadonil, ale i kdyby nezařadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
6: Je, ty máš dobrý vkus.
2: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
6: Díky.
2: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky,
4: ano,
2: že?
4: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
6: Takový tatu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
4: tak je to pravda, no, hurvaj. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
2: Nazdárek, dobrý den.
7: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
2: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Já bych si přála toho Hurvínka.
2: No dobře, píšeme si hlas.
6: Lida má taky vkus.
8: On je hodně šikovný.
2: Tak jo, děkujeme.
6: Děkuju.
2: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
6: No jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
2: Dobré odpoledne.
9: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
9: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
2: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
6: No, jsem nevyhrál.
2: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
6: A já to Petrovi přeju.
2: Jo.
6: On je taky docela vtipný, vytaťuldo.
4: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
2: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
10: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nima já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na hen tam, nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunety, jestli jsou to dobrý chalani. To neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svíni, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
4: A
2: Hurvínkem souboj.
4: Taky.
2: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prýma, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: Děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla, o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko, pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: I vy, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych se ptala Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Ale Lustvisiák je taky dobrý.
1: Že jo, tak si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě strašně důležitá, ale tak je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čem máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Nemocná?
6: Ne, líná.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Já jsem... Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrajte, sestři, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi,
8: prosím,
7: já nejsem si...
8: To nevadí.
7: Já mám syna v písku. On je
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, čeho Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Podle šéfů České televize a Českého rozhlasu by obě média musela kvůli změně financování omezit výrobu. Nábřeží Volyňky ve Vimperku bude mít veřejné osvětlení. V Jindřichově Hradci mají samoobslužný box sportovního vybavení. Dnešek bude na jihu Čech oblačný s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak poté, co vláda schválila návrh na převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
3: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
4: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
3: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
5: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
3: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Ve Vimperku tento týden začnou práce na vybudování veřejného osvětlení na nábřeží Volyňky. Město do stavby investuje přes 2 miliony korun. Světla přibydou podél stezky, ale i v okolních lokalitách.

0: vysvětluje mluvčí radnice Milan Brabec.
1: Vybudováno bude celkem 21 stožárů, a to nejen podél stezky, ale pokryje odbočku chodníku k autobusovému nádraží a také úsek mezi mostem u centrálního parkoviště k ulici Pražská. Veřejné osvětlení podél stezky bude záměrně vedeno na straně blíže řece, aby do budoucna nekomplikovalo případné rozvojové aktivity na přilehlé louce, kde se dnes nachází dětské hřiště a také výsadba stromů.
0: V Jindřichově Hradci mají samoobslužný box sportovního vybavení. Umístěný je u městského hřiště v parku pod gymnáziem. Zájemce složí finanční zálohu a box otevře přes mobilní aplikaci. Pokračuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
2: Díky této novince si mohou návštěvníci sportoviště kdykoliv zapůjčit potřebné vybavení a okamžitě se pustit do hry nebo cvičení. Aktuálně jsou k dispozici míče na basketbal, fotbal, volejbal, sada na stolní tenis, petank, frisbee, badminton a tenisové vybavení.
3: Počasí.
0: Jih Čech je polojasný, od západu ale bude přibývat oblačnosti. Odpoledne a večer bude ve znamení velké oblačnosti s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů. Biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici 154 u Horní Stropnice na Českobudějovicku, je tam odstavené nákladní auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 5 hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 16. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Kapela Turbo dohrává 9 minut po 5 hodině. Dobré ráno, dnes už je úterý 16. června, do konce roku nám zbývá pouhých 198 dní. Svátek dnes mají Zbyňkové. Zbyněk to je jméno slovanského původu, které vzniklo zkrácením slovanského jména Zbyhněv, které se dá vysvětlit jako ten, komu zbavuje hněv a případně také posilující hněv. Tak Zbyňkům k svátku všechno nejlepší. V roce 1426 husité drtivě porazili vojsko svaté říše římské v bitvě u Ústí nad Labem. 16. června roku 1471 Vladislav Jagellonský byl prohlášen českým králem. V roce 1891 se v Praze zřítil balón Kysibelka, který byl vypuštěný během jubilejní zemské výstavy. Ta tříčlenná posádka přežila. A ještě vzpomeňme rok 1999. To český tenista Petr Korda ukončil kariéru turnajem ve Wimbledonu. 16. června roku 1991 zemřela ve věku 81 let herečka Adina Mandlová. V roce 2006 zemřela jazzová zpěvačka Vlasta Průchová, bylo jí 79 let. V roce 2012 zemřela herečka Jaroslava Adamová, té bylo 87 let. A ještě vzpomeňme také rok 2018, to zemřela herečka a divadelní pedagožka Gabriela Vránová, bylo jí 78 let. 16. června roku 1966 se narodil Jan Železný. To znamená, že tento bývalý atlet, oštěpař, který bývá považován za nejlepšího oštěpaře moderní éry a je také držitelem 3 zlatých medailí z roku 92, 96 a 2000 a jedné stříbrné medaile z olympijských her z roku 1988. Mimochodem Jan Železný je také trojnásobný mistr světa z roku 93, 95 a 2001. Tak právě Jan Železný má dnes 60. narozeniny. No a vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, pro všechno nejlepší. A hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 4:45, máme pro vás informace o počasí. Dnešní ráno je poměrně chladné, v noci bylo jasno nebo skoro jasno, k ránu od západu přibývá oblačnosti a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia a na horách mezi 8 až 5 stupni, ale bylo i méně stupňů, za chvilku se k tomu dostaneme. Přes den nás čeká zvětšená oblačnost, odpoledne srážky. Ráno bude polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer bude velká oblačnost, lokálně s přeháňkami anebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze západních směrů, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je i dnes na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. No a podíváme se hned pro také na SMSky. V Kamenici nad Lipou je skoro jasno, bez větří a 5 stupňů, pohodové úterý přeje Věra. Věro, děkujeme, do toho chladu zdravíme. V Praze je, respektive téměř jasná obloha, je nad Prahou, je 11 stupňů a bez větří, píše a příjemný den přeje všem Josef. Josefej, vám děkujeme za zprávu a ještě to mám také SMSku z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě po ránu je jasno a 3,5 stupně. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme za zprávu a do té zimy, nebo na zimy a do toho chladu vás tam do toho Vyššího Brodu zdravíme a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Po Martě, Medě, Formanovi a Verichovi právě dnes uvede letní scéna muzea Kampa další představení věnované významné české osobnosti, a to Tomáši Baťovi. Právě o něm bude jejich první muzikál, jmenuje se Klan Baťa. Podrobnosti o něm nabídneme za chvilku po písničce.

0: Tomáš Baťa sice uměl vyrábět boty, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jestli uměl také třeba zpívat anebo stepovat? To se totiž ukáže na letní scéně Muzea Kampa, kde dnes poprvé ve svém muzikále Klan Baťa představí i další členy rodiny známého obuvníka, který by letos oslavil 150 let.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tím nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožili na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vericha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: A mu střídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V německé postupy mi dneska pyrotechnici plánují zneškodnit 250-kilovou bombu z druhé světové války. V bezpečnostním kordonu kolem místa nálezu je i hlavní vlakové nádraží. To bude proto na čas mimo provoz. Omezené budou i některé tramvajové a autobusové linky. Z centra města se musí evakuovat asi 6,5 tisíce lidí. Do Českých Budějovic míří Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty. Od zítřka do soboty zaplní park u Malého jezu městečko s provazochodem, tanečníky a herci. Po loňském prvním ročníku zaměřeném na dospívající letos přehlídka rozšířila program taky pro seniory. Historii Jihlavy představí nová výstava ve Stříbrném domě. Město chce v tamních sklepích zmapovat svoje dějiny pomocí moderní audiovizuální techniky. Historické příběhy promítne přímo na gotické stěny. Radnice počítá s otevřením na začátku roku 2028. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra v týmu NHL St. Louis Blues. 51-letý rodák z Českých Budějovic bude čtvrtým Čechem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Svejkovském. Na jihu Čech je teď nebe polojasné, začne ale přibývat mraků, odpoledne a večer čekáme velkou oblačnost, lokálně se objeví přehánky nebo občasný déšť. Maximální teploty budou kolem 21 a na horách kolem 17 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne bude přechodně foukat mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zpomalte na silnici 154 u Horní Stropnice na Českobudějovicku, je tam odstavené nepojízdné nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 2 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Vypadá podobně jako kardiostimulátor a pomáhá pacientům s inkontinencí, moči a také stolice. A díky spojení s elektrodou stimuluje nervy pod křížovou kostí a potíže teda tak pak zmírňuje anebo úplně zcela odstraní. Život už změnil stovkám Čechů a už jsme o něm také mluvili. Ale u příležitosti Světového týdne kontinence ho připomeneme znovu za chvilku, ale ještě předtím bude určitě zpívat Anna K. píseň Nelítám nízko. Dobré ráno.

0: Včera začal Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči anebo stolice má podle odhadů lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě daleko více, protože mnozí z nich totiž své problémy tají jak před praktikem, tak také rodinou. Kvalitu života přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže třeba zmírnit, anebo dokonce zcela odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-letá Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak ji vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
3: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupili stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas. Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Je 5:45, tak tomu ještě jedna minuta. Máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo jasno nebo skoro jasno a k ránu od západu přibývá oblačnosti a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni. Na horách bylo 8 až 5 stupňů Celsia. Přes den nás čeká zvětšená oblačnost a odpoledne i srážky. Ráno ještě bude polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer bude velká oblačnost, lokálně s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně mírný vítr ze západních směrů, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré, nebo až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra ve středu bude velká oblačnost a místy srážky, bude převládat oblačná obloha, zejména k večeru pak bude i polojasno, lokálně se vyskytnou zítra přeháňky anebo občasný déšť, v noci na zítřek s malou pravděpodobností můžou být i bouřky, srážky pak budou zítra večer ustávat. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 14 až 11 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů Celsia. A zítra by měl vát slabý, během dne pak přechodně mírný, severozápadní anebo západní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. To bude zítra. Teď se vrátíme k dnešnímu dni, dívám se na SMSky a přišly další zprávy od vás. Jedna z nich je z Plané nad Lužnicí, kde je 8 stupňů, jasno, klid a tlak 1017 hektopaskalů. Všechny zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu do Plané nad Lužnicí, také zdravíme. A ještě tu máme SMSku také z Větřiní, kde je 7 stupňů, téměř skoro vyjasněno a pohoda, píší a zdraví Zuzka a Honza. Tak i do Větřiní děkujeme za SMSku a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 6 hodinou raní pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Tak pokud tedy přemýšlíte, čím si dneska zpříjemnit den, máme pro vás několikero tipů, které začneme v Táboře. Tam už v 17 hodin můžete zamířit do galerie Stará radnice na Žižkově náměstí. Vernisáž výstavy Známí neznámí táboráci připomene osobnosti, které zanechaly stopu v historii města. A poodhalí také příběhy známé i trochu zapomenuté. Na Táborsku ještě chvilku zůstaneme. Vildův mlýn v Jistebnici otevře v 19 hodin a 30 minut dveře všem, kdo mají rádi vůně čaje a také zajímavé vyprávění. Vojta Souček vás provede světem čajových lístků a přidá také ochutnávku. A pokud si budete chtít udělat poznámku do kalendáře, tak příští úterý pak do Vildova mlýnu zavítá teolog a biolog a také spisovatel Marek Orkovácha s přednáškou Umění a chuť žít. Milovníci hudby mohou v 17 hodin zamířit do Rajského dvora kláštera v Bechyni. Soubory komorní hudby Základní umělecké školy Václava Pichla tam nabídnou odpoledne plné mladé energie a muzikantského nadšení. Varhany dnes rozezní také kostel svatého Františka Xaverského v Opařanech. Od 19 hodin usedne ke královskému nástroji Jakub Janšta v rámci Českého varhanního festivalu. V Prachaticích myslí na blížící se Den otců. Muzeum mezi 15. a 17. hodinou zve děti a také dospělé na výrobu náramků pro tatínky. A kdo bude chtít, může do dárku také ukryt tajný vzkaz zapsaný třeba Morzeovou abecedou. Hudba zazní ve Čkyni. Synagoga přivítá v 18 hodin smyčcový orchestr složený z mladých muzikantů ze základních uměleckých škol z Prachatic, z Vimperka také z Vlachova Březí. V Českých Budějovicích si od 17 hodin můžete vybrat hned ze dvou zajímavých zastavení. Jihočeská vědecká knihovna v budově na Sadech zve na literární večer věnovaný Renému Gosinimu, autorovi Asterixe a oblíbeného Mikuláše. A ve stejnou dobu pak začne v dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí festival Na 12 strunách. Brian Benner a Václav Fuchsa přivezou písně v neobvyklé úpravě pro dvě kytary a zpěv. No a krásnou hudební tečku může dnešní den nabídnout také v Českém Krumlově. V gotickém sále v Horní ulici zazní od 18 hodin koncert vokálního souboru Diškanti. Hudba vás přenese do časů Habsburků, rudolfinské Prahy a také Krumlovského dvora posledních Rožmberků. Tak ať už dnes zamíříte za hudbou, historií, knihami a nebo třeba za šálkem dobrého čaje, přeji, aby vám ten dnešní čas, volný čas, udělal radost a nabil vás.

0: Český rozhlas České Budějovice. Snadné je žít. České písničky, které si zaspíváte. Snadné je žít.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Školy mají mít od září v prvních třídách s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Mají ale problém sehnat kvalifikované pracovníky. Zemědělci můžou už jen dneska žádat o náhradu škody na ovoci způsobenou jarními mrazy. Vimperk získal 2 dotace na stavbu zimního stadionu. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou ke 23 stupňům, na horách k 19. Příjemné úterní ráno vám přeje Petra Pitra. Od září bude povinně v každé první třídě základní školy s víc než 15 žáky asistent pedagoga. Školy ale upozorňují, že se jim nedaří kvalitní asistenty sehnat.
5: Některé školy se obávají, že do září neseženou do prvních tříd dost asistentů pedagoga, pokračuje prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
6: Jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
5: Ministerstvo školství nedostatek neeviduje, problémy ale mohou mít některé regiony i Praha kvůli nižším platům. Mluvčí Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu pro všechny ročníky.
7: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň 2 asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
5: Podle ministerstva změna souvisí i se zpřísněním odkladů a má pomoct dětem i učitelům při nástupu do školy. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Víc než 400 ovocnářů letos žádá stát o náhradu škod způsobených jarními mrazy. Ovocnářská unie ztráty vyčíslila na 1,5 miliardy korun. Vláda jedná o finanční podpoře z unijních fondů.
8: Nejsou třešně, švestky ani jablka, tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
9: Říká farmářka Irena Štajnochrová z Třebanic na Prachaticku. Tato rodinná farma sklidí méně než 50% běžné úrody ovoce. Proto si požádala o náhrady. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo škody celkem 411 pěstitelů, doplňuje mluvčí Eva Češpiva.
10: Nejvíc žádostí, téměř 30%, se týká jablek, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní.
9: Vláda jedná o finanční pomoci pro zemědělce od Evropské unie, a to minimálně ve výši 1/4 škod. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Vimperk získal 2 dotace na stavbu zimního stadionu za 28,5 milionu korun. Národní sportovní agentura město podpoří 15,5 milionem, Jihočeský kraj přidá 10 milionů. Zbývající peníze zaplatí město ze svého rozpočtu. Detaily má mluvčí radnice Milan.

0: Brabec.
1: Vimperský zimní stadion je důležitou sportovní infrastrukturou regionu. Využívají ho sportovci ze širokého okolí, nejenom místní obyvatelé. První etapa rekonstrukce zimního stadionu byla zahájena v květnu a potrvá do října. Zahrnuje vybudování nové vzduchotechniky a také nové opláštění střechy a severní a části východní fasády.
2: Počasí.
0: Jih Čech je teď polojasný, od západu ale bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer budou ve znamení velké oblačnosti s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, bude foukat od západních směrů a biozátěž zůstává na prvním nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S omezením počítejte v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Kvůli rekonstrukci je uzavřený most přes Svinenský potok v ulici Branka. Objížďka vede přes ulice Bezručova a Luční. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Expozici Benešové vily v Sezimově Ústí doplnil staronový předmět. Rytinu Václava Holára do domova druhého prezidentského páru Československa z Ameriky přivezla zpátky tuška Benešová. Češi ji při prohlídce prvorepublikového domu uvidí po 88 letech. My se také podíváme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině, a to v úterý 16. června. Dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček.

0: Při výstavách ji obdivovali Britové, doplňovala také obývák americké domácnosti a po 88 letech se vrátila domů do Čech. Rytina Václava Holara, zobrazující Jeruzalém, je od včerejška zpátky ve vile druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, zpátky v Sezimově Ústí. Z Ameriky přivezla tuška Benešová, která je vnučkou prezidentova synovce Bohuše Beneše. Domov svých československých předků navštívila úplně poprvé v životě.
1: Je to krása. Člověk má uvnitř pocit, že je na zahradě. Díky velkým oknům je tu spousta světla. Líbí se mi, jak se okolí domu spojuje s interiéry.
2: Tuška Benešová si prvně prochází interiéry prvorepublikové vily.
1: Od babičky vím, že Hana Benešová měla na stole fotku mě jako miminka. Jako bych se teď vracela na místo, kde už jsem vlastně tak trochu byla.
2: A stejně tak se na původní místo vrací i vzácná rytina Václava Holara s motivem města Jeruzalém. Dar od Benešových přebírá Husitské muzeum v Táboře, které vilu v čele s ředitelem Jakubem Smrčkou spravuje.
3: My jsme o téhle rytině vůbec nevěděli. Ona byla už v roce 1938 darována předkům paní Beneš a sice rodině Bohuše a Emilie Benešových.
2: Ti si grafiku následně odvezli do exilu v americkém San Francisku. Do Sezimova Ústí se tak umění vrací po 88 letech, jak počítá tuška Benešová.
1: Plní se tak sen mého otce. Věřím, že i babička by měla radost z toho, jak je o dar paní Hany postaráno. Konečně se navrátí do sbírky, kam kdysi patřil.
2: Při prohlídce areálu památníku Edvarda Beneše si dílo prohlédnou i návštěvníci.
4: Rytina Václava Holara bude vystavena v rámci sezónní výstavy v soukromí paní Hany přímo v prostoru Benešovy vily v Sezimově Ústí a v dalších letech potom bude instalována v jiné části vily, tak jak se snažíme rozšiřovat prostory pro návštěvnické prohlídky.
2: Upřesňuje Jakub Smrčka. Jeruzalém doplní připravovanou galerii 8 holarových rytin. Ze Sezimova Ústí Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: počasí. Minutu a čtvrt před čtvrt na sedm pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno anebo skoro jasno, k ránu od západu přibývá oblačnosti a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia, na horách bylo mezi 8 až 5 stupni. Přes den nás čeká zvětšená oblačnost, odpoledne pak ještě srážky. Ráno bude ještě polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer bude velká oblačnost, lokálně s přeháňkami anebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze západních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. No a ještě se podíváme na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mačkáte mezeru, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka ostatně jako každý den z Trhových Svinů, kde je jasné ráno, 5 stupňů. Pěkný den všem. I do studia přeje zdraví Boža. Božu děkujeme, do Trhových Svinů také přejeme. Hezké úterý.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Michal Hrůza dospíval 4,5 minuty po 7:15. Až bude odpoledne, po 13. hodině odvysíláme pořad Alex a host a dnes to bude jiná písnička. Tentokrát bude hostem Alexandry Minářové, folkový zpěvák, hudební skladatel a také kytarista Honza Nedvěd mladší. A mimo jiné se také například dozvíme i to, kdo přišel s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
1: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od něj spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
2: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.
0: Celý rozhovor s Janem Nedvědem mladším odvysíláme dnes po 13. hodině. A teď bude zpívat Marie Rotrová.

0: Haló? Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 6:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Zařízením sociálních služeb chybí peníze na provoz i platy, hrozí omezování péče a propouštění. Vyplývá to z průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 3/4 organizací dostaly letos na státních dotacích míň peněz než loni, a to navzdory vládnímu nařízení o zvýšení platů. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO přislíbil jednání o dofinancování. Nákladní auta od podzimu nezaparkují od 17 do 7 hodin ráno v některých ulicích na českobudějovickém sídlišti Máj. Město tím chce uvolnit místa pro místní obyvatele. V první etapě začne omezení platit v části sídliště mezi ulicemi Antonína Barcala, Milady Horákové, Branišovská a U Lesa. Prezident Petr Pavel s manželkou dneska dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. S občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. Fotbalisti Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Utkání Nového Zélandu s Íránem skončilo 2-2. Na jihu Čech je teď nebe polojasné, začne ale přibývat mraků. Odpoledne a večer čekáme velkou oblačnost. Lokálně se objeví taky přehánky nebo občasný déšť. Maximální teploty budou kolem 21 a na horách kolem 17 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne bude přechodně foukat mírný. Biozátěž je nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pro řidiče mám dobré zprávy, aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30 a k tomu 2 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak hezké úterní ráno. Královská stráž, Königswarte, Kužvarda, Kunžvart, anebo také Strážní. To jsou všechno různá jména, ale jedno místo na Šumavě. V jihočeské vlastivědě si za chvilku připomeneme, jak spolu souvisejí městy Strážní a také hradní zřícenina Kunžvart a proč se název obce v roce 1950 změnil. Dnešní díl připravil archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Zuzana Norisová. Píseň, která se jmenuje Š.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Královská stráž, Königswarte, Kunžvarda, Kunžvart, strážný. Všechno je to jedno a to samé místo. Více o něm v jeho české vlastivědě. Ať se to nemusí na první pohled zdát, tak jména šumavského městy se Strážný a nad ním stojící hradní zříceniny Kunžvart spolu velmi úzce souvisejí. Hrad byl založen ve 14. století a v nejstarších dobách bychom jej v listinách nalezli pod označením Kungstein, v překladu královský kámen. Jeho hlavní funkcí byla kontrola provozu na dálkové stezce, která tam přecházela zemskou hranici. Snad právě proto se pro něho od 16. století ujalo spíše pojmenování Kunžvart, odvozené od spojení Königswarte, tedy královská stráž. Po požáru v roce 1578 zůstal opuštěný a změnil se ve zříceninu. Vesnice pod sídlem vznikla až o nějakých 100 let později a převzala po něm německé jméno. Počátkem 20. století se v česky psaných textech používalo počištěného tvaru Kunžvarda. A to ještě po druhé světové válce a vystěhování původního německého obyvatelstva. Snahy o vypořádání se s německou minulostí oblasti však byly velmi silné. A tak v roce 1950 došlo k přejmenování obce na Strážný. Opuštěná zřícenina uprostřed šumavských lesů tehdy nikoho nezajímala, takže si mohla ponechat své původní označení.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:45. My jsme se už spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Friedbauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friedbauere, jak vypadá teda aktuálně situace? Vypadá to hezky, na první pohled to je hezké.
2: Máme jasno až polojasno a beze strážek. Teploty jsou poměrně nízké, nejčastěji se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia, na Šumavě místě kolem 1 stupně Celsia. A nejnižší teplotu dnes naměřila Kvilda Perla, a to -3,4 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 9,7 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáň hlásí také polojasno, teplotu 7,4 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Dnes bylo takové chladnější ráno, ale přes den bude zase tepleji než obvykle v těch posledních dnech, že?
2: Ty teploty přes den vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Počasí u nás ovlivní rozpadající se frontální systém od západu. Odpoledne tedy oblačnosti přibude, bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Vítr bude mírný, západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek na jednice, mírná zátěž.
1: No a pane Friedbauere, jaké jsou teplotní rekordy k 16. červnu?
2: Dneska rekordy překonovat nebudeme. Nejtepleji v Českých Budějovicích bylo v roce 2012, a to 32 stupňů Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 1923, a to 1,9 stupně Celsia.
1: V kolik dnes slunce vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 57 minut a zapadat bude ve 21 hodin a 8 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Zítra bude od západu nad naše území postupovat další frontální systém. V noci bude převažovat zvětšená oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle se může vytvořit také bouřka. Během zítřejšího dne bude převážně polojasno, stále místy i nadále s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle i bouřkami. Večer potom oblačnosti bude přibývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupně Celsia a maxima budou vyšší než dnes o trošku 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů. Vítr bude v noci mírný, západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra přes den potom zejména slabý, západní až severozápadní a odpoledne pouze přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice. Mírná zátěž.
1: Tak to říká meteorolog Petr Friedbauer. Tak za to děkuji pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tam, kde štěkají kočky. Tak přesně tak se jmenuje nový román Stanislava Berana, který se tentokrát odehrává na Kavkaze. My jsme se ho zeptali, o čem ta kniha vlastně je?
1: Je to rodinná sága. Já jsem se tedy pokoušel vyhnout tomu schématu, které tady zamořilo za posledních 10 let českou, asi nejenom českou literaturu, těch malých lidí na pozadí obrovských dějin. To by tam snad nemělo v tomhle směru takhle fungovat, ale je to opravdu historie rodiny z toho regionu, několika generací, ale ty v uvozovkách velké dějiny se tam v podstatě neodehrávají. Děje se to spíš zprostředkovaně a to, co tam ty postavy prožívají a jakým způsobem se k sobě chovají, si z velké části jakoby zapříčinují sami a je z důvodu jejich vlastních osobních rozhodnutí. Ten region tam funguje, řekněme, jako taková další velmi podstatná a možná pro Evropana, pro evropského čtenáře taková jako lehce exotická postava.
0: Tak to říká Stanislav Beran. Právě se Stanislavem Beranem budeme mluvit dnes dopoledne kolem 16:45, konkrétně v naší knižní hlídce. Ale teď bude zpívat Karel Gott.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vedení Lišova na Českobudějovicku bude vymáhat pokutu po starostovi za chybně odevzdané projekty. V Písku dneska slavnostně otevřou špičkové výcvikové středisko pro piloty dronů. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili čtyři Češi. Na jihu Čech bude během odpoledne přibývat oblačnosti, místy bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vedení Lišova na Českobudějovicku bude po nezávislém starostovi Pavlu Dvořákovi vymáhat pokutu 1 700 000 korun. Ještě jako místo starosta měl podle zakázky městu před 3 roky vypracovat 4 projektové dokumentace. Ty ale odevzdal neúplné nebo se zpožděním. Na včerejším jednání zastupitelstva na to upozornili zástupci kontrolního výboru.
3: Rada města na náš popud se tím zabývala a začala částku vymáhat. Vymáhají částku zhruba 1 700 000.
4: Upozorňuje předseda kontrolního výboru a lidovecký zastupitel Martin Filip. Starosta Pavel Dvořák chybu uznává, nesouhlasí ale s výší pokuty.
5: Všechny ty projektové dokumentace byly v souhrnné částce asi 370 000 a vymáhaná částka po mně 1,7 milionu, tak mi to nepřijde úplně adekvátní částka, kterou bych měl být takhle trestaný.
4: Starosta Pavel Dvořák se proti vymáhané částce hodlá soudně bránit. Z Lišova Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Z Písku se stává Evropské centrum špičkových technologií. Společnost Primoco UAV dneska slavnostně otevře na zrekonstruovaném letišti v Krašovicích moderní výcvikové středisko pro profesionální piloty bezpilotních letounů. Letiště bylo dlouhé roky opuštěné a chátralo. Rekonstrukce za 50 milionů korun přinesla moderní hangár a špičkově vybavené učebny s trenažéry. Unikátní zázemí navíc otevře dveře pro spolupráci s technickými školami a univerzitami. Podle zakladatele firmy Ladislava Semetkovského ještě letos zahájí stavbu nové továrny, která má být dokončená v roce 2028. Zaměstná přes 250 leteckých inženýrů a techniků. Ročně vyprodukuje až 300 bezpilotních letounů. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula 8členná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
6: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala.

0: Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Jih Čech je polojasný až jasný, dlouho nám ale slunečná obloha nevydrží. Dopoledne začne od západu přibývat mraků, odpoledne a večer bude velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty dneska vystoupí k 20 až ke 23 stupňům, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný a biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor, v Dačicích v Nádražní ulici u křižovatky střídou 9. května se srazila dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Do Veselí nad Lužnicí přijede Revolution Train. Speciálně upravený vlak bude také tématem rozhovoru s naším ranním hostem krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05, a to v úterý 16. června. Tak dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Helena Vondráčková šla dál, popošla dál v té písni, i my pokročíme kousek. A samozřejmě, že i na dnešní ráno pro vás máme připravený rozhlasový sloupek. Ten dnešní kousek bude o vyhynulých profesích. Slovo má Ivan Mlz.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Každou chvíli můžeme slyšet, jak je nějaký živočišný druh na vymření nebo už dokonce vymřel. Že ale u nás vymírají i některé druhy lidí, o tom je ticho po pěšině. Nemám teď na mysli konkrétní osoby, nýbrž konkrétní profese. Mnohých není vůbec škoda. Vezměte si třeba takové byřice, dráby, katy či inkvizitory. Třeba, že patří do dávné minulosti, stále v nás vzbuzují negativní emoce a jsme rádi, že se nad nimi zavřela voda. Vyhynuli ale i ti, kteří lidem nijak neškodili, naopak prospívali a vyskytovali se ještě v době relativně nedávné. Namátkou můžu jmenovat ponocné, dráteníky, pohřební plačky, lampáře, telegrafisty nebo požárníky. Přesněji řečeno, ti posledně uvedení naštěstí nevyhynuli, jen se vrátili k původnímu názvu své profese. Ano, dnes máme pouze hasiče a požárníka, tak můžeme najít jen v literatuře. V románu Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita. Je to člověk, který má na starosti zakládání požárů, přesněji řečeno pálení knih, ale to jsem odbočil. Zkrátka svět se neustále mění, v některých oblastech pomaleji, v některých zase svižným tempem a jedinou jistotou je tak změna. Pokrok a moderní technologie průběžně vystavují některým profesím stopku. Dočetl jsem se, že brzy prý mohou být daňoví poradci nahrazeni nějakým softwarem. Skladníkům začínají šlapat na paty skladoví roboti a pokladní v obchodech už to prý mají také nahnuté. Jen doufám, že ten pokrok nebude nějak moc překotný a všeobjímající. Za přetrvání mnohých historických profesí bych se s chutí přimluvil. Mám sice hodně bujnou fantazii, ale lidské ruce jsou přece jen lidské ruce. Nevím jak vy, ale nedovedu si dost dobře představit, jak mi nějaká chytrá aplikace či software opravují rozbité splachovadlo na záchodě, kapající kohoutek v koupelně nebo zasklívají okno. Přeji hezký den.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká zvětšená oblačnost, odpoledne pak srážky. Ráno bude tedy polojasno až jasno. Během dopoledne od západu začne přibývat oblačnosti. Odpoledne a večer bude velká oblačnost, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vát by měl slabý vítr ze západních směrů. Odpoledne pak zesílí na mírný rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a ještě se podíváme na SMSky, ať se dozvíme, jak je to u vás doma, nebo respektive za oknem. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS z Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka také z Prachatic, kde je 10 stupňů, svěží vánek, pěkný den přeje všem Helča. Helču, děkujeme. Ve Velešině je jasno, 7 stupňů, krásný den všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a 8 stupňů. Pohodový den přeje Marie. Marie, děkujeme. Přišla také zpráva z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a 8 stupňů. Zdraví a pohodový den přeje Marie. Tak i vám, Marie, děkujeme za zprávu. V Borovanech je skoro jasno a 10 stupňů. Příjemný den přeje Růža. Růžo, děkujeme. A ještě tu mám také zprávu od Lučka a Zdeňky, kteří píší Volary, Rafanda, jasno a 6 stupňů. I za tuto SMSku děkujeme a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Věda zabývající se životem raků. Tak zjednodušeně můžeme chápat význam pojmu astakologie. Věděli jste, že jeden z nejvýznamnějších astakologů na světě je z jihu Čech? Jde o rektora Jihočeské univerzity Pavla Kozáka, který je teď čerstvě zvoleným prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. K čemu taková organizace slouží, jaké cíle si dává a jak se aktuálně daří třeba takovým rakům říčním u nás? Tak nejen o tom si s Pavlem Kozákem popovídáme v úterý 16. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Škody po mrazech letos státu nahlásilo více než 400 ovocnářů, nejvíce mezi nimi pěstitelů jablek. Vláda jedná o podporu z unijních fondů. My o tom budeme mluvit za chvilku v našem vysílání, ale ještě předtím bude zpívat Jarek Nohavica s kapelou Krištof.
3: Na všechno mám dost času, než

0: Už jenom dnes můžou zemědělci žádat o náhradu škody na ovoci způsobené jarními mrazy. Celkové ztráty odhadují na 1,5 miliardy korun. Žadatelé musí při šetření prokázat, že úroda bude proti běžnému výnosu minimálně poloviční.
1: Podívejte se, tady na tom stromku není vůbec nic.
2: S farmářkou Irenou Štajnochrovou jsem přišla do třešňového sadu nedaleko Třebanic na Prachaticku. Třešně, které mi ukazuje, vypadají jako po sklizni.
1: Za normálních okolností by ty stromky byly úplně obalené. Teď jsou bez třešní. Začátkem května byly mrazy až minus 6 stupňů, což je pro nás vlastně likvidační. Nejsou třešně, nejsou švestky, nejsou ani jablka. Tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
2: A nepomohla ani ochranná opatření, doplňuje Irena Štajnochrová.
1: Zakuřovalo se v sadech, stříkala se voda a stejně při mrazech, kdy je minus 6, minus 7 stupňů, tak prostě vám to nepomůže. Takže náklady samozřejmě vyšší a zisk prakticky žádný. Teď na začátku června nám do toho ještě začaly padat kroupy, takže možná i z toho mála nakonec nebude nic.
2: Štajnochrovy každým rokem dělají samosběr, ten bude ale letos velmi omezený. Říká Irena Štajnochrová.
1: Minulý rok to bylo celý měsíc, letos to bude jen několik dní.
2: Škody po mrazech nahlásilo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Podrobnosti má jeho mluvčí Eva Češpiva.
3: Nejvíc žádostí o šetření se týká jablek, je to téměř 30%, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní. Stejně jako před dvěma lety, nejvíc, tedy 20% zemědělců, je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Mrazy podle prvních odhadů poškodily ovoce na ploše více než 7200 hektarů. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
2: Mezi těmito žadateli jsou i farmáři z Třebanic. Pěstitelka Irena Štajnochrová k tomu dodala.
1: Samozřejmě nějaké náklady to pokryje, nicméně určitě to nenahradí zisky, které běžně z toho ovoce máme. Dělají se i ovocné šťávy, děláme křížaly a na to prostě nebude letos dostatek ovoce.
2: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD o situaci jednal i v Bruselu. Doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy a Petra Pitra.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Začala sezóna lovu dravých ryb. Rybáři můžou ode dneška do konce roku znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. V různých revírech může být ale stanovená jiná minimální délka nástražní rybičky, minimální míra lovených ryb nebo třeba omezený počet úlovků. Do Českých Budějovic míří Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty. Od zítřka do soboty zaplní park u Malého jezu městečko s provazochodci, tanečníky a herci. Po loňském ročníku zaměřeném na dospívající letos přehlídka rozšířila program taky pro seniory. Historii Jihlavy představí nová výstava ve Stříbrném domě. Město chce v tamních sklepích zmapovat svoje dějiny pomocí moderní audiovizuální techniky. Historické příběhy promítne přímo na gotické stěny. Radnice počítá s otevřením na začátku roku 2028. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra v týmu NHL St. Louis Blues. 51-letý rodák z Českých Budějovic bude čtvrtým Čechem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Svejkovském. Na jihu Čech je teď nebe prosluněné, už dopoledne ale začne přibývat mraků. Odpoledne bude s velkou oblačností, místy i s přeháňkami nebo občasným deštěm. Maximální teploty budou kolem 21, na horách kolem 17 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne zesílí na mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Se zdržením počítejte v Dačicích v Nádražní ulici u křižovatky s třídou 9. května řeší policie srážku dvou osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Do Veselí nad Lužnicí přijede Revolution Train, tedy speciálně upravený vlak, který nabídne dětem a také dospívajícím program, který pomocí příběhu a moderních technologií ukazuje rizika závislostí. Podrobnější budeme za chvilku s naším ranním hostem, ale ještě předtím trocha hudby.

0: Na nádraží ve Veselí nad Lužnicí zastaví Revolution Train, speciálně upravený vlak, který nabízí preventivní program zaměřený na závislosti a další rizikové chování mladých lidí. Účastníci během prohlídky procházejí příběhem svých vrstevníků a sami rozhodují o tom, jak se ten příběh bude vyvíjet. Ale o projektu si teď budu povídat s autorem tohoto projektu, s panem Pavlem Tumou, který je s námi ve spojení. Pane Tumo, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, přejím.
0: Tak co návštěvníky uvnitř vlaku čeká?
1: My jsme do našeho vlaku, který je dlouhý 165 metrů a má 6 vagónů, skopírovali místa, které ještě nechceme, aby děti a mládež v současné době navštěvovali. Takže děti nám prochází řízenou interakcí místami, jako je autonehoda, skvot, bar, vězení, a uvidí příběh, který se skutečně odehrál kdysi mému kamarádovi v 90. letech. A ukazujem dětem, že jim ta nabídka od svého nejlepšího kamaráda nemusí být zrovna dobrá.
0: Je to jenom pro děti nebo i pro dospělé?
1: Program je určen dopoledne pro děti ve věku 12 až 17 let. A odpoledne od 14:30 už může chodit veřejnost a doporučujeme věk dětí minimálně od 10 let do opravdu dospělé osoby.
0: Pane Tumo, a ten program je určený tedy hlavně dětem naspívajícím v těch dopoledních hodinách. Čím je podle vás dokáže oslovit více než třeba běžná školní přednáška, kterých je také jako nesčetně po školách?
1: Tak zaprvé prostředím. A přece, když vstoupíte do 300-tunového kolosu a procházíte čtyřmi kinosály, 8 interaktivními místnostmi, je to pro děti velmi zajímavé. Co je podstatné, pedagog ve škole nikdy nemůže nahradit autonehodu, to znamená, když lektor stojí přímo nad autem, který je skutečně rozbité, pod tím je schovaná motorka, všude máte kulisy zvukové a lektor vám dává interakci, jestli to tak mohlo dopadnout, a děti hledají řešení, jak by se dostali domů, pokud by dostali nabídku od opilého řidiče. Tohle nikdy ve škole nedokážete.
0: Věřím, že to nemusí být ani jako extra příjemný pohled. Jak to návštěvníci na ten program reagují? Pamatujete si třeba nějakou reakci dítěte nebo mladého člověka nebo koukoliv jiného, která vám ukázala, že právě tenhle ten způsob prevence opravdu funguje?
1: V každém městě slyšíme nějaký příběh, a nejsou zrovna veselé od rodičů, ale takový jeden pozitivní si pamatuju z německého města Schleiz. Přišla tam maminka a říkala, že se tam má může mluvit. Já jsem si říkal, no tak to bude zase nějaký průšvih. Nicméně ona nám ukazovala fotografii svého syna, jak sedí před vlakem, a říká, on nechtěl jít do našeho vlaku. Tenkrát mu bylo 20 let. Nakonec jsem ho překecela, šel do poslední prohlídky, prošel se tím vlakem a říkal na konci, mami, ten příběh je o mně, že jo, já s tím skončím, myslím, jakoby s tím dealováním. On s tím skutečně seknul, mamka nám ukazovala další fotku, která byla stará několik týdnů, kluk měl hezkou barvu, byl ze svatby a dala nám 150 euro, že jsme mu změnili život. Tak to jsou pak takové opravdu situace, kdy když se za náma vrací rodiče, kterým třeba dorostou další děti a řeknou, byl u nás kluk nebo holka před 6 lety, do té doby skutečně má velice negativní vztah k drogám, a přivedli jsme dalšího mladšího, to je pro nás nejlepší satisfakce té naší práce.
0: Tak díky za tu vaši práci. Pane Tumo, součástí toho projektu jsou také místní různé organizace a také instituce. S kým se budou moct návštěvníci na místě ve Veselí nad Lužnicí v Revolution Trainu ve vlaku potkat?
1: Tak dneska to je i za účasti krajského ředitelství Jihočeského kraje pod vedením pana poručíka Milana Bajcury. To znamená, policie tam má stánek, a co je velmi důležité, od 10 hodin dopoledne z Národní protidrogovou centrálu pořádáme workshop, který je určen pro zástupce měst, pedagogy, a týká se především problémů návykových látek ve škole. Takže pokud by ještě někdo se chtěl dorazit na workshop, je tam pár volných míst, určitě v 10 hodin dopoledne začínáme.
0: A ještě důležitá informace, jak dlouho zůstane Revolution Train ve Veselí nad Lužnicí a kdo všechno se to teda vlastně může prohlédnout, kdo tam může přijít?
1: Tak dopoledne učím program pro školy, ale odpoledne můžou přijít rodiče i s dětmi, a poslední prohlídka začíná v 17:50. Určitě doporučuji podívat se na naše stránky www.revolutiontrain.cz, je tam rezervační systém a veřejnost se může objednat.
0: Na nádraží ve Veselí nad Lužnicí zastaví Revolution Train. Na podrobnosti pro nás měl autor tohoto projektu Pavel Tuma. Pane Tumo,
1: tak velmi děkuji za pozvání.
0: No, my děkujeme za vaši práci. Díky za to, co děláte. Mějte se hezky.
1: Přeji hezký den, děkuji. Na shledanou.
0: Na shledanou.

0: počasí.
1: Ve 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, tam drží dnes službu meteorolog Petr Friebauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friebauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Máme stále jasno až polojasno a beze strážek. Teploty už pomalu stoupají, nejčastěji se pohybují mezi 8 až 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 12,1 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 10,8 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: Jak to aktuálně vypadá se stavem vody na našich jihočeských řekách?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 44 cm. Ve vyšším brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti je výška hladiny 65 cm, průtok 7,5 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, Pilař, tam je sjíždění možné, výška hladiny je 131 cm, Bechyni, ta je pod hranicí sjíznosti, výška hladiny pouhých 89 cm. A Otava, Katovice, tam je také pod hranicí sjíznosti, 41 cm výška hladiny, průtok 4,1 metru krychlový za sekundu. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 15 až 18 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera rovných 18 stupňů Celsia.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne se nám to počasí pokazí. Bude nás ovlivňovat rozpadající se frontální systém od západu a bude tedy oblačno a zataženo. Místy se potom mohou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia na horách kolem 18 stupňů. Vítr bude mírný, západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jednice mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra pak nás začne ovlivňovat další frontální systém od západu. Noc a zítřek bude tedy stále se zvětšenou oblačností a místy se i nadále budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se potom mohou vytvořit i bouřky. Minima se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia a maxima budou o trošku vyšší než dnes, mezi 22 až 25 stupni na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude v noci mírný, západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra přes den pak zejména slabý, západní až severozápadní a odpoledne pouze přechodně zesílí na mírný, také 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek na jednice, mírná zátěž.
1: Můžeme se ještě podívat na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek se nad naším územím bude vyskytovat tlaková výše. Bude převážně polojasno, v noci a ráno místy mohou tvořit mlhy. Během odpoledne na Šumavě může být přechodně až oblačno. Teploty se budou pohybovat ty minimální kolem 14 a maximální kolem 27 stupňů Celsia. A vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Friebauer. Děkuji za to pro tuto chvíli. A za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Napadlo vás někdy, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi zapátral a bude pátrat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Tak a výsledek se dozvíme za chvilku, ale ještě předtím je tady Olympik.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zemědělci můžou už jen dneska žádat o náhradu škody na ovoci způsobenou jarními mrazy. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy Veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Nábřeží Volinky ve Vimperku bude mít veřejné osvětlení. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí ke 23 stupňům, místy bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Víc než 400 ovocnářů letos žádá stát o náhradu škod způsobených jarními mrazy. Ovocnářská unie ztráty vyčíslila na 1,5 miliardy korun. Vláda jedná o finanční podpoře z unijních fondů.
4: Nejsou třešně, švestky ani jablka, tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
2: Říká farmářka Irena Štajnochrová z Třebanic na Prachaticku. Tato rodinná farma sklidí méně než 50% běžné úrody ovoce. Proto si požádala o náhrady. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo škody celkem 411 pěstitelů, doplňuje mluvčí Eva Češpiva.
5: Nejvíc žádostí, téměř 30%, se týká jablek, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní.
2: Vláda jedná o finanční pomoci pro zemědělce od Evropské unie, a to minimálně ve výši 1/4 škod. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který včera schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí zítra. Podle dřívějších informací má být stávka naplánovaná na pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury Oty Klempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by tak měly jejich příjmy klesnout dohromady o zhruba 1 400 000 000 korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Práce na vybudování veřejného osvětlení na nábřeží Volinky zahájí tento týden dělníci ve Vimperku. Město do stavby investuje přes 2 miliony korun. Světla přibydou podél stezky, ale i v okolních lokalitách, vysvětluje mluvčí radnice Milan Brabec.
7: Vybudováno bude celkem 21 stožárů. A to nejen podél stezky, ale pokryje odbočku chodníku k autobusovému nádraží a také úsek mezi mostem u centrálního parkoviště k ulici Pražská. Veřejné osvětlení podél stezky bude záměrně vedeno na straně blíže řece, aby do budoucna nekomplikovalo případné rozvojové aktivity na přilehlé louce, kde se dnes nachází dětské hřiště a také výsadba stromů.
1: Počasí.
6: Jih Čech je polojasný až jasný, dlouho nám ale slunečná obloha nevydrží. Dopoledne začne od západu přibývat mraků, odpoledne a večer bude velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty vystoupí k 20 až ke 23 stupňům, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný a biozátěž zůstává na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Na nehodu stále pozor v Dačicích, v Nádražní ulici u křižovatky s třídou 9. května řeší policie srážku dvou osobních aut. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je 8 hodin a k tomu 4 a čtvrt minuty.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 16. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček. My se za chvilku společně vypravíme do Lišova, kde nezávislý starosta Lišova Pavel Dvořák se bude soudit s městem kvůli téměř 2milionové pokutě. Radní po něm částku chtějí jako kompenzaci za nedopracované projekty. Ty městu zhotovil v době, kdy v Lišově působil jako místo starosta. Tak detaily z Lišova přidáme za chvilku v reportáži. Ze všeho nejdřív bude zpívat Dalibor Janda.

0: Necelé 2 miliony korun bude vymáhat vedení Lišova po nezávislém starostovi Pavlu Dvořákovi. Ten v roce 2023 ještě jako místostarosta zpracovával městu 4 projektové dokumentace. Odevzdal je ale se zpožděním anebo neúplné. Případem se zabývali zastupitelé na včerejším jednání. Na chybu už dříve upozornil nezávislý opoziční zastupitel a tehdejší starosta Jiří Švec.
1: Vnímám to jako fatální selhání zhotovitele, to znamená, je to fatální selhání projektanta pana Dvořáka, no, bohužel.
2: Tvrdí zastupitel města Jiří Švec, který podal podnět k prošetření kontrolnímu výboru města. Podle jeho předsedy a lidoveckého zastupitele Martina Filipa vyšetřování ukázalo, že starosta má na smluvních pokutách uhradit městu přes 2 miliony korun.
3: Rada města na náš poput se tím zabývala a začala částku vymáhat, ale vymáhají částku nižší, zhruba milion. 700 tisíc.
2: Podle Jiřího Švece bylo hlavní motivací pro podání podnětu to, aby se vyhnul hmotné odpovědnosti za případnou škodu vzniklou neplněním uzavřených smluv.
1: Tam jako ani nešlo, kromě těch písemných výzev, který pan místostarosta tehdejší dostával, tak nešlo ani nic jiného dělat a já prostě nechci být hmotně odpovědný za jeho pochybení.
2: Starosta města Pavel Dvořák svou chybu na jednání veřejně přiznal. Zároveň ale upozornil, že jeho jednáním městu žádná škoda nevznikla. Tím pádem nesouhlasí ani s výší pokuty, proti které se chce soudně bránit.
4: Všechny ty projektové dokumentace byly v souhrnné částce asi 370 tisíc a vymáhaná částka po mně 1,7 milionu, tak mi to nepřijde úplně adekvátní částka, kterou bych měl být takhle trestaný za to, že jsem nedodal ty projektové dokumentace, které zatím skončí v šuplíku.
2: Starosta podle svých slov 2 ze 4 dokumentací odevzdal se zpožděním a u zbylých dvou chyběla povinná součást elektronické verze.
4: Chyběly tam 3 CDčka, takže já za ty 3 CDčka, který jsem k tomu vlastně nedodal, tak mám penále asi 500 000, ale byť teda i ty dokumentace byly digitálně teda předaný, digitálně to úředníci měli, bylo to naposílený, ale chyběly tam ty CDčka.
2: Předseda kontrolního výboru Martin Filip současně upozornil na to, že Pavel Dvořák, který byl v té době místostarosta, získal zakázky bez řádného výběrového řízení a bez větší kontroly.
3: My se osobně domníváme, že je trochu amorální přijímat zakázky od města, pokud jsem místostarosta či radní. Osobně bych se přikláněl k variantě, že takové věci schvaluje zastupitelstvo.
2: Podle bývalého starosty Jiřího Švece se ale jednalo o zakázky malého rozsahu, pro které není nutné výběrové řízení vypisovat.
1: My jsme zadávali podle směrnice zadávání zakázek malého rozsahu, schvalovala to rada města. Stovky za tu dobu, možná jako tisíce jiných subjektů na druhé straně smluv byly v souladu s tou směrnicí zasmluvněný, byla jim zadána nějaká zakázka, třeba na projektové dokumentace.
2: Problém v tom nevidí ani současný starosta Pavel Dvořák. Zároveň by ale digitalizací procesu a úpravou podmínek pro výběr menších zakázek chtěl podobným případům předejít.
4: Samozřejmě budeme se snažit poptat víc těch projektantů, pokud budou mít čas, a budeme se snažit mezi nimi vysoutěžit lepší cenu. Nicméně nemůžu zaručit, jakože se to po každý povede sehnat tolik projektantů, aby se měli z koho vybírat.
2: Pavel Dvořák zároveň zdůrazňuje, že všechny 4 dokumentace jsou k dnešku kompletně hotové a sankční lhůty už neběží. Z Lišova Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 8:45, přichází informace o počasí. Dnes nás čeká zvětšená oblačnost, odpoledne i srážky. Ráno bude ještě polojasno až jasno, během dopoledne pak od západu začne přibývat oblačnosti. Odpoledne a večer bude velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl slabý vítr ze západních směrů. Odpoledne pak zesílí na mírný rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a ještě se naposledy podíváme na SMSky, které posíláte. Přišla také zpráva z Týna nad Vltavou, kde je po ránu jasno, slunečno a zatím klidno, 12 stupňů. Pěkný den přeje všem a zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věro, děkujeme, také zdravíme. A ještě tu mám také zprávu od Nové Pec, respektive z Nové Pece. V Nové Peci je polojasno a zatím 9 stupňů, jak píše a úspěšný den přeje Dagmar. Dagmar, děkujeme i za vaši zprávu a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Tipy pro volný čas.
2: Je 9:05 a máme pro vás pár tipů. Kam zajít, tak tedy pokud přemýšlíte, čím si dnes příjemně den, teď to přišlo. V Táboře můžete už v 17 hodin zamířit do galerie Stará radnice na Žižkově náměstí. Vernisáž výstavy Známí neznámí táboráci připomene osobnosti, které zanechaly stopu v historii města a také poodhalí příběhy známé i trochu zapomenuté. Na Táborsku ještě zůstaneme. Vildův mlýn v Jistebnici otevře v 19:30 dveře všem, kdo mají rádi vůni čaje a také zajímavé vyprávění. Vojta Souček vás provede světem čajových lístků a přidá také ochutnávku. A pokud si budete chtít udělat také poznámku do kalendáře, tak příští úterý do Vildova mlýnu zavítá teolog, biolog a spisovatel Marek Orkovácha s přednáškou Umění a chuť žít. Milovníci hudby mohou v 17 hodin zamířit do Rajského dvora kláštera v Bechyni. Soubory komorní hudby Základní umělecké školy Václava Pichla tam nabídnou odpoledne plné mladé energie a muzikantského nadšení. Varhany ty dnes rozezní tak jako kostel svatého Františka Xaverského v Opařanech. Od 19 hodin usedne ke královskému nástroji Jakub Janšta v rámci Českého varhanního festivalu. V Prachaticích myslí na blížící se Den otců. Muzeum mezi 15. a 17. hodinou zve děti a také dospělé na výrobu náramků pro tatínky. A kdo bude chtít, může do dárku také ukryt tajný vzkaz, zapsaný třeba morzeovkou. Hudba bude znít ve Čkyni. Synagoga přivítá v 18 hodin smyčcový orchestr složený z mladých muzikantů ze základních uměleckých škol z Prachatic, z Vimperka a také z Vlachova Březí. V Českých Budějovicích si od 17 hodin můžete vybrat hned ze dvou zajímavých zastavení. Jeho česká vědecká knihovna v budově na Sadech zve na literární večer věnovaný Renému Goscinimu, autorovi Asterixe a oblíbeného Mikuláše. A ve stejnou dobu začne také v dominikánském klášteře na Piastickém náměstí festival Na 12 strunách. Brian Brenner a Václav Fuxa přivezou písně v neobvyklé úpravě pro dvě kytary a zpěv. No a krásnou hudební tečkou může být také návštěva Českého Krumlova. V gotickém sále v Horní ulici zazní v 18 hodin koncert vokálního souboru Diškanti. Hudba vás přenese do časů Habsburků, Rudolfinské Prahy a také Krumlovského dvora posledních Rožimberků. Tak už dnes zamíříte za hudbou, historií, knihami anebo třeba za šálkem dobrého čaje. Přeji, aby vám ten volný čas udělal radost.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
5: Je 8:30.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Zařízením sociálních služeb chybí peníze na provoz i platy, hrozí omezování péče a propouštění. Vyplývá to z průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 3/4 organizací dostaly letos na státních dotacích míň peněz než loni, a to navzdory vládnímu nařízení o zvýšení platů. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO přislíbil jednání o dofinancování. V Jindřichově Hradci mají samoobslužný box sportovního vybavení. Umístěný je u městského hřiště v parku pod gymnáziem. Zájemce složí finanční zálohu a box otevře přes mobilní aplikaci. K dispozici jsou třeba míče na basketbal, fotbal a volejbal, tenisové vybavení nebo sada na frisbee. Prezident Petr Pavel s manželkou dneska dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. S občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. Fotbalisti Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Utkání Nového Zélandu s Íránem skončilo 2-2. Na jihu Čech je teď nebe prosluněné, už dopoledne ale začne přibývat mraků. Odpoledne bude s velkou oblačností, místy i s přeháňkami nebo občasným deštěm. Maximální teploty budou kolem 21 a na horách kolem 17 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne zesílí na mírný a biozátěž je nízká.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Zpomalte na silnici 154 u Horní Stropnice. Na Českobudějovicku už od noci je tam odstavené nepojízdné nákladní auto. Přejeme všem šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 8:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Také letos pošle výzva s krabicí odbod za lepší prázdniny stovky dětí ze sociálně slabých rodin na letní tábory, ale také školy v přírodě a výlety. Podrobnosti k tomu přidá náš ranní host za chvilku, teď bude zpívat Leona Machálková.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem lásku, já jedu dál. S bohem láskou já jedu dál.
1: Letní prázdniny jsou většinou pro děti ze sociálně slabých rodin obdobím nudy a samoty v rozpáleném městě. Tým Diakonie Českobratrské církve evangelické proto znovu pořádá sbírku, která se jmenuje S krabicí od bot za lepší prázdniny. Ale víc nám teď o ní poví mluvčí Diakonie Libor Hála, který je s námi ve spojení. Dobré ráno, pane Hálo, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno.
1: Hned v úvodu, pro koho je tato sbírka tedy konkrétně určena?
2: V naší zemi žije zhruba 200 tisíc dětí, které jsou na hranici nebo pod hranicí chudoby a jejich rodiny si nemůžou dovolit prázdniny, jaké zná většina dětí. My v Diakonii s celou řadou takových dětí ohrožených chudobou pracujeme dlouhodobě a proto jsme se rozhodli jejich rodinám pomoci a zorganizovat pro ně sbírku, která se jmenuje S krabicí od bot za lepší prázdniny. Asi někteří posluchači budou znát předvánoční sbírku Krabice od bot, tak tohle je taková její letní varianta. A díky ní pošleme stovky dětí z rodin v nouzi na tábory, výlety do různých příměstských klubů, anebo těm, kteří to potřebují, zprostředkujeme do učování. Ta naše sbírka pomáhá dětem, se kterými v těch sociálních službách pracujeme dlouhodobě, celoročně, a jsou to děti ze sociálně znevýhodněných rodin, děti z náhradní rodinné péče, děti v krizových centrech nebo děti s různými typy handicapů.
1: No a jak tady můžeme přispívat?
2: Stačí si otevřít webové stránky sbírky www.krabiceodbot.cz a tam lze jednoduše na pár kliknutí darovat. Ti dárci si mohou vybrat, jak náročnou aktivitu dětem tím svým darem umožní. Od nějakého výletu do přírody, který je ve výšce pár set korun, přes různé sportování v přírodě, sérii do učování, které, jak už jsem říkal, je pro hodně dětí přes prázdniny také důležité, a až po třeba vyslání na celý týdenní tábor nebo nějaký rozvojový kemp.
1: Já ty stránky mám tady před sebou otevřené, jsou hezky udělané, ale dokdy můžeme tedy přes ty vaše stránky nebo přispívat na tu sbírku, aby jsme to stihli všechno, aby děti mohli jít na tábor?
2: Jasně, tak ta letní sbírka S krabicí od bot za lepší prázdniny je pro dárce otevřená do 30. června na tom webu krabiceodbot.cz, jak už jsem říkal, abychom potom mohli rychle za ty darované prostředky děti poslat na ty zmiňované aktivity a aby to stihli prostě v průběhu července a srpna. Takže do konce června sbíráme a potom během těch letních prázdnin se to děje. Celkově bychom si přáli vybrat něco 2,2 milionu korun a v tuto chvíli máme už 1 600 000, takže jsme na velmi dobré cestě a moc za to všem našim dárcům děkujeme.
1: Tak už jenom doplním, že o sbírce S krabicí od bot za lepší prázdniny nebo o této sbírce nás informoval mluvčí Diakonie Dalibor Hála. Pane Hálo, díky za tu práci, kterou děláte pro děti, které by jinak ty prázdniny opravdu strávily asi doma v obýváku u telefonu.
2: My děkujeme vám, veřejnoprávním médiím, i všem našim dárcům a těšíme se, že děti zažijí krásné prázdniny.
1: Tak i vám už dopředu hezké prázdniny, mějte se hezky.
2: Mějte se krásně, naschle.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Friedbauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friedbauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme stále jasno až polojasno a beze srážek. Od západu bude ale během dopoledne oblačnosti přibývat. Teploty poměrně rychle stoupají, nejčastěji se pohybují mezi 12 až 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je rovných 16 stupňů Celsia, vítr fouká slabý jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 12,2 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Počasí u nás ovlivní rozpadající se frontální systém od západu. Odpoledne bude tedy bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, v západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Zítra bude od západu nad naše území postupovat další frontální systém. Noc i zítřejší den budou stále se zvětšenou oblačností. Místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupně Celsia a zítřejší maxima budou o trošku vyšší než dnes, mezi 22 až 25 stupni, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude v noci mírný, západní nebo jihozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra přes den bude zejména slabý, severozápadní až západní, odpoledne pouze přechodně mírný, 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A pane Friedbauere, jaké počasí očekáváte pak na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek nás bude ovlivňovat tlaková výše nad naším územím. Bude převážně polojasno, během odpoledne místy až oblačno a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky. V noci a ráno se navíc místy mohou tvořit mlhy. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 14 a maxima kolem 27 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: A můžeme se podívat ještě na pátek?
2: Pátek nás bude i nadále ovlivňovat tlaková výše nad naším územím. Bude polojasno až jasno a beze srážek. Minima kolem 15 stupňů Celsia a ty maxima už budou takové tropické 27 až 31 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Friedbauer. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Rangers, tedy plavci, dospívali a dohráli 8 minut před 9 hodinou. To znamená, že za 8 minut nás čekají zprávy. O ty se stará dneska celé ráno Petra Pitra a bude tomu tak i za 8 minut. Ale hned poté nastoupí kolega Matěj Vodička, který už také přišel do práce. Matěj, dobré ráno,
1: vítám. Ano, už jsem přišel do práce. Dobré ráno, Luboši, tobě i všem posluchačům. Hodím včas.
0: No, to je dobře, aspoň se můžete zeptat, co nás čeká.
1: Ano, je to tak. Vezmu to opět po pořadě. Po 9 hodině se podíváme zase za našimi reprezentanty do zámoří, konkrétně do dějiště mistrovství světa ve fotbale. A poptáme se, nebo uvidíme, jak moc přátelský je k našim reprezentantům Texas, kde právě teď pobývají. Čeká nás třeba taky knižní hlídka Filipa Černého, jihočeská vlastivěda Zdeňka Zajíčka a poslechneme si druhý díl seriálu o svatovíckých varhanech, respektive o varhanech ve svatovícké katedrále na Pražském hradě. Včera jsme odvysílali první díl, takže to bude pokračování. No po 10. hodině je to klasika, třeba tipy pro volný čas, tak taky se míříme za regionálním stopařem Petrem Kubátem. Nabídneme mimo jiné třeba taky Babské rady dnes o Petržalce. No a takový pomyslný závěr jihočeského dopoledne obstará rozhovor s naším dopoledním hostem. Dnes jim bude rektor jihočeské univerzity Pavel Kozák, které mimo to, že stojí v čele jihočeské univerzity, nejvýznamnější krajské vysoké školy akademické půdy, tak je taky astakologem. A to jsem opravdu nevěděl dlouho, co to znamená astakolog.
0: Taky nevím, co to znamená astakolog.
1: Astakolog je zjednodušeně vědec, který se zabývá raky. Je to takhle jednoduché.
0: Jako raky, jako zvířátka.
1: Ano, zvířátka. Rak. Ano. Rak říční, rak pruhovaný, rak mramorovaný. A dokonce se Pavel Kozák stal poměrně čerstvě, tuším asi před 2 týdny, prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. Rako... Takže se dá říct, že je to vlastně jeden z nejvýznamnějších astakologů na světě.
0: Rakologů.
1: Ano, rakologů. Takže s ním nabídneme rozhovor po 11. hodině.
0: No máme se na to těšit. Matěj, díky za tu pozvánku.
1: Rádo se stalo.
0: Matěj Vodička u toho bude.
1: Naslyšenou.
0: Luboš Voráček, také děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezké úterý, klidný den, jak jen to půjde tady v rámci možností. A ve 12 hodin se pak těším naslyšenou při písničkách pro radost.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vzácná holarová rytina se po 88 letech vrátila do Benešovy vily v Sezimově Ústí. V Písku dneska slavnostně otevřou špičkové výcvikové středisko pro piloty dronů. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili čtyři Češi. Obloha na jihu Čech se začne zatahovat, odpoledne bude místy pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vzácná rytina Václava Holara zobrazující Jeruzalém je znovu součástí Benešovy vily v Sezimově Ústí. Edvard a Hana Benešovi dílo darovali svým příbuzným v roce 1938. Rodinné dědictví včera přivezla z Ameriky vnučka prezidentova synovce Bohuše Beneše. Navrácením grafiky do domoviny svých předků si Tuška Benešová splnila sen.
3: It fulfills the dream of my father.
4: Plní se tak sen mého otce. Věřím, že i babička by měla radost z toho, jak je o dar paní Hany postaráno. Konečně se navrátí do sbírky, kam kdysi patřil.
2: Z Písku se stává Evropské centrum špičkových technologií. Společnost Primoco UAV dneska slavnostně otevře na zrekonstruovaném letišti v Krašovicích moderní výcvikové středisko pro profesionální piloty bezpilotních letounů. Letiště bylo dlouhé roky opuštěné a chátralo. Rekonstrukce za 50 milionů korun přinesla moderní hangár a špičkově vybavené učebny s trenažéry. Unikátní zázemí navíc otevře dveře pro spolupráci s technickými školami a univerzitami. Podle zakladatele firmy Ladislava Semetkovského ještě letos zahájí stavbu nové továrny, která má být dokončená v roce 2028. Zaměstná přes 250 leteckých inženýrů a techniků. Ročně vyprodukuje až 300 bezpilotních letounů. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlená česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
5: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Jih Čech je zatím stále polojasný až jasný, dlouho nám ale slunečná obloha nevydrží. Dopoledne začne od západu přibývat mraků, odpoledne a večer bude s velkou oblačností. Místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Teploty vystoupí k 20 až ke 23 stupňům, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný a biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné úterý 16. června posloucháte Český rozhlas České Budějovice, respektive dnešní jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. U jeho poslechu vás vítá a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Především bych rád popřál vše nejlepší Zbyňkům a Zbyhněvům, kteří mají dnes svátek, užijte si tento den. No a taky připomenu jednu historickou událost. Na den přesně před 33 lety přijal samostatný český parlament zákon o ústavním soudu se sídlem v Brně. Je to taková důležitá vlastivědná znalost, často se to objevuje v testech.

takže ústavní soud sídlí v Brně. A to díky zákonu přijatém před 33 lety. Co nás čeká v dnešním jihočeském dopoledni, respektive v následující vysílací hodině? Poslechneme si třeba druhý díl seriálu o varhanech ve svatovícké katedrále, o cestě těchto varhan do nejvýznamnějšího svatostánku v Česku. Před námi je taky jihočeská vlastivěda Zdeňka Zajíčka nebo knižní hlídka Filipa Černého. To vše v následujících minutách v našem vysílání, ovšem na úvod aktuality z fotbalu, konkrétně ze Zámoří. Na mistrovství světa mají čeští fotbalisté základnu v Texasu a poznávají, že místní lidé patří k nejpřátelštějším ve Spojených státech. Za pár minut, konkrétně hned po písnice Petra Muka, o tom v našem vysílání uslyšíte více. Tak si na to počkejte. Matěj Vodička ještě jednou zdraví a přeje od mikrofonu krásné jihočeské dopoledne.

0: Píseň Petra Muka otevřela pomyslně dnešního české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte naši stanici v 9 hodin a v 9 minut. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty. Na mistrovství světa je tam čeká asi klíčový zápas ve skupině. Hrát totiž budou v našem přímém přenosu na sesterské stanici Radiožurnál Sport ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou, a to od 18 hodin. Ve Spojených státech Češi tráví nejvíc času na své základně, nedaleko Dallasu ve státě Texas.
1: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
2: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
1: Fort Worth is a unique place in the country.
2: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
3: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
4: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
2: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné.
5: Heck yeah. Heck yeah.
2: A pokud něco hledáte ve městě, dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
4: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do putíku.
2: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
4: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.
2: A Černý tohle zažívá taky na tréninkovém stadionu v Mansfieldu, vzdáleném asi půl hodiny od hotelu ve Fort Worth.
4: Trávníkáři, lidi z toho klubu, který na tom stadionu pak bude působit, jsou nám neskutečně jako nastavený cokoliv řešit kdykoliv.
2: Technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý doufá, že budou takových služeb ještě nějakou dobu využívat. Národní tým teď bude na chvíli v Atlantě, kde ve čtvrtek odehraje zápas s Jihoafrickou republikou, který může hodně napovědět o českých nadějích na postup ze základní skupiny světového šampionátu. Z Texasu Mirko Vasič, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

9:15 a nápoj lásky Karla Gotta v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Na Kavkaze štěkají kočky. Proč? To vysvětluje nový román Stanislava Berana Tam, kde štěkají kočky. Řeč o něm bude už za chvíli v knižní hlídce Filipa Černého. Počkejte si na ni, hned po písničce.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, knižní hlídka se občas potuluje po literárních končinách, kde lišky dávají dobrou noc. Dnes nás ale díky novinářce Martině Touškové zavede do kraje, kde štěkají kočky. Tam, kde štěkají kočky, je totiž nový román Stanislava Berana a Martina se přímo autora vyptávala, co název knihy znamená a o čem ta kniha vůbec je.
2: Je to román z prostředí Kavkazu minulého a tohohle století, přičemž ten název odkazuje k přísloví, které z toho regionu pochází a víceméně já ho chápu tak, že je to určitá metafora stavu a situace, kterou ten region prostě prochází historicky. V tom románu i takové historické exkurzy jsou, aby čtenář trošku se zorientoval v tom, proč ta situace v tom regionu na tom místě tak vypadá i v dnešní době, protože to je proces, který probíhá, řekněme, třeba 200 let a za tu dobu se tam stala velká spousta věcí, změnila se tam společnost a přestože ta společnost regionální, místní je, řekněme, homogenní, žijí tam muslimové, na rozdíl od ruské nebo tehdejší sovětské samosprávy, která je pravoslavná nebo ateistická, záleží na tom, co zrovna v tom regionu evropským jako je u kormidla, tak oni přestože jsou tam doma, tak jsou tam v menšině a ta samospráva, ten stát velmi intenzivně pracuje na tom, aby se jako méně cení cítili. Což je vlastně pocit, který teď můžou zažívat i regiony z té strany evropské, ti sousedi ruští v evropské části světa. Takže já přesto, že jsem ten román začal psát dřív, než vypukla třeba válka na Ukrajině, tak jsem bohužel zjistil, že v době vydání je, řekněme, aktuálnější, než bych si sám přál.
3: Tam, kde štěkají kočky, znamená teda co?
2: Tam, kde štěkají kočky, je místo, kde nejsou psi a tudíž tam musí štěkat kočky. To znamená, že lidé, kteří chtějí žít na místě, které je jejich domovem, se musí v podstatě chovat trošku jinak nebo velmi jinak, než by jim bylo přirozeno z důvodu vnějších a takových, které nejsou vlastně sami schopni vůbec nějak ovlivnit.
1: Tolik Stanislav Beran v rozhovoru s Martinou Touškovou o svém novém románu. Teď ale trochu tematicky zvolníme. Začíná totiž čas dovolených, tak proč nesáhnout i po nějaké oddychovce? Ne romantickou dovolenou, to ne je v závorce. Od britské spisovatelky Phoebe MacLeod právě v češtině vydalo nakladatelství Kazda. Phoebe MacLeod sama o sobě říká, že je autorkou romantických komedií, milovnicí dobrého jídla a vína s postavou, která tomu odpovídá. Nicméně neromantická dovolená začíná docela s ostra rozhovorem manželského páru u sexuální terapeutky, takže počítejte spíš s neromantickým počteníčkem. Sedí slečna u čembala, půvabná a nahá. Celou noc se milovala a teď jí to zmáhá. To cituju už z další knížky básnické sbírky 75-letého veršotepce z Berouna Jana Velíška. Název sbírky odpovídá věku básníka, zní a zase zkusíš ráno vstát. Nicméně verše uhranuly třeba o generaci mladší hudebnici Gabrielu Vermaglio, která dokonce z knihy na svém instagramovém profilu přespívala báseň Faust.
4: Většinou už jen vzpomínám, svůj šarm i mobil vypínám, nečekej, že ti lásko zavolám, když míříš před mou garzonku, tak cpu svý verše do zvonku, já nejradši už dneska bejvám sám.
1: To byla hudební vsuvka z knihy veršů A že zase zkusíš ráno vstát Jana Velíška. No a do třetice novinářce Marii Irové, která působí na serveru Seznam zprávy, vyšel knižní příběh ze současnosti. Jmenuje se Na závisti a Marie Irová ho rovněž sama představila na Instagramu. Svá slova podbarvila trochou hudby, snad aby vnesla něco harmonie do popisu děje plného neladu.
5: Je to příběh jedné rodiny a toho, jak vlastně rodinné vztahy dokáže nabourat majetek. Tak doufám, že si knihu přečtete a doufám, že se vám bude líbit a že se v něčem najdete a v něčem možná radši trochu méně.
1: Jak říká klasik, blaze tomu, kdo nic nemá. Ale já dodávám, aspoň nějaké knížky byste přece jenom mít měli. Další tipy na ně v knižní hlídce, v éteru nebo na internetu. Už brzo.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
6: Věda zabývající se životem raků. Tak zjednodušeně můžeme chápat význam pojmu astakologie. Věděli jste, že jeden z nejvýznamnějších astakologů na světě je z jihu Čech? Jde o rektora Jihočeské univerzity Pavla Kozáka, který je teď čerstvě zvoleným prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. K čemu taková organizace slouží, jaké cíle si dává a jak se aktuálně daří třeba takovým rakům říčním u nás? Tak nejen o tom si s Pavlem Kozákem popovídáme v úterý 16. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

Skvělej nápad Anety Langerové doznívá necelou minutu před 9:30 v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice a na řadě je teď jihočeská vlastivěda, ve které si připomeneme, kdy a proč patřilo severočeské uhlí jihočeským knížatům. Hlubocko-krumlovští Schwarzenbergové vlastnili na Lounsku a Litoměřicku nejen pozemky, ale taky ložiska hnědého a černého uhlí. To pak putovalo třeba do knížecích cukrovarů nebo do pivovaru v Krušovicích. Jihočeskou vlastivědu pro vás dnes připravili archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ji hned po písnice.

0: Byly doby, kdy černé zlato ze severu bývalo v majetku jihočeských knížat. Kdy a komu to uhlí patřilo, to si řekneme v Jihočeské vlastivědě. Severočeská uhelná naleziště vešla v širokou známost v historii už několikrát. Že však některá z nich vlastnili hlubocko-krumlovští Schwarzenbergové, to už tak známé není. Knížecí rod se díky svým poměrně rozsáhlým majetkům na Lounsku a Litoměřicku dostal také k ložiskům hnědého a černého uhlí. První objevy a dolování sahají k roku 1719 u Postoloprt, o necelé století později u Kounova a na dalších místech regionu. Uhlí ze schwarzenberských šachet, hlubokých až 90 metrů, putovalo hlavně do knížecích cukrovarů, ale třeba i do fürstenberského pivovaru Krušovice. A největší odbyt zaznamenalo v polovině 19. století. Po sjednaném exportu do Německa se však ukázalo, že nedosahuje takové kvality jako uhlí z Kladenska a Duchcovska. Bylo sice levnější, ovšem při delší přepravě se rozpadalo na mour. V období první republiky tak začalo docházet k pronájmům nalezišť a útlumu těžby. Vazba několika severočeských dolů na jižní Čechy je však evidentní, ať už díky svým majitelům, názvům dolů, šachet a jam, nebo své správě, která byla řízena z Černé v Pošumaví a Hluboké nad Vltavou.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

I 8 minut po půl desáté je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. Pamatuje první republiku, okupaci i vznik samostatného Česka. Kruchta katedrály svatého Víta z roku 1910 prošla v minulých letech další velkou proměnou. Musí totiž unést desítky tun těžké nové varhany. Jak složité je zasahovat do historického prostoru srdci katedrály, řekneme si to už za chvíli v dalším díle našeho pravidelného seriálu.

0: Když zbývá pár slov písnička Ilony Čákové, která teď následovala před pravidelným seriálem. První díl jsme vám nabídli včera a dnes pokračujeme dál. Západní balkón katedrály svatého Víta si pamatuje už lecos. Od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po ticho velkých okamžiků minulého století. Teď ale musí unést kamenný kůr něco úplně nového, konkrétně 33 tun nových svatovíckých varhan. Právě kvůli novému nástroji museli památkáři samotnou kruchtu opravit.
1: Máte docela dost klíčů.
2: To je celý svazek sem vlastně do věže.
3: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
4: Popsal při východu slunce ve svatovícké katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
3: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
4: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
3: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba nároží portálů. Pravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
4: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj shořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
3: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
5: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
3: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Hilbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí. Později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa. A protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
4: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 3:45, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Matěj Vodička teď není ve studiu sám. Elektromobily budou moct nejspíš dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků, stejně jako auta na vodík. A na nízkoemisní vozy pořídí majitelé dálniční známku pořád s výraznými slevami. Ministerstvo dopravy sice původně chtělo, aby od příštího roku platili stejně jako ti, kteří mají auta na naftu a benzín, ale nakonec od toho upustilo. Vysvětlíme to teď s editorem Českého rozhlasu České Budějovice Janem Kopřivou, který je teď se mnou ve vysílání. Honzo, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Elektromobily sice nevypouštějí emise, ale protože jsou těžší, silnice opotřebovávají možná ještě víc než auta se spalovacími motory. I proto měli jejich majitelé za používání dálnic platit. Proč tedy nakonec nebudou?
2: Tak ministerstvo dopravy si neuvědomilo jednu důležitou věc, prostě udělalo chybu a nakonec couvlo. Navrhovanou novelu zákona o pozemních komunikacích upravilo po připomínkách ministerstva financí a vyřazení této části novely zdůvodňuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
3: Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.
2: Vysvětlíme to hned. Česko totiž dostává evropské dotace na podporu nízkoemisních vozidel a kdyby pro ně spoplatnilo dálnice, tak by o peníze přišlo, upozorňuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
2: O kolik peněz by Česko přišlo, Lebeda neuvedl. Ministerstvo dopravy chce dál usilovat o jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta a bude o tom s Evropskou komisí ještě jednat. Ale jak už jsme říkali, v příštím roce by měly jezdit elektromobily a vodíková auta po dálnicích dál bez poplatků a pro plug-in hybridy a vozidla na zemní plyn zůstanou stejné slevy na dálničních známkách, jako jsou letos.
1: Důležité informace pro rodiče. Novela teď tedy obsahuje pouze konec automatického zvyšování cen dálničních známek. Je to tak?
2: Je to přesně tak. Proč to ministerstvo navrhuje, tak to popisuje František Jemelka.
3: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny příštím roce nezvyšovaly.
2: Novelu teď projedná vláda, zatím ale není úplně jasné, kdy. Pokud pak projde parlamentem, zůstanou v příštím roce ceny známek stejné jako letos.
1: Důležité je zmínit, že taky senátoři nedávno navrhli ještě jednu úpravu týkající se dálničních známek.
2: Je to přesně tak. Poslanci budou projednávat senátní návrh na změnu platnosti jednodenní dálniční známky. Ta by podle toho návrhu od ledna už neplatila na kalendářní den, ale přesně 24 hodin od jejího zakoupení. Na změnu se ještě před případným schválením sněmovnou připravuje také státní podnik Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Pokračuje mluvčí podniku Radka Nastoupilová.
5: Řidiči by nově místo kalendářního dne viděli přesný čas začátku a konce platnosti, aby bylo při nákupu zcela jasné, kdy známka platí. Jedná se o poměrně náročné zásahy do systému u jednoho druhu poplatku.
2: Úpravy je totiž potřeba udělat jak ve státním e-shopu e-dálnice.cz, tak i v systémech samoobslužných kiosků České pošty a čerpacích stanic Čepro, kde se lze k těm známkám dostat, kde si je lze koupit.
1: Elektromobily budou moct nejspíš dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Téma, které jsme teď podrobně rozebrali s editorem Českého rozhlasu České Budějovice Janem Kopřivou. Honzo, díky moc za všechny informace. Pevně věřím, že jsou pro řidiče přínosné. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
1: Teď je 9:52, to znamená, že přesně za 8 minut si můžete v našem vysílání poslechnout zprávy, které už pro vás chystá kolegyně Petra Pitra. Počkejte si na to, Matěj Vodička vám přeje krásné jihočeské dopoledne.

0: O místo starosta měl podle zakázky městu před 3 roky vypracovat 4 projektové dokumentace. Ty ale odevzdal neúplné nebo se zpožděním. Na včerejším jednání zastupitelstva na to upozornili zástupci kontrolního výboru.
1: Rada města na náš popud se tím zabývala a začala částku vymáhat. Vymáhají částku zhruba 1 700 000.
2: Pozorňuje předseda kontrolního výboru a lidovecký zastupitel Martin Filip. Starosta Pavel Dvořák chybu uznává, nesouhlasí ale s výší pokuty.
3: Všechny ty projektové dokumentace byly v souhrnné částce asi 370 000 a vymáhaná částka po mně 1,7 milionu, tak mi to nepřijde úplně adekvátní částka, kterou bych měl být takhle trestaný.
2: Starosta Pavel Dvořák se proti vymáhané částce hodlá soudně bránit. Z Lišova Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům taky do škol nastupuje víc dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro toho učitele a hlavně pro ty děti podporou.
0: Vimperk získal 2 dotace na stavbu zimního stadionu za 28,5 milionu korun. Národní sportovní agentura město podpoří 15,5 milionem, Jihočeský kraj přidá 10 milionů. Zbývající peníze zaplatí město ze svého rozpočtu. Detaily má mluvčí radnice Milan Brabec.
5: Vimperský zimní stadion je důležitou sportovní infrastrukturou regionu. Využívají ho sportovci ze širokého okolí, nejenom místní obyvatelé. První etapa rekonstrukce zimního stadionu byla zahájena v květnu a potrvá do října. Zahrnuje vybudování nové vzduchotechniky a také nové opláštění střechy a severní a části východní fasády.
6: Počasí.
0: Na jihu Čech od západu postupně přibývá mraků, odpoledne a večer bude s velkou oblačností, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty dneska vystoupí k 20 až ke 23 stupňům a na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu máme v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Pekárenská Jírovcová, srazila se tam 2 osobní auta a nehodu 2 osobních aut řeší policie taky na dálnici D3 na 137. kilometru u Českých Budějovic ve směru na Prahu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Po zprávách v 10 hodin pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 16. června. Krásné úterý vám ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Jak už jste slyšeli v našem vysílání, konkrétně v našich zprávách, do Benešovy vily v Sezimově Ústí na Táborsku se vrátila vzácná rytina Václava Holara, zobrazující Jeruzalém. Edvard a Hana Benešovi dílo darovali svým příbuzným v roce 1938 a toto rodinné dědictví včera přivezla z Ameriky vnučka prezidentova synovce Bohuše Beneše, tedy Tuska Benešová, která si tak navrácením grafiky do domoviny svých předků splnila sen. Na webu budejovice.rozhlas.cz si můžete reportáž z tohoto navrácení od kolegyně ze zpravodajství poslechnout. Nás teď ale bude zajímat, co nabídne jihočeské dopoledne v nadcházející vysílací hodině, tedy mezi 10. a 11. 20. hodinou, tak například v samém závěru nás čekají tradiční babské rady. Dnes o Petrželce. Vydáme se taky za regionálním stopařem Petrem Kubátem a spojíme se s Husitským muzeem v Táboře. Máme pro vás připravené samozřejmě taky tipy pro volný čas, ale hned na úvod této hodiny zamíříme ke kolegům na Vysočinu. Zlomek komerční ceny a finanční bonus za včasnou kolaudaci. Tak Černovice na Pelhřimovsku podporují.

podporovali výstavbu ve městě. Teď s tím ale končí a místo cukru přichází bič. Za parcely tam lidé zaplatí daleko víc a pokud nezačnou stavět, přijde sankce. Proč? Tak to uslyšíte v reportáži už za okamžik. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem krásný den.

0: 9 minut po 10. hodině dopoledne v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice doznívá písnička Ivety Bartošové. Černovice na Pelhřimovsku končí s podporou výstavby rodinných domů. Na jakou tam byli dosud lidé zvyklí? Nízké ceny a bonusy za včasnou kolaudaci lákaly spekulanty. Za metr čtvereční se proto bude v tomto městě ležícím u hranice Vysočiny a jihočeského kraji platit několikanásobně víc a bonusy se promění v sankce.
1: Jo, tak jo, to tady bylo, ještě když bylo tam jako nebylo postavíno, tak tam takové nabídky byly, no.
2: S paní Alenou stojíme na okraji Černovic u jejího nově postaveného domku. Ona sama koupila parcelu za komerční cenu, nicméně tady v okolí jsou ještě i ty městské, které město nabízelo za velmi zvýhodněných podmínek, aby přilákalo nové obyvatele.
1: Že když jako do roka postavějí, nebo možná do 3 let, co tam bylo, už ani se nepamatuju. Takže mě to jako část vraceli, no. Ale to si myslím, že to bylo běžný, že to nabízelo víc jako obcí a tak, ne?
2: Tady by teď město mělo prodávat nějaké další stavební pozemky.
1: Akorát tady, jako co je to červený auto, tak tam. Taková nudla jenom dlouhá. Tady jako přes cestu naproti 3. Jako jsme my 3, tak tam budou taky 3.
2: O velmi nízké ceně nebo nějakém bonusu za rychlou výstavbu si budoucí majitele ale budou moct pouze nechat zdát. Celý koncept se totiž neosvědčil, jak mi na radnici řekl lidovecký starosta Jan Brožek.
3: To, že pro Černováka třeba ta cena byla relativně jako dostupná, ale pro někoho zvenčí, kdo bydlí ve velkém městě, tak ta cena byla směšná. Takže mu se vyplatilo si koupit stavební pozemek za 250 Kč za metr a ožalet náš bonus za včasnou kolaudaci, a ten pozemek do dneška tam jako v podstatě leží ladem, je nevyužitý. A pro nás to znamená ztrátu, protože my jsme investovali do toho zasíťování a dneska tam nikdo nebydlí. Zatímco na vedlejším pozemku už 5-8 let stojí dům a je tam rodina s dětma.
2: Radnice proto teď bude pozemky prodávat za cenu, která se více blíží té komerční. Pryč jsou i bonusy a nasadila spíše restrikce.
3: My jsme dřív šli vždycky metodou cukru, to znamená hodně velký úlevy, cena poměrně jako nízká, ale teď už to nejde takhle dělat, už nasazujeme spíš jako metodu biče, to znamená, když si koupíte pozemek a do několika let neskolaudujete, tak ne, že vám my dáme peníze za to, že jste byli tak hodní a skolaudovali jste, ale naopak je tam určitý penál za to, že jste neskolaudovali. Reagujeme tím na situaci, kdy v minulosti v podstatě se některé ty pozemky staly předmětem spekulací.
2: Místo 250 se teď tak v Černovicích bude za metr čtvereční platit 1200 korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Krátce před čtvrt na jedenáct přichází na řadu pravidelná část Jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, a sice tipy pro volný čas. Pokud přemýšlíte, čím si dnes zpříjemnit den, tak právě proto jsou tady teď pro vás naše tipy. V Táboře můžete už v 17 hodin zamířit do galerie Staré radnice na Žižkově náměstí. Vernisáž výstavy Známí neznámí táboráci připomene osobnosti, které zanechaly stopu v historii města a poodhalí příběhy známé i trochu zapomenuté. No a na Táborsku ještě zůstaneme, protože Vildův mlýn v Jestebnici otevře v 19 hodin a 30 minut dveře všem, kdo mají rádi vůni čaje i zajímavé vyprávění. Vojta Souček vás tam provede světem čajových lístků a přidá taky ochutnávku. A pokud si budete chtít udělat poznámku do kalendáře, tak příští úterý do Vildova mlýna zavítá teolog, biolog a spisovatel Marek Orkovácha s přednáškou Umění a chuť žít. Milovníci hudby mohou v 17 hodin zamířit do rajského dvora kláštera v Bechyni, takže zůstáváme na Táborsku rovněž. Soubory komorní hudby Základní umělecké školy Václava Pichla tam nabídnou odpoledne plné mladé energie a muzikantského nadšení. Varhany dnes rozezní taky kostel svatého Františka Xaverského v Opařanech. Od 19 hodin usedne ke královskému nástroji Jakub Janšta v rámci Českého varhaního festivalu. V Prachaticích myslí na blížící se den otců. Muzeum mezi 15. a 17. hodinou zve děti i dospělé na výrobu náramků pro tatínky. A kdo bude chtít, může do dárku ukrýt tajný vzkaz zapsaný Morzeovou abecedou. Pokračujeme dál, hudba zazní taky ve Čkyni. Synagoga přivítá v 18 hodin smyčcový orchestr složený z mladých muzikantů ze základních uměleckých škol z Prachatic, Vimperka a Vlachova Březí. No a ze Šumavy do krajského města v Českých Budějovicích si od 17 hodin můžete vybrat hned ze dvou zastavení. Jihočeská vědecká knihovna v budově na Sadech zve na literární večer věnovaný René Goscinimu, autorovi Asterixe a oblíbeného Mikuláše. A ve stejnou dobu začne v dominikánském klášteře na piaristickém náměstí festival Na 12 strunách. Brian Benner a Václav Fuxa přivezou písně v neobvyklé úpravě pro dvě kytary a zpěv. No a krásnou hudební tečku může dnešnímu dni nabídnout Český Krumlov. V gotickém sále v Horní ulici zazní od 18 hodin koncert vokálního souboru Tyškanti. Hudba vás přenese do časů Habsburků, Rudolfinské Prahy i Krumlovského dvora posledních Rožumberků. Vážení posluchači, ať už dnes zamíříte za hudbou, historií, knihami nebo třeba za šálkem dobrého čaje, přeji vám, aby vám ten čas udělal radost. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Přesně v 10 hodin a 18 minut pokračuje Jihočeské dopoledne.

0: 4 minuty před 10:30 pokračuje Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes v Táboře začne výstava nazvaná Známí neznámí táboráci, která připomíná osobnosti, jenž utvářely kulturní, vědecký i společenský život města v první polovině 20. století. Mimochodem jsme o tom mluvili už před chvílí v Tipech pro volný čas. O příbězích lidí, jejichž jména dnes často zůstávají ve stínu známějších současníků, si budeme už za chvíli povídat s historičkou Husitského muzea a kurátorkou výstavy Lenkou Vandrovcovou. Ještě předtím ale Pavel Bobek a písnička Veď mě dál, cesto má.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Husitské muzeum v Táboře zve na novou výstavu. Jmenuje se Známí neznámí táboráci a najdete ji v galerii Staré radnice na Žižkově náměstí. Vernisáž je dnes v 17 hodin. Výstava představuje osobnosti spojené s městem, které významně zasáhly do dějin vědy, umění nebo společenského života, především v období první republiky. Některá jména zůstala v širším povědomí, jiná dnes zná už jen úzký okruh odborníků. S historičkou Husitského muzea a kurátorkou výstavy Lenkou Vandrovcovou se teď budeme věnovat nejen jejich osudům, ale taky tomu, jak se historická paměť utváří a proč stojí za to se k těmto osobnostem vracet. Lenko, pokud se slyšíme, dobré dopoledne, přeji vám krásný den do Tábora.
2: Dobrý den.
1: Název výstavy Známí neznámí táboráci v sobě skrývá jistý paradox. Koho jste se rozhodli tímto projektem připomenout?
2: Rozhodli jsme se připomenout osobnosti převážně z uměleckého a vědeckého prostředí, které jsou z větší části navázané na sbírkový fond Husitského a Blatského muzea.
1: Výstava se soustředí především na období první republiky. Čím je podle vás tato epocha v dějinách Tábora z pohledu kulturního a intelektuálního života výjimečná?
2: Tábor se v průběhu meziválečného období stal výkladní skříní republiky. Vypracoval se až mezi tři přední města v republice. Vyrostlo zde množství nových škol, vznikaly zde nová pracovní místa i v době hospodářské krize. Výběr osobností ale má i přesah do období ještě monarchie, které nám zastupuje například agronom a hudebník František Bolech anebo řídící učitel a archeolog Josef Švehla. Ale samozřejmě máme i přesah do období druhé poloviny 20. století, které například zastupuje Václav Kaplický, který se v této době stal spisovatelem z povolání, anebo přírodovědec dr. Antonín Zbyšek Hnízdo.
1: Ten výběr osobností je opravdu velmi pestrý. Vedle známějších jmen se objevují i takové osobnosti, které dnes stojí poněkud stranou veřejného zájmu. Proč podle vás upadly do zapomnění?
2: To je dobrá otázka, protože zrovna já jsem z úvodu zmiňovaný odborník, který ty osobnosti všechny poměrně dobře zná. Ale většina z těchto osobností jsou regionální osobnosti, které bohužel nepronikly, řekněme, na stránky učebnic základních a středních škol. Takže zapadly časem a úplně zmizely z povědomí lidí, ale od toho jsou tu paměťové instituce, jako je naše muzeum, aby jsme jejich životní příběhy a dílo připomínali i našim současníkům.
1: Tak to naprosto souhlasím. A jaké místo mezi vystavenými osobnostmi zaujímají ženy, například architektka Milada Petří Pavlíková nebo třeba etnografka Marie Prunerová?
2: Mají poměrně důležité místo a jsem ráda, že se nám podařilo mezi těch deset osobností zařadit i dvě ženy, protože například paní Milada Petříková Pavlíková byla první promovanou architektkou v Československé republice. Konkrétně se tak stalo roku 1921. Marie Prunerová, jakožto etnografka, je pro dnešní etnografy poměrně neznámou osobností, ale ve své době, tedy v období ještě monarchie, ale pak i první republiky, se snažila vlastně znovu do povědomí místních, ale i okolních lidí vrátit kozácký a blatský kroj, tedy oděvy místních národopisných oblastí. A ona byla ještě takovou zajímavou osobností, protože ona v civilním životě byla učitelka a dokonce mohla učit i v době, kdy byla vdaná, ještě v době, kdy učitelky musely dodržovat celibát.
1: No, opravdu zajímavé informace. Já si teď s dovolením spojím dvě otázky do jedné. Předpokládám, že když jste výstavu připravovali, určitě jste narazili na nějaké důležité archivní prameny, korespondence nebo rukopisy. Tak se zeptám, jestli nějaké návštěvníci uvidí a jestli se během těch příprav objevila nějaká skutečnost nebo dokument, který překvapil i vás samotnou.
2: Těch vlastně řekněme materiálu archivní povahy tam určitě návštěvníci najdou mnoho. Máme dokonce zapůjčenou například kroniku filharmonického spolku Bolech, nebo orchestru Bolech, tak, ať to řeknu správně. Ale jak jste se ptal, jestli jsem narazila na něco zajímavého, co mě překvapilo, čeho jsem si třeba nevšimla, tak konkrétně se jedná o jednu fotografii z odhalení pomníku mistra Jana Husa v Táboře z roku 1928, kde se mi podařilo identifikovat paní Miladu Petříkovou Pavlíkovou s jejím manželem Teodorem Petříkem. Tuto fotografii jsem znala už z předchozích let, ale nikdy jsem si to nějak nespojila a tak jsem na ní koukala, koukám, říkám si, to je paní Milada, takže i takové věci se stanou.
1: To je hezký příběh. Husitské muzeum v Táboře dnes zahájí novou výstavu Známí a neznámí táboráci v galerii Staré radnice na Žižkově náměstí. Vernisáž je dnes v 17 hodin a pozvala nás historička Husitského muzea a kurátorka výstavy Lenka Vandrovcová. Paní Lenko, moc krát díky, ať se vernisáž vydaří a hlavně, ať se výstava líbí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuji.
1: No a my už se za chvilku, milí posluchači, vypravíme do výšky téměř 900 metrů nad mořem, konkrétně na rozhlednu v Horní Plané na Českokrumlovsku, takže zamíříme za naším regionálním stopařem na Lipensko. Počkejte si na to.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tipy pro volný čas už v našem vysílání shodou okolností před chvílí sice zazněly, ale my pro vás máme ještě jeden zajímavý tip, kam vyrazit i s dětmi. Míříme na okraj Horní Plané na Českokrumlovsku, konkrétně na rozhlednu na Dobré Vodě, kde máme dnes našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, který je teď s námi ve vysílání. Petře, vítej, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, slunečné dopoledne konečně zase, i když fouká ještě trošku takový větřík tady, já teď stojím na vyhlídkové plošině téhle 5 let staré rozhledny, jsem ve výšce zhruba 894 metrů nad mořem, ta samotná rozhledna je vysoká 36 metrů a vede sem na ten ochoz 169 schodů. Ten hlavní výhled, který sem vlastně láká všechny ty lidi, je Lipenská přehrada, je tady vidět celá Horní Planá a velká část jezera. Vpravo jsou vidět místa, kde bývalo to slavné takzvané srdce Vltavy a dál je odtud vidět dlouhý pás přehrady od Raclavy až k Pihlovské zátoce, no a samozřejmě v pozadí Šumavské vrcholy, takže když to vezmu po pořadě Plechý, Třístoličník, tamhle je Smrčina a za dobré viditelnosti, dnes je to tady trochu v oparu, takže vidět nejsou, tak jsou vidět Rakouské Alpy. Mně se to jednou povedlo, když jsem tady byl v zimě, protože v zimě ty výhledy jsou tady asi úplně nejčistší a krásně se přede mnou otevřel masiv Dachsteinu, takže doporučuji klidně vyrazit sem i v zimě.
1: Tak to s nám Petře teď popsal, co máš před sebou a teď ještě popiš, co máš za svými zády.
2: Tak když se otočím, tak tady je zase velká část vojenského újezdu Boletice. Člověk tak může tušit, kde stály i ty zaniklé vesnice, které musely tomu újezdu ustoupit. Jsou tady taky vidět samozřejmě vrcholy, Knížecí Stolec, Chlum, Bobík, no a samozřejmě Kleť.
1: No a důležitá informace na závěr, kdy je rozhledna otevřená.
2: Tak velká výhoda je, že sem se můžete vypravit v podstatě kdykoliv, protože rozhledna je otevřená non-stop a vstupné se tady neplatí. Auto můžete nechat buď dole na náměstí v Horní Plané, nebo přímo tady hned pod rozhlednou u Štifterova parku. Ta celá konstrukce té rozhledny má jinak velmi netradiční tvar. Ona připomíná karafu vody, což odkazuje k místní sklářské tradici a i k objevu zázračné vody podle legendy. A až tady budete na rozhledně, tak si určitě projděte i ten dolní areál Dobré Vody pod rozhlednou, kde je kaple Panny Marie Bolestné, která vznikla právě nad tím pramenem zázračné vody. Je tady taky zvířecí obora, zdaňky, různé naučné prvky a spoustu dalších hezkých vyhlídek na Lipenské jezero. No a na závěr ještě přidám jeden svůj takový soukromý tip, i když asi možná už ho znáte, protože to je vyhlášené a zajděte si potom na závěr na zákusek na náměstí do Horní Plané, do vyhlášeného bystra Kynutá buchta, kde mají vynikající zákusky anebo třeba Povidlovou buchtu.
1: Na Lipensko nás v dnešním jeho českém dopoledni pozval regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky moc, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jedna aktuální zpráva z Jihočeského kraje. U Dolního Dvořiště dnes dopoledne uvízl pod viaduktem autobus. Několik cestujících bylo zraněno, provoz na železnici tam byl přerušen, tak si na to dávejte pozor. I tato informace zazní ve zprávách zhruba za 9 minut, které už pro vás připravuje kolegyně Petra Pitra. No a po zprávách v 11 hodin následuje rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem Pavlem Kozákem, rektorem Jihočeské univerzity a taky astakologem a čerstvým prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. Řeč bude nejenom o racích, tak si poslechněte náš dnešní dopolední rozhovor. Teď jsou na řadě babské rady. Petrželku často používáme jen na zdobení jídel a je to škoda. Tato bylinka má totiž i mnohé zdravotní benefity. Právě tuto informaci připomenou babské rady už za okamžik, tak si na to počkejte. Matěj Vodička přeje krásné jihočeské dopoledne.

0: Babské rady.
1: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Haló? Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně po tmě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu po tmě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: U Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku narazil autobus do viaduktu, několik lidí se zranilo. Vzácná holarova rytina se po 88 letech vrátila do Benešovy vily v Sezimově Ústí. Pěstitelé některého ovoce můžou ještě dneska hlásit škody po letošních mrazech. Teploty na jihu Čech budou dneska kolem 21 stupňů, místy bude občas pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči a záchranáři zasahují u nehody autobusu u obce Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku.

0: fulfills the dream of my father.
1: Plní se tak sen mého otce. Věřím, že i babička by měla radost z toho, jak je o dar paní Hany postaráno. Konečně se navrátí do sbírky, kam kdysi patřil.
2: Pěstitelé ovoce můžou ještě dneska hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontrolují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Tajemník Ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
3: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
2: Podle Romana Chaloupky hlásí pěstitelé jabloní v některých lokalitách propad úrody až o 80%. Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. Nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitelé jahod. Ti měli čas do 2. června.
4: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až zatažené, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty vystoupí k 20 až ke 23 stupňům, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž je nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Jak už zaznělo ve zprávách, s komplikacemi musíte počítat mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem na Českokrumlovsku kvůli nehodě autobusu pod železničním viaduktem u obce Rybník je silnice uzavřená a v Českých Budějovicích máme nehodu u křižovatky Diamant na nájezdu na Strakonickou ulici. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Víte co nebo kdo je to astakolog? Zjednodušeně řečeno je to vědec, který se zabývá životem raků. Astakologem je mimo jiné i rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák, který se teď čerstvě v americkém New Orleans stal prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. K čemu taková organizace slouží, jaké cíle si dává a jak se aktuálně daří rakům říčním u nás, tak nejen o tom si s Pavlem Kozákem popovídáme už za okamžik našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás k jeho poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák je naším dnešním hostem. Pane profesore, vítejte ve studiu. Dobré dopoledne, díky za váš čas.
2: Dobré dopoledne a zdravím všechny posluchače.
1: Už jsme tu sice poměrně nedávno jednoho astakologa měli, ale mohl byste jako astakolog posluchačům vysvětlit, co přesně tenhle pojem znamená?
2: Určitě, ptá se nám mě na to, kde kdo. Astakologie je v podstatě věda o racích.
1: Úplně zjednodušeně.
2: Úplně zjednodušeně.
1: Takže není potřeba na tom cokoliv hledat.
2: Není.
1: Protože třeba když zadáte tohle nebo tento pojem do Wordu nebo do jakéhokoliv textového editoru, tak dá se říct, že ten počítač vlastně úplně tohle slovo nezná vlastně.
2: Většinou to opraví na astrologii, což je něco jiného.
1: To je opravdu hodně odlišné, to máte pravdu. Každopádně vy jste do našeho studia zavítal opravdu jenom pár dní po tom, co jste přiletěl ze Spojených států a jste teď čerstvě zvoleným prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. Ten ceremoniál, kde jste se stal prezidentem tedy této organizace, se odehrál v New Orleans ve Spojených státech amerických. Možná se zeptám na úvod, jak jste si ten samotný ceremoniál užil, jaké to bylo?
2: Tak ten ceremoniál byl samozřejmě pro mě takovým vyvrcholením mé vědecké kariéry. Ono tomu předcházely volby. Ono to není jmenování jenom tak, ale oni tomu předcházely volby a vlastně bylo to vyhlášení voleb s tím, že jsem se stal, byl jsem zvolen jednohlasně tedy prezidentem astakologické organizace. Zase chtěl bych říct, že to není jen tak náhodou a že jsem se přihlásil a byl jsem zvolen, ale je to v podstatě dlouhodobá práce a nějaký dlouhodobý postup, jak v té odbornosti, kde dělám v podstatě 30 let zraky, tak vlastně v rámci té komunity, v rámci té asociace, kde jsem byl dlouholetým členem vlastně výkonného výboru, potom sekretářem, pak prezidentem čekajícím nebo čekatelem a nyní prezidentem. To období prezidenta je vždycky na 2 roky.
1: Mm-hmm. Možná se v tomto ohledu nabízí i otázka, jestli je po světě hodně astakologů a proč zrovna třeba v New Orleans ve Spojených státech amerických se odehrál ten ceremoniál nebo ta volba.
2: Tak těch astakologů jsou stovky. Těch astakologů po světě jsou skutečně stovky. Lidé se občas diví, že jedu na konferenci o racích a kdo tam může být. Takže vždycky nás tam je jako přes 100 astakologů z celého světa. A jak jsem řekl, je to vlastně i to zvolení bylo součástí konference, mezinárodní konference, která se koná jednou za 2 roky a vždy se střídá po světa dílech. To znamená Evropa, Asie, Evropa, Austrálie nebo Asie a Amerika. New Orleans se nabízí. Jo? New Orleans, vlastně Louisiana, je největší, když pominu Čínu, největší producent raků a tam původního raka červeného, který je teda v Evropě velmi invazní a nebezpečný, ale tam, já jsem tam byl jak v račím ráji, teda minimálně co se týká gastronomie, protože na každém rohu prostě restaurace s račími specialitami.
1: No tak samozřejmě Spojené státy nebo Amerika obecně taky vyhlášená humrem, jakožto jednou ze svých hlavních specialit, ale to už je přeci jenom trošku větší
2: to
1: zvíře.
2: Větší a to už se dostáváme do slaných vod.
1: Samozřejmě, což je pro nás trochu nezvyk. Logicky, když bych se vás zeptal, nebo když bych položil otázku, koho združuje taková Mezinárodní astakologická asociace, sám si na ní můžu odpovědět, předpokládám, že združuje astakology. Ale co konkrétně třeba dělá tato asociace?
2: No, združuje nejenom astakology, to znamená vědce zabývající se raky, ale ona tady ta asociace združuje i producenty raků, což je právě významný hlavně v té Americe nebo i v Euroázii, kde jsou skutečně velké produkční chovy, ale i někteří chovatelé z Evropy byli součástí asociace, to znamená částečně jako hájila i ty komerční zájmy ta asociace, ale členové jsou i členové nejenom astakologové, to znamená vědci, ale lidé také zabývající se ochranou přírody, to znamená různé agentury, ať už je to nastaveno v jednotlivých státech jakkoliv. Takže v současné době možná v rámci určitého vývoje a let se více z té komercializace to určitě posunulo na stranu té ochrany přírody, ochrany biodiverzity raků, ochrany původních raků v těch jednotlivých státech, boj proti nepůvodním druhům a vůbec ohrožením klimatem a dalšími věcmi. Takže ten zájem je samozřejmě ochrana raků, ochrana biodiverzity a i podpora všech těch, kterým raci nejsou cizí a které nás raky baví.
1: Když jste zmínil samozřejmě tu ochranu před nepůvodními druhy a předtím taky toho raka červeného, právě invazní druhy raků v Česku jsou aktuálně posledních pár let už velmi ožehavým tématem. O tom se samozřejmě budeme bavit ještě v průběhu našeho dnešního rozhovoru, ale možná i v této souvislosti se na to dá navázat otázkou, jaké cíle ve směru právě k ochraně té biodiverzity, ale i zároveň ochraně původních druhů si Mezinárodní astakologická federace klade.
2: Tak v rámci té asociace vlastně se pořádají každé ty dva roky mezinárodní konference, kde je výměna zkušeností právě těch vědeckých hodně, co se týká té ochrany raku, ochrany biodiverzity a i využití těchto vědeckých poznatků potom v managementu ochrany na národních úrovních. Takže i sdílení zkušeností managementu s nepůvodními druhy, managementu lokalit. Takže to je takový hlavní jakoby globální cíl. Co se týká jednotlivých konkrétních cílů, a které třeba já si zrovna kladu za takovou jednu z priorit, je ještě více přitáhnout mladé lidi do asociace a vlastně do té problematiky. Takže vlastně konkrétní různé zvýhodnění, různé benefity to tak, aby se mladí lidé, doktorandi, ale i magistři se svými pracemi zúčastňovali konference, dávali se do kontaktu s těmi zkušenějšími, vyměňovali si zkušenosti a stali se součástí asociace, což je spojeno s nějakými poplatky a zároveň benefity, takže nastavení těch principů tak, aby se mi povedlo do asociace přitáhnout co nejvíce mladých lidí, protože tam je budoucnost.
1: Říká rektor Jihočeské univerzity a astakolog Pavel Kozák, který je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pane profesore, teďka jste to vlastně zmínil, trošku jste mi sebral tu otázku z úst, protože samozřejmě je zřejmý ten cíl přitáhnout co nejvíce mladých vědců k vašemu oboru, ale možná se můžu zeptat i na to vás konkrétně jako povolaného člověka, jestli se to daří a jestli se to daří právě třeba konkrétně na Jihočeské univerzitě, která má svou fakultu rybářství a ochrany vod.
2: Daří, určitě. Já ještě se tedy vrátím k té otázce, protože já v podstatě čerpám z toho svého příkladu, jak já jsem se dostal až na pozici prezidenta. Já jsem navštívil tu konferenci prvně v roce 1998. Z raky jsem začal před 30 lety, v 96. roce přesně. A ta první konference mi změnila totálně nejenom život, jak vidíte, ale tak i pohled na ty raky, na ochranu nepůvodních druhů, na to, jak se chovat k původním nepůvodním druhům, co je to račí mor tenkrát. Takže já jsem opravdu totálně změnil pohled a setkání s těmi vrcholnými astakology, tenkrát prezidentem a těmi, což pro mě byli úplně někdo na výši. A oni to byli normální lidé, se kterými se člověk mohl bavit a byli velmi vstřícní. Tak pro mě je to prostě příklad toho, jak vlastně ty mladé lidi přitáhnout. A co se týká potom rozvoje, ono to souvisí, rozvoje tady na jihu, tak já, když jsem začínal, tak vlastně jsem byl sám ještě s jedním kolegou, který dělal diplomku a podařilo se nám udělat vlastně vytvořit laboratoř, která čítá více jak desítku lidí zabývajícími se raky ze všech možných úhlů pohledu. Vychovali jsme plno doktorandů, kteří jsou ať už v naší laboratoři nebo po světě, protože řada z nich je, velká část je zahraničních studentů, kteří k nám přišli a zase odešli šířit v podstatě ty znalosti. A můj jeden z prvních studentů dneska dělá vedoucího laboratoře místo mě. A takže si myslím, že tohle se daří. A tohle vlastně byla i taková ta práce, která byla oceněna i v podstatě mezinárodně, protože se bylo vidět, že ta radší škola u nás opravdu roste. A v současné době máme, řekl bych, v rámci, minimálně v rámci Evropy jednu z největších co do počtu laboratoří věnující se astakologii a i co jakoby do rozsahu prací, protože já neříkám, že je nejlepší, samozřejmě každá laboratoř na každé univerzitě si dělá nějaký výzkum a na nějaké úrovni, takže, ale většinou jsou třeba úzce zaměření a jsou v tom dobří, my máme docela široký rozsah.
1: Zmínil jste taky jednu zajímavou věc, letos slavíte své kulaté astakologické výročí 30 let, ale možná je to právě příležitost k tomu se zeptat nejenom, jak se astakologie vyvinula, konkrétně třeba na Jihočeské univerzitě, což jste teď sám zmínil, ale jak se třeba ta račí populace v Česku vyvinula za posledních 30 let. Když bychom to trošku kategorizovali, je tam nějaký pozitivní nebo spíš negativní vývoj směrem třeba právě k těm invazním druhům?
2: Tak obecně invazní druhy se prostě šíří. My tomu nezabráníme, nebo velmi těžko se tomu bráníme a zvláště i v souvislosti s klimatickými změnami ty nepůvodní druhy mají trochu navrch. Ale z druhé strany, když jsem před těmi 30 lety začínal, tak třeba po 10 letech té práce, kdy se dělala i osvěta a ochrana, se mě lidé ptali, a má to cenu? Co tady bude za 20 let? Že tak, jak to jde, tak ty nepůvodní druhy tady vlastně to převálcují a nejsou lepší nějací raci než žádní raci a tak dál. Tak to doufám, že se nám daří vyvracet. A vlastně po těch 30 letech, když bych se vrátil zpátky, třeba 20 let zpátky, s tím očekáváním, co bude za 20 let a s tím strachem, tak to není tak tragické, protože máme tady plno lokalit s našimi původními druhy. Ta osvěta je diametrálně odlišná, jako dneska už skutečně hodně velká část lidí, populace, ať už mladých, tak starších, ví, že jsou tady nepůvodní raci, ví, že je tady račí mor. To bylo, já když jsem to těch prvních, řeknu 10 let, vysvětloval vždycky, tak od začátku na novo a úplně od A do Z. Dneska už ta situace je jiná a zároveň i legislativa je jiná.
1: No, samozřejmě se o jedné z těch populací raků říčních, konkrétně tady na Jihočech, budeme bavit za okamžik, ale když se ještě zmíním k tomu setkání Mezinárodní astakologické asociace, tak zpátky do Česka s vámi přicestovala i putovní odhadem asi 140 milionů let stará vzácná skamenělina mořského korýše, kterou tedy vždy dostává prezident této asociace. Vy jste si ji přinesl dnes s sebou do studia. Když se na to podívám, trochu mi to připomíná i možná takovou hezkou dekorativní dlaždičku, když to hodně zjednoduším, ale to si opravdu dělám teď trochu srandu. Samozřejmě, když má člověk před sebou tolik let starou skamenělinu, je to opravdu hodně vzácný artefakt.
2: Je, ale ono s tou dlaždicí nejste daleko od pravdy, protože vlastně skameněliny, většina skamenělin právě těch korýšů pochází z oblasti Německa, z oblasti Bavorska, kde byla té pozdní juře, byly tady brontosauři a vlastně mořští plazy, tak vlastně v těch sladkovodních jezerech byla anoxie, to znamená nedostatek kyslíku a právě to byly podmínky, které jako byly příznivé k vytváření skamenělin. A dneska, když se tam ty skameněliny nacházejí, tak jsou skutečně v takových plátech, takže dlaždicích, a je možné si je vlastně takto představit. A zároveň, ano, je to jako úžasný, když si člověk představí tu relativitu, když my se tady bavíme o nás, co bylo před 1000 lety, dobře, to si možná trošku vzdáleně dovedeme představit, co bylo před 100 000 lety už hůř, co bylo před 1 000 000 let. Já si to hrozně těžko představuju. A 1 000 000 let, a teď se tady bavíme o 135 až 145 milionech let, nebo 150, kdy vlastně ve stejných vrstvách nebo na stejném místě byla nalezena i ta jedna z nejznámějších skamenělin Asteropteryxe. Takže jako je to hrozně těžko představitelné, co tady bylo. No, byly tady dinosauři, byly tady přesličky, byly tady jehličnany, byla tady jezera, klimatické podmínky byly teplejší, oxid uhličitý byl 5x snad vyšší hladina, ale co přesně a jak ta doba probíhala a jestli se ten Archaeopteryx s touhletou krevetou, zrovna, ona je to spíše kreveta tedy než rák, ale i předchůdci raků byli v té době, jestli se potkali nebo nepotkali, to jsou prostě věci, které jdou částečně mimo moje chápání teda.
1: No to mimo moje taky, ale samozřejmě já si třeba často nebo snažím se si představovat i to, že třeba v místě, kde se pohybuji, tak byla jenom samá voda, nebo když se procházím po nějakých horách, tak se procházím vlastně po místě, kde dřív byla hora, a to jsem třeba v nějaké vyšší nadmořské výšce. Představuje se to hodně těžko, ale zároveň by mě zajímalo i, jak se takhle na první pohled třeba dá rozeznat, že jde o skamenilinu a ne právě třeba o nějakou tu dekorativní dlaždici, která si na takovou skamenilinu může třeba jenom hrát.
2: Tak samozřejmě já na to nejsem odborník. dá se to poznat. Jsou na trhu věci, které jsou třeba uměle trochu dobarvované nebo nějakým způsobem upravované. Já v tomhle případě věřím těm odborníkům, kteří to opravdu posoudili a věnovali vlastně astakologické organizaci k tomu, aby se to v rámci prezidentství vlastně sdílelo. A je to taková docela hezká tradice. A jak už jsem na začátku naznačil, ty konference se konají na různých světadílech, takže já bych řekl, že je to i taková challenge pro nového prezidenta, to z Ameriky dovést do Evropy a potom z Evropy do Austrálie. Takže asi má to i ten symbolický význam.
1: Posluchači samozřejmě bohužel nemohou vidět tu skamenělinu, ale zároveň nemohou vidět i kufr, ve které jste ji přinesl. Právě ten kufr samozřejmě slouží k transportu a dá se pochopit, že s takovýmhle zavazadlem navíc to není úplně jednoduché, když vozíte takový artefakt, ať už ze Spojených států do Evropy, nebo právě třeba do Austrálie.
2: Na každé hraniční kontrole jsem kufr musel odvírat.
1: No, předpokládám, a k tomu se taky už vlastně dostáváme v průběhu našeho rozhovoru vícekrát, že jižní Čechy konkrétně jsou pro výzkum života raku a jejich rozšíření ideální destinací, je to tak?
2: No tak jižní Čechy jsou ideální destinací pro nás všechny. Ne, jižní Čechy, samozřejmě jižní Čechy a možná Vysočina jsou pro naše původní druhy raků, najdeme zde řadu lokalit, které jsou opravdu pěkný a rak říční se tam vyskytuje. Jo, nebyl bych úplně, že jsme úplně nějak výjimeční, ale ano, máme tady krásné lokality ještě, krásné lokality i pro původní druhy raků, Vysočina a ta část Moravy, tak taky tam nalézáme opravdu nádherné lokality a populace raků říčních.
1: A je něco konkrétního, třeba právě meandry řeky Vltavy, když to řeknu úplně z lidského pohledu, nebo naopak na Vysočině, třeba Podyjí, mě napadá.
2: Vltava právě už ne, no. Vltava a Malše tady, tyhle ty větší řeky obecně už bohužel ne, ty už nám okupují ty nepůvodní druhy raků. Takže spíše se tady bavíme o menších rybnících, menších potocích a trošku oddělených, protože vezměte si, že celé Labe, Vltava, Kaskády a dál jsou obsazeny rakem pruhovaným a takže bohužel ne, no, bohužel ty krásný meandry Vltavy už ne.
1: O racích je řeč v našem dnešním dopoledním vysílání, konkrétně s rektorem Jihočeské univerzity a astakologem Pavlem Kozákem, který je naším dnešním dopoledním hostem. Teď je čas na krátkou písničku, hned po ní se k rozhovoru nejen o racích zase vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák je naším dnešním dopoledním hostem, stále je se mnou ve studiu. Vy jste zmínil už během našeho rozhovoru, že jste u astakologie 30 let. Jaká byla vaše cesta k tomuto oboru a vzpomenete si třeba, kdy jste vůbec poprvé viděl raka ve volné přírodě? Já tu otázku pokládám schválně takhle explicitně, protože mně se třeba nikdy nepoštěstilo vidět raka ve volné přírodě. Opravdu jsem to nikdy nezažil.
2: Tak já jsem to štěstí měl. Já pocházím z vesnice a jako vášnivý rybář už od dětství, tak jsem byl u každého výlovu a musím říct, pocházím právě z Vysočiny, z Pacovska, Mladovožicka a zde jsou i dodnes nádherné lokality s rakem říčním. Takže my jsme se setkávali s rakem vždycky po každém výlovu, jsme na pár kusů raku narazili. Vzpomínám si na to, kdy jsem ho poprvé ochutnal, kdy jsme říkali, no tak ho ochutnáme, našli jsme jednoho velkého prostě raka říčního a dodnes vzpomínám, jak je mi to líto, že jsem ho uvařil, protože na něm nebylo skoro žádný maso. Takže to je moje vzpomínka na první ochutnání raka. A pak vlastně s raky jsem neměl nic společného, až když jsem v roce 95 nastoupil do výzkumného ústavu rybářského, nejdříve jako technik, pak jako výzkumník a pak jsem se vlastně rozhodl, že budu pokračovat na doktorském studiu a hledal jsem téma. A do té doby jsem dělal tedy výzkum na rybách, na sumcích, na línovi, součástí kolektivu a bývalý ředitel výzkumného ústavu rybářského Jan Kouřil mi řekl, jestli bych nechtěl dělat něco na možnosti chovu raka signálního, že byl dovezen ze Švédska a nikdo tady s ním nedělá a mně se líbilo právě to, že nikdo. Kromě teda té fascinace raky, protože já jsem předtím ještě navštívil Čínu a tam jsem viděl chov raků. Takže to byly dva takové aspekty, že když jsem viděl chov a zároveň prostě nikdo to nedělal, tak jsem se do toho vrhl a jak říkám, ten první impuls byl o možnostech chovu raka signálního, začal jsem se tomu rok věnovat, pak jsem navštívil konferenci v tom Augsburgu a zjistil jsem, že takhle teda ne, že nepůvodní druhy asi není dobré chovat, tak jsem si téma maličko otočil a v roce 2000 jsem navštívil konferenci v Austrálii, tam jsem se setkal s raky, teda, kteří dorůstali až 2 kilo a byl jsem lapenej. Prostě byl jsem raky lapenej, uchvácenej a pak už, a nejenom raky, ale i tím kolektivem těch lidí, kteří se raky zabývají. Prostě ten kolektiv na těch konferencích mi byl ohromně blízký, vstřícní lidé, ale zároveň prostě otevření a užila se i legrace, takže byl jsem lapen jak raky, tak tím kolektivem lidí a pak už to jelo, pak už jsem se zúčastňoval skoro každý konference.
1: No, když to řeknu snad i bez jakékoliv nadsázky, tak dneska tomu kolektivu těch odborníků na raky de facto předsedáte jako ne, prezident tak, no. Mezinárodní astakologické asociace. Pojďme teď zpátky zase do Čech. Už jsme několikrát nakousli to téma výskytu raka říčního v našich vodách, ale i výskytu těch nepůvodních račích druhů. Konkrétně rak říční, jeho výskyt se loni po 14 letech potvrdil v nádržích v parku Červený dvůr u Chvalšina, Českokrumlovsku. Vy jste byl samozřejmě u toho, možná si někteří z posluchačů vybaví reportáž kolegyně Jitky Cibulové-Vokaté. Můžete ještě jednou přiblížit, jak moc důležitý objev to je a jakou roli může hrát právě v tom zachování života tohodle původního druhu u nás?
2: Tak já už jsem to říkal v té reportáži tenkrát, ono de facto se tam nejedná o nějakou výjimečnou lokalitu, protože v okolí se ten rak říční vyskytuje. Na tu reportáž si pamatuju moc dobře, protože jsem ji dělal v nemocnici, před nemocnicí, kdy jsem byl navštívit moji dceru, protože se mi narodil právě vnuk. Takže si to spojuju úplně naprosto přesně. A výjimečně samozřejmě, ne ani tak výjimečná, jako významná, protože každá takováto lokalita, která je relativně chráněná od nepůvodních druhů, kde se tomu rakovi říčnímu daří, je významná. Takže neřekl bych výjimečná, ale významná určitě ano.
1: No a co naopak ty nepůvodní druhy raků? Rak červený, rak prouhovaný. Je ten problém s jejich rozšířením stále větší a větší? Jinými slovy, je jich stále více v té české přírodě?
2: Samozřejmě ano, protože oni z těch lokalit, tam, kde ty lokality, které obsadí, tak zpravidla nemizí a je to problém. Takže rak signální, který je nejvíce tedy řekněme, v oblasti Velkého Meziříčí, téhleté části Vysočiny, Moravy, a rak pruhovaný, to už jsem tu naznačil, že v těch největších tocích, ale plus na dalších lokalitách, a z těch lokalit nemizí. A rozšiřují se samozřejmě občas sem tam na další a další lokality a opět nám nemizí. To, že jsou nositeli račího moru, to už o tom jsem také mluvil, takže někdy se nemusí šířit ani ti raci, ale nějakým způsobem se nám rozšíří i ten račí mor na lokality s původními druhy, takže určitým způsobem je to v podstatě pořád problém.
1: No u toho račího moru to mě zrovna docela zaujalo, že odborníci upozorňují, že stačí opravdu málo k tomu jeho šíření a vlastně stačí i málo k tomu, aby se zabránilo tomu šíření. Je to opravdu až tak jednoduché, že prostě když někdo vyloví raka, třeba řeknu podběrákem, tak je dobré ten podběrák umít, aby se prostě zabránilo tomu šíření. Podobně jako když se mezi lidmi šíří nějaký virus, tak je dobré prostě dodržovat hygienické nějaké pokyny a tím, jak si prostě šíření eliminovat.
2: No určitě, já nevím, jestli je to jednoduché, ale určitě je to jako jakékoliv onemocnění, takže ono stačí, když rybářská četa jde lovit a prolovuje nějaký tok samozřejmě proti proudu. Já dám příklad, budu prolovovat tok, který je přítokem nějaké nádrže třeba na Orlíku nebo Hněvkovice a půjdu od zdola nahoru, tak dole samozřejmě mám raka pruhovaného a jdu směrem nahoru a v těch horních úsecích často ještě máme zbytkové populace raka říčního a pokud to půjdu v jeden den, no tak v podstatě přenesu na holinkách račí mor. To je skoro jistota. Pokud jsem si vědom toho, že se takto ty druhy vyskytují, tak stačí udělat jednoduché opatření. Rozdělím si ten tok na dva úseky a nejdříve si zmonitoruju ten horní a pak ten dolní. Nebo když vím, že jsem narazil na nepůvodní druh, přestanu, nechám věc na jeden, dva dny přeruším, nechám věci vysušit na sluníčku nebo vydezinfikuju a zase mám účinný opatření k tomu jako k zabránění šíření. Takže jestli je to jednoduché nebo ne, často to není jednoduché, protože u nás se třeba ryby převážejí se ryby. Jo, a nemusím převést raka, ale převážím ryby z jedné lokality na druhou a pokud je to lokalita s výskytem račního moru, tak převážím i vodu s těmi spórami. A tam je, jako tam vidím taky velké nebezpečí. Tam ta dezinfekce není jednoduchá nebo vlastně skoro je nemožná.
1: Já jsem o tomto problému mluvil nedávno s vaším kolegou Milošem Buřičem, který je vlastně zástupcem ve zmíněném ústavu na fakultě rybářství a ochrany vod. Mluvili jsme o tom, že Ministerstvo životního prostředí před více než 2 lety zveřejnilo akční plán, který má právě za cíl mimo jiné, tedy s invazními druhy obecně bojovat. Myslíte si, že se to doposud osvědčilo, nebo že se daří ten boj v úzovkách?
2: No za mě je to určitě velký posun vpřed. Já zase tady minimálně určitě jsou nastavena pravidla pro takzvané zakázané unijní druhy, kde je právě ten rak pruhovaný, rak signální. Já když jsem před 20 lety přijel na lokalitu, kde jsem měl dělat záchranný transfer raka říčního a zjistil jsem, že je tam rak signální, tak rak signální v podstatě nikoho takzvaně nezajímal. Ten se neřešil. Když to dneska, již vlastně to je ta součást toho řešení. Nesmím s ním manipulovat, nesmím ho vysadit nikam jinam. Takže tohle je ohromný posun. Má to 2 aspekty. U druhů, které jsou už etablované, ty 2 druhy, které jsem zmiňoval, tak je to o nějakých opatřeních, o tom, aby jsme zamezili nebo zpomalovali jejich šíření, aby jsme dělali osvětu, aby jsme uspůsobovali management vod, aby jsme pro původní druhy hledali náhradní lokality, třeba pro raka kamenáče. Takže to všechno ten plán řeší. A obrovský posun vidím v tom, že je zde možnost doslova ne eliminace, ale eradikace těch druhů, které vlastně přišly jako nové a mohly by se šířit. Tady mluvím o raku mramorovaném, kde je obrovský potenciál. A už se právě ten akční plán osvědčil v tom, že když se zjistila jedna uzavřená lokalita s rakem mramorovaným, tak skutečně velmi rychle došlo k jeho eradikaci, což obsahovalo i chemický zásah, což před pár lety by bylo nemyslitelné, protože než bychom vyběhali všechna povolení k tomu a jestli bychom je vůbec zůstali, že je možný chemický zásah na lokalitě, tak nedovedu si to představit. A může tady být řada odpůrců, že na tu lokalitu aplikujeme chemii, zabijeme plno dalších druhů. Ta lokalita se během roku, dvou v podstatě zpamatuje. Jo? Nějakým způsobem se dostane do normálu. A pokud by se na té lokalitě tenhle nepůvodní rak etabloval, tak je to ohnisko šíření dál a máme tady zaděláno na velký problém. Takže tohle je ohromná věc, která si myslím, že se určitě povedla. A není to, tak jak já jsem byl řadu let skeptický k některým krokům ochrany přírody, že je to příliš pomalé, že ta ochrana není aktivní, ale spíše pasivní, tak tady si myslím, že jsme i v některých krocích dopředu a že to nemají všechny země nastaveny takto jednoduše. Takže za mě pochvala.
1: Tak to je dobrá zpráva. Rektor Jihočeské univerzity a astakolog Pavel Kozák je naším dnešním dopoledním hostem. Sice se náš rozhovor už blíží ke svému závěru, ale já bych rád ještě využil právě ten zbylý čas, byť ho není hodně, ještě k otázkám, které se týkají právě přímo Jihočeské univerzity. Jakožto vlastně my tu máme dnes tu možnost mít ve studiu člověka, který stojí ve vedení této akademické instituce. Například poměrně nedávno Jihočeská univerzita dokončila rozsáhlou přestavbu své auly Bobík uvnitř kampusu ve čtyřech dvorech. Já si pamatuju ještě tu starou aulu, protože jsem v ní zažil promoce a musím říct, že s novými prostory se to opravdu teda nedá srovnávat. Tak k jakým účelům krom předávání těch diplomů třeba bude nebo slouží už ta nová budova?
2: Tak ta nová budova aula, my už se snažíme říkat aula Bobík, byl Bobík a nyní máme aulu, protože je to nesrovnatelné, to každý, kdo přijde, tak to hromě chválí a je to právě multifunkční. Takže nejenom předávání diplomů, ale řada konferencí, workshopů, ale zároveň jsou tam nahrávací studia na podcasty a my to využíváme nejenom pro oficiální akce, ale vlastně chceme to otevřít i studentům a otvíráme studentům právě, aby si tam oni mohli vytvářet podcasty, aby oni si tam mohli dělat vlastní nějaké workshopy nebo brainstormingy. A takže je to skutečně multifunkční věc, je tam řada místností, které se nechávají i různě upravit, malé, velké, opravdu multifunkční a za mě spokojenost veliká. Tak jak jsme se natrápili v průběhu stavby s tou aulou, tak teď jsem spokojen, protože to využití je všestranné a od toho podzima se tam udála v podstatě řada věcí a ta aula je využitá každodenně.
1: Za rok a půl budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury, mluvíme tedy o roce 2028. Když jste nastupoval do funkce rektora Jihočeské univerzity před dvěma lety, tak jste zmiňoval, že právě spolupráce univerzity s tímto projektem je jeden z vašich cílů pro to aktuální funkční období. Můžete třeba už tuhletu chvíli říct, jaké konkrétní obrysy tahle spolupráce má a co do budoucna v tomto směru třeba univerzita chystá?
2: Tak já bych to zase oddělil. Oddělil bych to na vlastní spolupráci vlastně s tou firmou nebo přímo s tou aktivitou Evropského města kultury, kde se dějí takové ty jednotlivé aktivity. Můžu víc příklad, byli jsme součástí festivalu Jeden svět, kde byli dobrovolníci, akademici, hlavně tedy z filozofické fakulty. Budeme se zapojovat zase přes filozofickou fakultu na propagaci roadshow Potížistky, které je plánováno na příští rok a mělo by vlastně vyzdvihnout ženy a jejich potenciál ve vědě a řada takovýchto dalších konkrétních akcí. A ta druhá věc, podle mě velmi důležitá, je nastavená spolupráce s magistrátem, s městem České Budějovice a celkově jeho Českou univerzitou a tady zase já musím ohromně pochválit prostě tu nastavenou spolupráci. Vycházíme si vstříc ve všech možných oblastech, máme společné projekty, jak my vtahujeme město, tak město vtahuje nás do projektů a cokoliv je, tak si opravdu vyjdeme vstříc. A právě s tou vizí, že ten rok 28 je pro nás taková jako čára, kdyby měly být většina těch věcí opravdu na takové úrovni, aby jsme si tady neudělali ostudu jako město, jako univerzita, prostě jako celek. Takže za mě zase pochvala spolupráce s městem, perfektní i krajem.
1: Rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pane profesore, ještě jednou díky moc za váš čas a přeji, ať se vám daří nejenom na univerzitě a nejenom při hledání těch raků. Naslyšenou.
2: Děkuju moc.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za okamžik se ještě tradičně uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Krásný den vám od mikrofonu přeje a prozatím se tedy loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: I v úterý 16. června v pravidelný čas pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o vyhynulých profesích. Slovo má Ivan Mlz. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Každou chvíli můžeme slyšet, jak je nějaký živočišný druh na vymření nebo už dokonce vymřel. Že ale u nás vymírají i některé druhy lidí, o tom je ticho po pěšině. Nemám teď na mysli konkrétní osoby, nýbrž konkrétní profese. Mnohých není vůbec škoda. Vezměte si třeba takové byřice, dráby, katy či inkvizitory. Třeba, že patří do dávné minulosti, stále v nás vzbuzují negativní emoce a jsme rádi, že se nad nimi zavřela voda. Vyhynuli ale i ti, kteří lidem nějak neškodili, naopak prospívali a vyskytovali se ještě v době relativně nedávné. Namátkou můžu jmenovat ponocné, dráteníky, pohřební plačky, lampáře, telegrafisty nebo požárníky. Přesněji řečeno, ti posledně uvedení naštěstí nevyhynuli, jen se vrátili k původnímu názvu své profese. Ano, dnes máme pouze hasiče a požárníka, tak můžeme najít jen v literatuře. V románu Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita. Je to člověk, který má na starosti zakládání požárů, přesněji řečeno pálení knih, ale to jsem odbočil. Zkrátka svět se neustále mění, v některých oblastech pomaleji, v některých zase svižným tempem a jedinou jistotou je tak změna. Pokrok a moderní technologie průběžně vystavují některým profesím stopku. Dočetl jsem se, že brzy prý mohou být daňoví poradci nahrazeni nějakým softwarem. Skladníkům začínají šlapat na paty skladoví roboti a pokladní v obchodech už to prý mají také nahnuté. Jen doufám, že ten pokrok nebude nějak moc překotný a všeobjímající. Za přetrvání mnohých historických profesí bych se s chutí přimluvil. Mám sice hodně bujnou fantazii, ale lidské ruce jsou přece jen lidské ruce. Nevím jak vy, ale nedovedu si dost dobře představit, jak mi nějaká chytrá aplikace či software opravují rozbité splachovadlo na záchodě, kapající kohoutek v koupelně nebo zasklívají okno. Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění památného rožimberského zvonu z věže kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané na Lipensku. Má hlavní tón E2, průměr 63 cm a váží přibližně 175 kg. Roku 1590 ho ulil pražský zvonař Brikcí z Cimperka na zámku Kratochvíle u Netolic.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Autobus dopoledne uvízl pod viaduktem u Dolního Dvořiště. 4 lidi se zranili. SPD chce podle poslance Nerušila posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Černovice na Pelhřimovsku zdražily parcely a ruší bonus.

0: pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný transport do nemocnice a po poučení byli všichni ponecháni na místě.
1: Řidič podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Silnice pod viaduktem v Rybnice zůstává neprůjezdná. Autobus vyprošťuje s pomocí vyprošťovacího automobilu s navijáky jednotka správy železnic. Stejná nehoda se v obci Rybník stala v říjnu roku 2011. Plně obsazený rakouský autobus si tehdy při podjíždění viaduktu utrhl střechu. Tehdy se zranilo 30 lidí. Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je potřeba taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
2: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
3: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
4: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
3: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatku. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Stavebníci zaplatí za městské parcely v Černovicích na Pelhřimovsku několikanásobně víc než doteď. Radnice taky ruší bonusy za včasnou kolaudaci. Místo nich bude požadovat penále od lidí, kteří stavět nezačnou. Podle lidoveckého starosty Jana Broška se pozemky, které měly přilákat nové obyvatele, stávaly předmětem spekulací.
5: Pro Černováka třeba ta cena byla relativně jako dostupná, ale pro někoho zvenčí, kdo bydlí ve velkém městě, tak ta cena byla směšná. Takže mu se vyplatilo si koupit stavební pozemek za 250 Kč za metr a oželet náš bonus za včasnou kolaudaci a ten pozemek do dneška tam jako v podstatě leží ladem.
6: Počasí.
1: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až zatažené, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty vystoupí k 20 až ke 23 stupňům a na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr bude foukat mírný ze západních směrů. V noci se budou ještě vyskytovat místy přeháňky nebo občasný déšť a výjimečně můžou přijít i bouřky. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se budou dál vyskytovat přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Maximální teploty vystoupí k 22 až k 25 stupňům, na horách budou mezi 18 a 21 stupni. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu nebo západu. Biozátěž zůstane nízká.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jak už jsme vás informovali ve zprávách, uzavřená je silnice mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem na Českokrumlovsku, a to kvůli nehodě autobusu pod železničním viaduktem u obce Rybník. Nehodu máme v Českých Budějovicích u křižovatky Diamant. Na nájezdu na Strakonickou ulici se srazilo osobní auto s nákladním a další nehoda je na silnici 23 u Studené na Jindřichohradecku. Tam se srazila dvě nákladní auta. Buďte maximálně opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: Je 12 hodin, k tomu 6 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v úterý 16. června. A právě nyní také začínají písničky pro radost. A těmi vás provede a ze studia hezké poledne přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu jsou připraveni Babouci, konkrétně tady Sokolíci, kteří budou hrát jednak do Čejkov, ale také do Buku. A s přáním začnu v Buku, kde si připomíná Den otců pan Vojtěch Vlk, tedy panu Vojtěchu Vlkovi je připomíná.

připomenut Den otců. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše: Dobrý den, chtěla bych touto cestou za celou svou rodinu poblahopřát Vojtěchu Vlkovi ze Šumavy k dnešnímu dni hodně bohatství, úspěchů a zdraví za svou celoživotní cestu. Zahrajte mu písničku od skupiny Babouci Sokolici. S pozdravem a poděkováním, M.A. Panu Vojtěchu Vlkovi do Buku za okamžik zahrajeme, ještě předtím do Čejkov popřejeme. Mám tu hned dvě přání, která jsou pro pana Václava Lísa. V tom prvním ručně psaném se píše: Dobrý den, vážená redakce, prosím o zahrání písničky pro pana Václava Lísu z Čejkov u Sušice, který právě dnes, 16. června, oslavuje své krásné 70. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí přeje manželka Mirka, syn Václav a Mirek s manželkou Helenkou, a také vnučky Štěpánka, Leontýnka a Antonie, které dědovi posílají velkou pusu. Panu Václavu Lísovi do Čejkov má hrát Babouci a budou hrát. Ostatně o Baboukách se píše také i v tom dalším přání. A to je další, to přišlo už tady napsané jako počítačem a píše se v něm: Dnes slaví krásné životní jubileum 70 let dlouholetý a stále velmi aktivní člen mysliveckého spolku Strážiště Čejkovy, pan Václav Lísa. Všichni členové spolu s výborem Vaškovi děkují za obětavou práci, kterou pro myslivost s láskou dlouhé roky dělá, a upřímně mu přeji vše nejlepší, životní pohodu, krásné lovecké zážitky a především pevné zdraví. A ještě, ať ještě dlouho může trávit hezké chvíle se svými kamarády myslivci. A protože pan Lísa rovněž také dlouhé roky aktivním členem spolku dobrovolných hasičů, tak v Čejkovech, tak se připojují s poděkováním a přáním všeho nejlepšího také všichni členové tohoto spolku. Tak tedy do Čejkov, k 70. narozeninám pro pana Václava Lísu a také ještě do Buku pro pana Vojtěcha Vlka, teď budou hrát Babouci Sokolíky.

písničkách Pro radost dohrali Babouci, připraveni jsou Šlapeto, kteří budou hrát jednak do Malenic, také do Adamova, ale také do Kocelovic. A s přáním začnu v Kocelovicích, kde 60. narozeniny má pan Jiří Průcha. Vedení obce Kocelovice přeje panu Jiřímu Průchovi k 60. narozeninám vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a mnoho spokojených chvil s těmi, které má rád. Jiřímu Průchovi do Kocelovic k 60. za chvilinku zahrajem. Ještě předtím ale tu mám přání také do Adamova, kde 65. narozeniny má pan Josef Valovič. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, pohody a spokojenosti přejí zástupci obce Adamov. I panu Valovičovi za chvilku zahrajeme k těm 65. narozeninám. Ale ještě předtím tu mám také přání do Malenic, kde 70. narozeniny má pan Jiří Firbach. Vše nejlepší k narozeninám, pane Firbachu, pevné zdraví, spokojenost a radost do dalších let vám přeje obec Malenice. Jiřímu Firbachovi do Malenic k 70. do Adamova k 65. narozeninám pro Josefa Valoviče a také do Kocelovic, kde 60. narozeniny má pan Jiří Průcha. Všude tam bude hrát Šlapeto, píseň Lidičky, já mám pivo.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 6 minut po čtvrt na jednu posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát babouci. Jednak do Tachova, do Skal u Protivína a také do Sezimova Ústí. A v Sezimově Ústí začnu s přáním. Tam 75. narozeniny má paní Miluška Kostrounová. Nebo respektive měla. 8. června oslavila, jak se píše, naše Miluška, maminka, babička své krásné půlkulatiny. 75 let. Neexistuje nic důležitějšího než zdraví a proto přejeme do dalších let hlavně zdravíčko a ať je každý tvůj den plný úsměvů, pohody a radosti z maličkostí. Děkujeme ti, že jsi tu pro nás a máme tě moc rádi. To vše ze srdce přejí manžel František, dcera Miluška s manželem Martinem, bratr Václav s tetou Věrou a vnoučata Míra s Verčou a Lukáš s Míšou a Adámkem a také ostatní příbuzní. A samozřejmě se také připojují, jak se píše, tvoji broučci, Batýsek a Mňoukinka. To bylo přání pro paní Milušku Kostrounovou do Sezimova Ústí k 75. narozeninám. Babouci budou hrát také do Skal u Protivína, kde 75. narozeniny má paní Naděžda Votavová. Milé oslavenkyni přejeme k významnému půlkulatému jubileu, které oslavila v nedávné době především pevné zdraví, spoustu lásky, štěstí, osobní spokojenosti, rodinné a životní pohody a spousty radosti z rozrůstající se rodiny. Přejí zástupci obce Skály v čele s paní starostkou. I paní Naděždě Votavové do Skal u Protivína k 75. nám za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím do Tachova popřejeme. Tam 75. narozeniny má paní Anna Kunderová a k nám přišel dopis, ve kterém se píše. Dnes slaví narozeniny velká milovnice babouků z Tachova paní Anna Kunderová. Za babouky i přes značnou vzdálenost jezdí skoro každý týden. Milá Andulíno, tvé věrnosti si velice vážíme. Přejeme ti především pevné zdraví a posíláme ti polku Andulko, ty si má milá. Za babouky blahopřeje bubeník Zdeněk Voráč. Tak paní Aně Kunderové do Tachova k 75. narozeninám, také pro paní Naděždu Votavovou do Skal u Protivína k 75. a v neposlední řadě také do Sezimova Ústí, kde 75. narozeniny má paní Miluška Kostrounová. Všude tam budou hrát babouci píseň Andulko, ty si má milá.

Babouky teď v písničkách pro radost vystřídá Budvarka, budeme hrát a přát k 79. narozeninám. A to jednak do Strakonic, ale také do Volar. A s přáním začnu ve Volarech. Tam 79. narozeniny má paní Vlasta Jindrová. Maminko, přejeme ti vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, ať nebolí nohy a ať tě moc baví luštění tajenek a sledování tabletu. To přejí Martin a Jirka z Volar. Je tu ještě připsáno v tom dopise, pan Jiří z Volar píše, že děkuje redakci za dobře odvedenou práci, že máme prima písničky a pořady a že nás poslouchají ve Volarech celý den. Tak do Volar ještě jednou zdravíme, ale hlavně oslavenkyni, paní Vlastu Jindrovou, k těm 79. narozeninám zahrajeme za malý okamžik. Ještě předtím tu mám přání do Strakonic, kde rovněž 79. narozeniny má pan Stanislav Rojík. Drahý Stáňo, k tvým 79. narozeninám ti za celou rodinu přejeme, aby ti to stále tak krásně ladilo, ať už při zpěvu a tanci, anebo při posezení s přáteli. Ať tě nohy stále poslouchají v rytmu polky a ať si pořád tak vitální a plný energie, jak tě známe. To vše a hlavně zdravíčko přeje manželka Manuška, dcera Marcela a syn Petr s rodinou, také vnoučaty a pravnoučkem Vojtíkem. Pro Stanislava Rojíka do Strakonic k 79. narozeninám a také do Volar k 79. nám pro paní Vlastu Jindrovou bude hrát Budvarka, píseň Na Šumavě je dolina.

Budvarka dohrála píseň Na Šumavě je dolina. Na Šumavě ještě chvilku zůstaneme. V písničkách Pro radost je připravena zahrát Šumavanka po šumavskou polku k 80. narozeninám. A to jednak do Kardašovy Řečice, také do Horní Pěny a také do Zbytin. A s přáním začnu ve Zbytinách, kde 80. má paní Alena Martinková. Dnešní to slavnostní den slaví krásné 80. narozeniny paní Alena Martinková ze Zbytin. A tak bychom jí rádi popřáli hodně štěstí a zdraví. Přeje syn Karel, přeje syn Karel s rodinou, se píše v tom přání pro paní Alenu Martinkovou. Do Zbytin za chvilku zahrajeme, ještě předtím tu máme přání do Horní Pěny pro paní Ludmilu Kalvasovou k 80. K významnému životnímu jubileu vám paní Kalvasová přejí zástupci obce Horní Pěna hodně zdraví, štěstí a pohody. I paní Kalvasové do Horní Pěny za chvilku zahrajeme. Ale 80. narozeniny má také pan Ladislav Joun v Kardašově Řečici. A tak městský úřad Kardašova Řečice přeje panu Ladislavu Jounovi k jeho životnímu jubileu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a optimismu do každého dne. Pro pana Ladislava Jouna do Kardašovy Řečice k 80. narozeninám, k 80. také do Horní Pěny pro paní Ludmilu Kalvasovou a také do Zbytin, kde 80. narozeniny má paní Alena Martinková. Všude tam bude hrát Šumavanka, píseň Po šumavskou polku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A ještě doplním, že posloucháte 6 minut před 3:15. V písničkách pro radost je připravena zahrát Strahovanka do Hašlovic u Věcní manželům papežovým, a to panu Jindřichovi a paní Marii. Panu Jindřichovi papežovi je 80 let a paní Marii 81. Ale vezmu to pěkně po pořadě, jak se píše v tom dopise. A v tom přání. Naši milovaní, přejeme vám k vašim narozeninám z celého srdce jen to nejlepší. Ať vám zdravíčko slouží, chuť a elán do života přetrvává i přes různé bolesti. Přejeme vám, ať je každé společné ráno sváteční, s vonavou kávou a těšením se ze vzájemnosti. Přejeme vám spoustu úsměvů, lásky, radosti, štěstí, energie, spokojenosti a ochrany. Prý je prvních 80 let nejtěžších, teď už to tedy bude jen pohoda. Máme vás moc rádi. S láskou a díky za vaši celoživotní pracovitost a lásku děkuje a přeje rodina. Manželům papežovým, panu Jindřichovi k 80. a paní Marii papežové k 81. narozeninám do Hašlovic u Věcní bude hrát Strahovanka píseň Anička.

písničkách pro radost teď Strahovanku vystřídá rožmitalská venkovanka, která zahraje jednak do Žirovnice, ale také do Chrášťan. V Chrášťanech začnu s přáním, tam totiž 85. narozeniny má paní Marie Soukupová. A tak k životnímu jubileu vám, paní Soukupová, hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho dalších spokojených let přejí zástupci obce Chrášťany. Paní Marii Soukupové do Chrášťan za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím také popřejeme do Žirovnice. Tam 89. narozeniny má Josef Volavka. A v tom dopise se píše: Vážená redakce, právě dnes 16. června se dožívá pan Josef Volavka ze Žirovnice 89. narozenin. Dlouhá léta pracoval v železniční stanici Počátky Žirovnice jako výhybkář. Jeho záliby jsou myslivec, v době honu vykonával funkci trubače, ale také zahrádkář, rybář a včelař. Na tyto záliby již jenom vzpomíná. A tak mu přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let. To přejí sourozenci a jejich rodiny. Do Žirovnice pro pana Josefa Volavku k 89. narozeninám a také k 85. do Chrášťan paní Marii Soukupové bude hrát rožmitalská venkovanka píseň Promyslivce.

Rožmitalskou venkovanku teď vystřídá jihočeská Podhoranka, aby zahrála do hostů panu Karlu Šejnovi k 90. narozeninám. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše, že 14. června oslavil pan Karel Šejn z hostů 90. narozeniny. A tak vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přejí zástupci obce hosty. A právě do hostů k 90. nám panu Karlu Šejnovi bude hrát Podhoranka píseň Kvete jabloň v sadě.

0: I pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v těch dnešních písničkách pro radost zazní ještě jedno přání, konkrétně do Strýčic, kde 93. narozeniny má paní Marie Šachrlová. A v tom pěkném dopise, který k nám přišel, se píše: Vážená redakce, prosím vás, zahrajte písničku od Babouků, Když jsem šel přes háj zelený. Mamince, babičce a prababičce, paní Marie Šachrlové k 93. narozeninám, kterých se dožívá právě dnes, 16. června roku 2026. Milá maminko, přišli jsme dnes slavit s tebou, tak nás v jedné řadě máš, všechna přání máme sebou, ty už je ale všechna znáš. Ať štěstí na každém tvém kroku číhá, ať anděl tvůj tě stále hlídá, co nejvíc ve tvé tváři štěstí, smích a radost v září. Zbývá popřát plno lásky, hodně pevné zdravíčko, jsme moc rádi, že tě máme. Děkujeme, maminko. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejí dcera Marie s rodinou, dcera Růža s rodinou, syn Petr s rodinou, také vnoučata, pravnoučata a všichni, kdo tě mají rádi. Se píše v tom přání pro paní Marie Šachrlovou do Strýčic k 93. narozeninám. A právě tam budou hrát Babouci, Když jsem šel přes háj.

Dnešní písničky pro radost dostaly do svého finále. Ještě samozřejmě na závěr musím připomenout obsazenost našeho pořadu, který se hodně rychle plní. Červen je plno, červenec se plní, ale volno v červenci ještě pár dní je. 8. až 13., pak ještě 15., 20. a 30. a 31. července. To jsou volné termíny, kdy můžete ještě objednat písničku a poslat nějaké přání do písniček pro radost. Tedy v červenci, samozřejmě srpen a dále je to volné. Na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost je ten formulář, přes který krásně vyplníte a objednáte muziku. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dnes bude veselo na Včelné, v 17:30 v kulturním centru bude hrát Vltava. A teď ještě pár pozvánek na sobotu. V sobotu bude v Jílovicích už 23. dechový festival dechových hudeb. Tradičně to bude na Kuželně za pěkného počasí. Od 1:00 odpolední v Jílovicích bude hrát Kramolínka, poté veselá muzika, poté Podhoranka a na závěr pak ještě Chmelovanka. To je pozvánka na Kuželnu do Jílovic na sobotu 20. června. V sobotu ale bude veselo také v Pěčnově, kde bude setkání malých dechových kapel. Hrát bude od 14:00 Lipkovanka, Pěčnovanka, Šumavanka a také malá venkovská kapela. To bude rovněž v sobotu, teď 20. června v Pěčnově. A další pozvánka je také na sobotu, na 20. června pro příznivce vína a cymbalové muziky. Cymbalová muzika Zdeňka Valáška bude od 2:30 odpoledne do večera hrát v rámci Vinného koštu v Rožumberku nad Vltavou. A pak ještě jedna pozvánka na neděli, aby málo nebylo, tak v neděli v Lipkově vodě od 14:00 bude hrát Lipkovanka. To jsou tedy pozvánky za písničkou. Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost a všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Resort zahraničí v letní sezóně znovu rozšířil konzulární služby v Evropě. Vimperk získal dvě dotace na rekonstrukci zimního stadionu. Ze svého rozpočtu zaplatí jen 3 miliony korun. Lidé můžou posílat nominace na ocenění Křišťálová růže pro významné osobnosti Jindřichova Hradce. V noci se místy objeví přehánky nebo občasný déšť a výjimečně i bouřky. Zítra naměříme až 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
2: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
0: Macinka také apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. Zároveň doporučil, aby si předem uložili číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do krizové situace. Vimperk získal dvě dotace na rekonstrukci zimního stadionu za 28,5 milionu korun. Národní sportovní agentura město podpoří 15,5 milionem. Jihočeský kraj přidá 10 milionů. Zbývající peníze zaplatí město ze svého rozpočtu. Informoval o tom mluvčí města Milan Brabec. Vimperský zimní stadion využívají sportovci ze širokého okolí. První etapa rekonstrukce byla zahájená v květnu a potrvá do října. Lidé můžou navrhovat kandidáty na ocenění pro významné osobnosti Jindřichova Hradce. Křišťálovou růži si každoročně odnesou lidé, kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno města.

0: přijít i bouřky. Teploty klesnou až na 11 stupňů. Zítřek bude oblačný až polojasný, večer pak až zatažený. Místy se budou dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí až k 25 stupňům, na horách naměří do 21. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu a nebo západu a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě nákladní auta se střetla na silnici 23 u Studené na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědi u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědi u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch

0: 10-12 koncertů měsíčně, s tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí u stánku a končíme Lucernou 25.11., kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
1: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
0: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
1: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
0: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
1: Ale čím je to nejvíce jinak?
0: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný, to znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
1: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se to hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
0: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno, tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, jste si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
1: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal vyjít na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí, sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady s 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěj Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba Růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
1: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, který si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude, určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na Kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů, Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti. A mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelnému kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, a takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kde jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už si nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi ústánků, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se sestrou nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou Stánky, kde táta Stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové Stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávil, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu, ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzní.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké, tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to dělat auta, že já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září, a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit ty žánry s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmikrásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauri, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet jak Brontosauri, a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón, písnička o tátovi, která tu dneska zazněla, písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mhm. I vaše žena, tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám vydaří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropský parlament schválil celní dohodu se Spojenými státy. Zruší se dovozní poplatky na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Autobus dopoledne uvízl pod viaduktem u Dolního Dvořiště. 4 lidi se zranili. Černovice na Pelhřimovsku zdražily parcely a ruší bonusy. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Zahrnuje zrušení dovozních cel na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který EU opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
2: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh ji taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO. Potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
3: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
2: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Autobus se zahraničními turisty dopoledne uvízl pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Autobus při nehodě přišel o část střechy. Bylo v něm včetně řidiče 24 lidí. 4 z nich utrpěli zranění. Pokračuje mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
4: Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila a poskytla sterilní krytí na zasažená místa. Stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný transport do nemocnice a po poučení byli všichni ponecháni na místě.
0: Řidič podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Autobus vyprošťovalo s pomocí vyprošťovacího automobilu s navijáky jednotka správy železnic. Stejná nehoda se v obci Rybník stala v říjnu roku 2011. Plně obsazený rakouský autobus si tehdy při podjíždění viaduktu utrhl střechu. Tehdy se zranilo 30 lidí. Stavebníci zaplatí za městské parcely v Černovicích na Pelhřimovsku několikanásobně víc než doteď. Radnice taky ruší bonusy za včasnou kolaudaci. Místo nich bude požadovat penále od lidí, kteří stavět nezačnou. Podle lidoveckého starosty Jana Broška se pozemky, které se měly přilákat nové obyvatelé,

0: dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů. Na horách budou kolem 19. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu nebo západu a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto bouralo u Zdíkova na Prachaticku, na místo vyjeli záchranáři. A opatrně na silnici 154 u Horní Stropnice na Českobudějovicku u Pendlerova rybníka stojí porouchané nákladní auto. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Nezávislý starosta Lišova na Českobudějovicku Pavel Dvořák se bude soudit s městem. Důvod prozradíme už za pár minut v naší reportáži. Také prozradíme, co znamená takzvaná astakologie. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá nám Pavel Novák. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 11 minut. Necelé 2 miliony korun bude vymáhat vedení Lišova na Českobudějovicku po nezávislém starostovi Pavlu Dvořákovi. Ten v roce 2023 ještě jako místostarosta zpracovával městu 4 projektové dokumentace. Odevzdali ale se zpožděním anebo neúplné. Případem se zabývali zastupitelé na včerejším jednání. Na chybu už dřív upozornil nezávislý opoziční zastupitel a tehdejší starosta Jiří Švec.
1: Vnímám to jako fatální selhání zhotovitele, to znamená, je to fatální selhání projektanta pana Dvořáka, no, bohužel.
2: Tvrdí zastupitel města Jiří Švec, který podal podnět k prošetření kontrolnímu výboru města. Podle jeho předsedy a lidoveckého zastupitele Martina Filipa vyšetřování ukázalo, že starosta má na smluvních pokutách uhradit městu přes 2 miliony korun.
3: Rada města na náš popud se tím zabývala a začala částku vymáhat, ale vymáhají částku nižší, zhruba milion. 700 tisíc.
2: Podle Jiřího Švece bylo hlavní motivací pro podání podnětu to, aby se vyhnul hmotné odpovědnosti za případnou škodu vzniklou neplněním uzavřených smluv.
1: Tam jako ani nešlo, kromě těch písemných výzev, který pan místostarosta tehdejší dostával, tak nešlo ani nic jiného dělat a já prostě nechci být hmotně odpovědný za jeho pochybení.
2: Starosta města Pavel Dvořák svou chybu na jednání veřejně přiznal. Zároveň ale upozornil, že jeho jednáním městu žádná škoda nevznikla. Tím pádem nesouhlasí ani s výší pokuty, proti které se chce soudně bránit.
4: Všechny ty projektové dokumentace byly v souhrnné částce asi 370 tisíc a vymáhaná částka po mně 1,7 milionu, tak mi to nepřijde úplně adekvátní částka, kterou bych měl být takhle trestaný za to, že jsem nedodal ty projektové dokumentace, které zatím skončí v šuplíku.
2: Starosta podle svých slov 2 ze 4 dokumentací odevzdal se zpožděním a u zbylých dvou chyběla povinná součást elektronické verze.
4: Chyběly tam 3 CDčka, takže já za ty 3 CDčka, který jsem k tomu vlastně nedodal, tak mám penále asi 500 000, ale byť teda i ty dokumentace byly digitálně teda předaný, digitálně to úředníci měli, bylo to naposílený, ale chyběly tam ty CDčka.
2: Předseda kontrolního výboru Martin Filip současně upozornil na to, že Pavel Dvořák, který byl v té době místostarosta, získal zakázky bez řádného výběrového řízení a bez větší kontroly.
3: My se osobně domníváme, že je trochu amorální přijímat zakázky od města, pokud jsem místostarosta či radní. Osobně bych se přikláněl k variantě, že takové věci schvaluje zastupitelstvo.
2: Podle bývalého starosty Jiřího Švece se ale jednalo o zakázky malého rozsahu, pro které není nutné výběrové řízení vypisovat.
1: My jsme zadávali podle směrnice zadávání zakázek malého rozsahu, schvalovala to rada města. Stovky za tu dobu, možná jako tisíce jiných subjektů na druhé straně smluv byly v souladu s tou směrnicí zasmluvněný, byla jim zadána nějaká zakázka, třeba na projektové dokumentace.
2: Problém v tom nevidí ani současný starosta Pavel Dvořák. Zároveň by ale digitalizací procesu a úpravou podmínek pro výběr menších zakázek chtěl podobným případům předejít.
4: Samozřejmě budeme se snažit poptat víc těch projektantů, pokud budou mít čas, a budeme se snažit mezi nimi vysoutěžit lepší cenu. Nicméně nemůžu zaručit, jakože se to pokaždý povede sehnat tolik projektantů, aby se měli z koho vybírat.
2: Pavel Dvořák zároveň zdůrazňuje, že všechny 4 dokumentace jsou k dnešku kompletně hotové a sankční lhůty už neběží. Z Lišova Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 22 minut po 14. hodině. Víte co a nebo kdo je to astakolog? Zjednodušeně řečeno je to vědec, který se zabývá životem raků. Astakologem je mimo jiné i rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák, který se teď čerstvě v americkém New Orleans stal prezidentem Mezinárodní astakologické asociace, což tedy s trochou určité nadsázky znamená, že je jedním z nejvýznamnějších astakologů na světě. Dnes dopoledne byl naším hostem. Na rozhovor s moderátorem Matějem Vodičkou si dokonce přinesl zajímavý artefakt.
1: Zpátky do Česka s vámi přicestovala i putovní odhadem asi 140 milionů let stará vzácná skamenělina mořského kolíše, kterou tedy vždy dostává prezident této asociace. Vy jste si ji přinesl dnes sebou do studia. Když se na to podívám, trochu mi to připomíná i možná takovou hezkou dekorativní dlaždičku, když to hodně zjednoduším, ale to si opravdu dělám teď trochu srandu. Samozřejmě, když má člověk před sebou tolik let starou skamenělinu, je to opravdu hodně vzácný artefakt.
2: Je, ale ono s tou dlaždicí nejste daleko od pravdy, protože vlastně skameněliny, většina skamenělin právě těch korýšů pochází z oblasti Německa, z oblasti Bavorska, kde byla té pozdní juře, byli tady brontosauři a vlastně mořští plazy, tak vlastně v těch sladkovodních jezerech byla anoxie, to znamená nedostatek kyslíku a právě to byly podmínky, které jako byly příznivé k vytváření skamenělin. A dneska, když se tam ty skameněliny nacházejí, tak jsou skutečně v takových plátech, takže dlaždicích a je možné si je vlastně takto představit. A zároveň ano, je to jako úžasný, když si člověk představí tu relativitu, když my se tady bavíme o nás, co bylo před 1000 lety. Dobře, to si možná trošku vzdáleně dovedeme představit, co bylo před 100 000 lety už hůř, co bylo před 1 000 000 let. Já si to hrozně těžko představuju. A 1 000 000 let. A teď se tady bavíme o 135 až 145 milionech let nebo 150, kdy vlastně ve stejných vrstvách nebo na stejném místě byla nalezena i ta jedna z nejznámějších skamenělin Asteropteryxe. Takže jako je to hrozně těžko představitelné, co tady bylo. No byly tady dinosauři, byly tady přesličky, byly tady jehličnany, byla tady jezera, klimatické podmínky byly teplejší, oxid uhličitý byl pětkrát snad vyšší hladina, ale co přesně a jak ta doba probíhala a jestli se ten Archaeopteryx s touhletou krevetou zrovna, ona je to spíše kreveta tedy než rák, ale i předchůdci raků byli v té době, jestli se potkali nebo nepotkali, to jsou prostě věci, které jdou částečně mimo moje chápání teda.
1: No to mimo moje taky, ale samozřejmě já si třeba často nebo snažím se si představovat i to, že třeba v místě, kde se pohybují, tak byla jenom samá voda, nebo když se procházím po nějakých horách, tak se procházím vlastně po místě, kde dřív byla hora, a to jsem třeba v nějaké vyšší nadmořské výšce. Představuje se to hodně těžko, ale zároveň by mě zajímalo i, jak se takhle na první pohled třeba dá rozeznat, že jde o skamenělinu a ne právě třeba o nějakou tu dekorativní dlaždici, která si na takovou skamenělinu může třeba jenom hrát.
2: Tak samozřejmě já na to nejsem odborník. dá se to poznat. Jsou na trhu věci, které jsou třeba uměle trochu dobarvované nebo nějakým způsobem upravované. Já v tomhle případě věřím těm odborníkům, kteří to opravdu posoudili a věnovali vlastně astakologické organizaci k tomu, aby se to v rámci prezidentství vlastně sdílelo. A je to taková docela hezká tradice. A jak už jsem na začátku naznačil, ty konference se konají na různých světadílech, takže já bych řekl, že je to i taková challenge pro nového prezidenta to z Ameriky dovést do Evropy a potom z Evropy do Austrálie. Takže asi má to i ten symbolický význam.
0: Celý rozhovor s Pavlem Kozákem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra budou našimi hosty Tereza a Jakub Peškovi, majitelé farmy z Libějovických Svobodných hor na Strakonicku. Matěj Vodička je ve studiu přivítá jako vždy po 11. hodině dopoledne. Tak se nás nalaďte.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz. Jihočeské odpoledne s Michaelem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, přejeme vám krásné jihočeské odpoledne. Silničářům se prodražují opravy silnic, je to kvůli cenám pohonných hmot, zemního plynu anebo asfaltových směsí a pojiv. Někde rostou částky zhruba o 10%, více zaplatí i města a obce, a to až o stovky tisíc korun.
1: Jsme na obalovně asfaltových směsí.
2: Říká vedoucí obalovny ve Středoklukách u Prahy Milan Vala.
1: Vidíme deponie s kamenivem, ze kterých nakladač dává do násypek. Těch násypek jde do sušicího bubnu, kde tady v protisměru hořák to ohřeje zhruba kolem 200 stupňů. Kamenivo jde elevátorem nahoru do prvního zařízení, kde je třídič. Tam se to rozstřídí podle frakcí. Odtud to jde do boxů, kde se pak naváží to kamenivo po frakcích podle receptury a pustí do míchačky.
2: Tam se pak do směsí přimíchává takzvané asfaltové pojivo. Za tunu nejčastěji používaného typu tohoto materiálu zaplatila firma POR, která obalovnu vlastní loni v listopadu necelých 8,5 tisíce korun. Letos v květnu to bylo přes 17 tisíc. Kvůli zdražení asfaltu se obcím a městům zvyšují také ceny za opravy silnic. Problém mají například v Sedlčanech na Příbramsku. Podle nezávislého starosty obce Ivana Janečka se třeba cena oprav ulice Na Potůčku zvýšila o stovky tisíc korun.
3: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, tedy i živičních povrchů, tak bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
2: Původně měla obec zaplatit přes 6,5 milionu korun. Dražší budou také opravy dálnic. Potvrzuje to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Ty náklady se budou upřesňovat jak v rámci změn během výstavby. Dopady do té ceny bude mít valorizace, což je smluvní mechanismus de facto proplácení zhotovitele, nárůst inflace v průběhu provádění stavebních prací a díky tomu, jaká situace aktuálně je, třeba s ohledem na válečný konflikt na Dálném východě, tak je možné, že zde dojde určitému navýšení těch nejbližších jako měsících.
2: Přesná čísla ale zatím ředitelství silnic a dálnic nezná, dodává jeho mluvčí Jan Rídl.
5: Zhotovitelé kvalifikují uvedenou situaci převážně jako vyšší moc, současně ji často podřazují podle smlouvy i pod rizika objednatele. V této souvislosti upozorňují na nárůst cen pohonných hmot, energií a materiálů odvozených především od ropy. Jde třeba o asfalt, izolační materiály a podobně. Stavební firmy v tuto chvíli nárokují na úhradu dodatečných nákladů, dokončit stavbu později, případně i později zprovoznit.
2: Zvyšování cen asfaltu je podle stavby vedoucího Pavla Aksamita problém například pro stavební firmu Metrostav, která buduje jeden z úseků dálnice D7 z Prahy do Chomutova.
6: Komplikace je to určitě, je to v řádech podle mě tak 10-15%. Ale dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy všeho, co je navázané na ropu.
2: Kvůli válce na Blízkém východě se zvýšila také třeba cena pohonných hmot nebo zemního plynu. Richard Webs, Český rozhlas.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vám už za chvíli zaspívá Miroš Birka. Tak si počkejte. Začal Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči anebo stolice má podle odhadu lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě více. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo i zcela odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-letá Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stavuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže by se neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a to správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacient v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
3: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupili stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciální dušené zelí milovali Lichtenštejnové a vy se to všechno naučíte dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Nadia Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nádivky do kachny.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šlačky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, abych všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? A teď sejmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, takže já to tím vytřu.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl, a pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje. A budeme ji dělat 6.
1: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtenštejnů a na zelí potřebujeme.
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
1: 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky a hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Tohle je luxusní recept, to se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš. Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Deci, půl deci, to odvaříme, jo. A teď ještě si jmeme lehce z kořice a teď krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno v sobě hodí. Kachna, játrová nádivka. A to zelí.
3: Ideál.
2: Děkuji a vařte. naši posluchači a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Kachna je opravdu skvělá a to zelí je luxusní. Vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím pode Jaroslava Sapíka najdete na pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Tibora Novotného z Jarošova. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko. Půjde o miletínské modlitbičky, které po svém upeče šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Policie rozkryla síť podvodných školení. Mezi účastníky digitálních kurzů byly i řidiče kamionů. V Písku dnes otevřeli středisko pro výcvik pilotů bezpilotních letounů. Jihočeští hygienici zaznamenali rostoucí počty případů limeské boreliózy. Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná. Naměříme až 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Policisté odhalili 10milionový podvod s evropskými dotacemi na školení. Stíhají 18 lidí a 15 firem, kteří po celé zemi organizovali semináře na digitální kompetence. V mnoha případech šlo přitom o fiktivní kurzy. Evropský žalobce Vít Koupil Českému rozhlasu potvrdil, že obvinění čelí stíhání na svobodě.
6: Ti zaměstnanci vůbec s těmito digitechnologiemi v rámci své činnosti nepřicházeli do styku. Byli například proškolováni řidiči dálkové dopravy v oblasti digikompetencí, což samozřejmě vyvolává pochybnosti, proč by v tomto měli být školeni. V některých případech mělo být školeno tolik zaměstnanců, že by to v zásadě znamenalo zastavení chodu celé té společnosti.
4: Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV otevřel na letišti v Písku středisko profesionálních pilotů dronů. Podle ředitele společnosti Ladislava Sametovského se tam budou primárně vzdělávat armádní piloti, ale i policejní a civilní složky. Výcvik potrvá zhruba 3 měsíce.
7: To, co je unikátní, tak že jsme získali takzvaný ATO, to znamená, jsme osvědčená organizace pro výcvik vojenských pilotů bezpilotních letounů a jsme vlastně první v rámci členského státu NATO.
4: Jihočeští hygienici zaznamenali v minulém týdnu 248 případů limeské boreliózy, 12 případů klíšťové encefalitidy. Encefalitidou onemocnělo méně pacientů než v loni v polovině června. Výskyt limeské boreliózy je vyšší než ve stejném období předchozí sezony. Nejvíc případů boreliózy je na Českobudějovicku a Jindřichohradecku, pokračuje ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
8: V posledních letech jsme v případě limské boreliózy zaznamenali nejvyšší výskyt za poslední roky. Je to dáno do značné míry elektronizací systému hlášení, které výrazně zpřesnilo hlášená data.
4: Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
5: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se budou dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů. Na horách budou kolem 19. Slabý vítr během nepřechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu nebo západu a biozátěž zůstane nízká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

letounů a zrekonstruovaného letiště v Písku, jak už jsme vás ostatně informovali ve zprávách. A z písniček, které nestárnou, se můžete těšit na písničku od Václava Neckáře. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 11 minut. Piloti dronů mají nové výcvikové středisko, otevřeli ho dnes v Krašovicích u Písku. Školit se v něm budou také armádní piloti, a to i ze zahraničí. Podrobnosti na místě zjišťovala reportérka Eva Marmanová. Dobré odpoledne, Evo.
1: Dobré odpoledne. Tak nové centrum pro výcvik profesionálních pilotů bezpilotních strojů dnes na letišti v Krašovicích otevřela společnost Primoco. Ta drony také vyrábí a pracuje na jejich vývoji. Před halou, kde v minulosti stála třeba práškovací letadla, jsou tak dnes k vidění elegantní šedé drony. Využívají je jak členové záchranného integrovaného systému, tak bezpečnostní složky a samozřejmě také armáda. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny z SPD získávají drony v armádní technice stále větší význam.
2: Je to samozřejmě budoucnost vojenských schopností. My jako armáda České republiky a ministerstvo obrany tímto směrem jdeme. V současné době pořizujeme asi 3000 dronů za 1,9 miliardy korun do roku 2028. To je první etapa. A samozřejmě budeme pracovat na dalších fázích. Já jsem uložil armádě České republiky vypracovat operační koncepci použití autonomních systémů bezpilotních prostředků v armádě České republiky. Na té se v současné době pracuje.
0: Evo, jak vypadá výcvik pilota, který vlastně svůj stroj řídí ze země?
1: Tak ten výcvik trvá několik měsíců a v mnoha věcech se neliší ve výcviku pilotů letadel. Letadla i drony spolu totiž sdílí společně vzdušný prostor a musí se v něm pohybovat bezpečně a vzájemně se neohrozit. A konkrétní detaily o výcviku má ředitel společnosti Primoco Ladislav Semetkovský.
3: Na začátku je teorie, to znamená několik týdnů teorie v oblasti leteckého práva, meteorologie, systému a potom ten praktický výcvik, kde pilot nalítá několik desítek hodin, celkově jde o jednotky měsíců do získání licence pilota bezpilotního letounu, vlastně profesionálního pilota.
1: Výcvik zajišťuje společnost vlastně už nyní, dnes ale uzavřela společnost memorandum s Univerzitou obrany, které bude zajišťovat výcvik pilotů dronů a také se státním podnikem LOM. To je státní podnik, který se podílí na českém obranném leteckém průmyslu a i pro ně by měla společnost zajišťovat jak technologie, tak vzdělávání. Piloti, kteří se zaškolí v píseckém Primoku, budou mít mezinárodně platný certifikát, což je velmi unikátní a společnost ho vlastní jako jediná na světě, jak říká Ladislav Semetkovský.
3: Jako první na světě jsme vytvořili certifikované výcvikové středisko podle vojenských standardů, to znamená, je to postavené pro vojenské piloty, ale samozřejmě je možné využít i pro civilní piloty bezpilotních letounů. To, co je unikátní, tak že jsme získali takzvaný ATO, to znamená, jsme osvědčená organizace pro výcvik vojenských pilotů bezpilotních letounů a jsme vlastně první v rámci členského státu NATO.
1: Což znamená, že ten certifikát bude platit pro celé území v rámci NATO. Náklady na vybudování tohoto střediska a úpravy letiště činily přibližně 100 milionů korun.
0: Říká reportérka zpravodajství Eva Marmanová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: zasažen. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Napadlo vás, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: A nyní bude na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice řeč o sportu. Poprvé v dějinách fotbalového mistrovství světa nastoupil jeden z týmů ke svému zápasu v zemi, se kterou je ve válce. Iránští fotbalisté remizovali na americkém území 2-2 s Novým Zélandem. Hrálo se v Los Angeles, kde žije největší americká komunita emigrantů z Iránu. Utkání se proto změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu. I když FIFA přikázala, že jiné než oficiální symboly Iránu musí zůstat jen před stadionem. V dnešním zápisníku z turnaje to zaznamenal náš zvláštní zpravodaj.
1: FIFA sice zakázala vnášet na stadion iránské vlajky se symbolem lva a slunce, ale přesto tady před stadionem vidíme doslova moře těchto monarchistických praporů. Desítky emigrantů z Iránu tu křičí, že iránská reprezentace není jejich tým, že nereprezentuje lidi v Iránu, ale teroristický režim a revoluční gardy. Nava utekla s rodiči před režimem z Iránu před 10 lety, teď má americké občanství, studuje v Las Vegas a drží nad hlavou portrét Rashida Mazaheriho, bývalého brankáře iránského národního týmu, který začátkem letošního roku zmizel po té, co kritizoval iránský režim.
2: Rashid Mazaheri. Right now he's in jail because he spoke out.
3: Teď je ve vězení, protože se ozval proti tomu, co se v naší zemi stalo v lednu. Hrozí mu poprava. Není v kontaktu se svou rodinou. On a ještě Sardar Azmoun, který kvůli tomu taky sem do Ameriky nepřijel. To jsou jediní dva hráči, o kterých vím, že se proti těm masakrům ozvali. Nemám z toho dobrý pocit, že tady Irán hraje. Neměli jim to povolit. Ti hráči podporují teroristický režim. Můžou aspoň udělat to, že nebudou zpívat národní hymnu. Uvidíme. Doufám, že nějak ukážou, že tuhle vládu nepodporují. A ta vlajka se lvem a sluncem, to je naše historie, naše kultura, skutečná vlajka Iránu, kterou se snaží zakázat. A k té oficiální my se nehlásíme.
1: Tady na ploše před stadionem vidíme spoustu iránských fanoušků, kteří mají stupenky, míří na stadion, vědí o tom zákazu a tak teď hromadně skládají své monarchistické vlajky, svlékají trička se symbolikou lva a slunce a snaží se nacpat tyto předměty, kam se dá, pod tričko, do kapes. Hasan říká, že se pokusí s rodinou takto projít.
4: FIFA said that we have to bring a Mullah's regime flag, but I don't know. This is America.
5: FIFA řekla, že si smíme přinést jenom vlajky iránského režimu. Ale já nevím, tohle je přece Amerika. Tady si můžete mávat jakým praporem chcete, ne? Já na ten stadion nejdu fandit Iránu. Ne, že bych místo toho fandil Novému Zélandu. Jdu tam prostě manifestovat za převrat v Iránu. Tohle není můj tým. Není to tým iránských lidí, ale režimu.
4: Mullah's regime.
1: Na stadionu při zahajovacím ceremoniálu na ploše obrovská vlajka se symbolikou současného iránského režimu, ale v hledišti je vidět, že ten zákaz FIFA vůbec nezafungoval. Je tady spousta vlajek se sluncem a lvem, lidé oblečení do triček s touto symbolikou, nebo vidíme i takové kravaty. A slyšíte, jak obecenstvo bučí na oficiální hymnu Iránu, zatímco hráči zpívají a své pravé dlaně pokládají na srdce.
6: These team members, all of them shake hands with Khamenei.
7: Všichni členové tohoto iránského týmu si třásli rukama s Khameneim, než ho zabila bomba. Všichni z nich podporují režim v Teheránu. Oni nás nereprezentují a Iránci nebudou šťastnější, když tenhle tým vyhraje.
6: Mehran Samak.
7: Víte, kdo byl šťastný? Mehran Samak. To byl mladý kluk, který se v Iránu radoval z porážky iránské prorežimní reprezentace na šampionátu před 4 lety. A vzpomínáte, co se mu stalo? Zastřelil jeho za to přímo před jeho snoubenkou. Tak jak se máme radovat, když sem přijel tým iránského režimu?
6: He was happy that the Islamic Republic lost. So how we can be happy just by the Islamic regime team to come in here?
1: Říká iránská dívka Nazani, ale během utkání má iránský tým od publika silnou podporu. Fandí i někteří s monarchistickými vlajkami.
8: Ve jménu Boha Všemohoucího musím říct, že ta atmosféra pro nás byla důležitá. Měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Z toho mám radost. Jinak trávíme hodně času na cestách. Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem, a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Irán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
1: Řekl po remíze s Novým Zélandem iránský kouč Amir Galenej. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Vžít se do role nevidomých a zrakově postižených můžete v těchto dnech v Českých Budějovicích. Na hlavní náměstí dorazila kavárna Potmě. Na místě máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já stojím tady v rohu náměstí, konkrétně u Černé věže, kde právě kavárna Potmě nadačního fondu Světluška stojí. Před chvilkou jsem byl uvnitř a vyzkoušel jsem si ten zážitek, jaké to je, když se ty role obrátí. A musím říct, že stále se z toho intenzivního prožitku vzpamatovávám, protože to byla obrovská zkušenost pro mě a asi jako pro každého, kdo tam poprvé vstoupí. V podstatě bylo to tak, že se mě ujala průvodkyně, která mě zavedla dovnitř do té absolutní tmy, ale opravdu absolutní tmy. Představte si to, jako když v noci usínáte, zavřete oči a jakoby se díváte na ta víčka, tak takhle to na mě působilo a ona mě vedla do té samotné kavárny k tomu stolu. Ten první dojem byl takový pro mě trošičku až jakoby nepříjemný, protože jsem nevěděl, kam jdu, kam našlapuji, byl jsem odkázaný plně jenom na ní. Potom jsem si sedl, kde mi obsloužila kavárnice a já jsem tam seděl v té malinké kavárně a povídal jsem si s dalšími lidmi, kteří tam se mnou seděli. A během chvilky jsem cítil, jak se mi úplně zjitřili ostatní smysly, hlavně sluch, a jak nás tam bylo víc, tak když třeba se někteří lidé začali smát, tak mi to chvílemi bylo až nepříjemné, jak vlastně ten sluch zintenzivnil vlastně oproti tomu zraku. Byl jsem tam asi půl hodiny, strašně to uteklo. Myslel jsem si, že jsem tam tak pět minut, takže i to vnímání času tam bylo takové zvláštní. Je to opravdu zážitek, který doporučuji každému. A jaké reakce tady právě bývají, když ty návštěvníci vyjdou z té kavárny Potmě a jaké jim třeba zážitky tady utkvily v paměti? Na to už se tady přímo ptám Kateřiny Orságové z kavárny Potmě, která tady mimo jiné taky obsluhuje. Tak jaké jsou ty pocity návštěvníků?
3: Krásné odpoledne, tak ty pocity jsou různé. Často se nás hostí ptají, jestli náhodou vevnitř nemáme nějaké noční vidění. Nejsou schopni věřit tomu, že opravdu vevnitř obsluhujeme v naprosté tmě, nosíme ty nápoje, vedeme je. Myslí si, že máme noční brýle a těžko uvěří tomu, že opravdu vevnitř nevidíme stejně jako hosté.
2: A nějaký zážitek, který vám utkvěl v paměti?
3: No, měli jsme jednou takového rázovitého pána v Ostravě a pán už byl na odchodu a loučila jsem se s ním, říkala jsem mu, že si může od nás vzít kelímek na památku a pán mi teda rázně odpověděl, že kelímek si, že ho prostě nechce, že si venku koupí čelovku. A tak jsem mu říkala, že čelovku si klidně zakoupit může, že aspoň přispěje více na nevědomé. A pán mi teda řekl, no tak já si ji koupím a dobře, kelímek si taky vezmu, dám ho svojí staré na kakao. Jo? Takže zážitky jsou opravdu různé. Tenhle pán mi utkvěl opravdu hodně, hodně v hlavě.
1: Petře, dokdy je možné kavárnu Potmě v Budějovicích navštívit?
2: Tak, ta kavárna Potmě je tady až do této neděle, 21. června. Otevřeno je tady každý den od 9 do 20 hodin, s tím, že polední pauza je od 13 do 14 hodin. Vstupné je 220 korun, včetně prvního nápoje a kelímku. Druhý nápoj stojí 50 korun. A tady je důležité říct, že veškerý ten výtěžek jde na podporu nadačního fondu Světluška.
1: Říká regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na konci pracovního týdne k nám dorazí tropické teploty. Jak konkrétně tedy bude v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Nyní je tu Petr Fliebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Než se dostaneme k těm tropickým teplotám, pojďme si říct, jak to bude vypadat dnes v noci a zítra.
2: Počasí u nás ovlivní frontální systém postupující do střední Evropy od západu. Noc i zítřejší den budou tedy stále se zvětšenou oblačností. Místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasní déšť a pouze výjimečně se mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupně Celsia a maximální denní budou o trošku vyšší než dnes, mezi 22 až 25 stupně Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý západních směrů, který zítra odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Jak bude ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek nás začne ovlivňovat tlaková výše nad naším územím. Bude převážně polojasno, během odpoledne místy až oblačno a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky. V noci a ráno se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 14 stupňů a ty maxima už porostou kolem 27 stupňů Celsia. Vítr bude ve čtvrtek pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: V pátek už k nám dorazí ty vysoké teploty, tak co konkrétně nás čeká?
2: V pátek ty teploty vystoupají až ke 31 stupňům Celsia. Minimální teploty se potom budou pohybovat kolem 15 stupňů. Bude jasno až polojasno a beze srážek. A vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
0: V sobotu bude opět tropické horko, Petře?
2: V sobotu se ještě více ohřejeme. Ty maximální teploty se budou pohybovat mezi 30 až 34 stupni Celsia. Minima potom kolem 17 stupňů. Bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a místy se budou vyskytovat přehánky, ojediněle se potom mohou tvořit také bouřky. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Tolik Petr Fliebauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Jsou farmáři, ale traktor nemají. Žádnou těžkou zemědělskou techniku totiž nepotřebují. Tereza a Jakub Peškovi z Libějovických Svobodných hor na Strakonicku se po studiích v Česku a zahraničí usadili v malé jihočeské Vísce. Opravili rozpadlou chaloupku a na okolních pozemcích postupně rozjeli menší farmu. Co je to market gardening a pokryje takovým zemědělcům úroda celoroční spotřebu? S manželi Peškovými si nejen o tom popovídáme ve středu 17. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Od září musí být v každé první třídě základní školy s více než 15 žáky asistent pedagoga. Černovice na Pelhřimovsku zdražily parcely a ruší bonusy. Rizika závislostí přibližuje návštěvníkům nádraží ve Veselí nad Lužnicí speciální vlak. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Školy mají mít od září v prvních třídách s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Naráží ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Podle ministerstva školství můžou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí rezortu Ondřej Macura upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
4: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
3: To jsou například děti s Aspergerovým syndromem. Na 4 s podobně závažnou diagnózou, tak bude ve třídě jeden asistent pedagoga. Stavebníci zaplatí za městské parcely v Černovicích na Pelhřimovsku několikanásobně víc než doteď. Radnice taky ruší bonusy za včasnou kolaudaci. Místo nich bude požadovat penále od lidí, kteří stavět nezačnou. Podle lidoveckého starosty Jana Broška se pozemky, které měly přilákat nové obyvatele, stávaly předmětem spekulací. Za 250 korun za metr si zájemci zakoupili pozemky a oželeli nabízený bonus za včasnou kolaudaci. Na pozemcích nestaví, ale leží tam ladem. Na nádraží ve Veselí nad Lužnicí odpoledne zastavil Revolution Train. Speciálně upravený vlak nabídne až do 18 hodin preventivní program zaměřený na závislosti a další rizikové chování mladých lidí. Účastníci v 6 vagónech 165 metrů dlouhého vlaku navštíví různá prostředí, doplňuje autor projektu Pavel Tůma.
5: Děti nám prochází řízenou interakcí místami, jako je autonehoda, skvot, bar, vězení, a uvidí příběh, který se skutečně odehrál kdysi mému kamarádovi v 90. letech, a ukazujem dětem, že jim ta nabídka od svého nejlepšího kamaráda nemusí být zrovna dobrá.
2: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 25 stupňů, na horách budou kolem 19. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu nebo západu a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě auta se střetla na silnici 105 u Temelína na Českobudějovicku. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte? Humoriáda.
1: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal dnes.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme, nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mě v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli, ku příkladu, svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží.

0: Řekněme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík. Drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy naposledy si, Maršku, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
3: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
2: Ano,
3: ty jako
2: to už
3: pohádku.
2: Se dívají na jiné žínky teď.
3: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
2: Hezky.
3: A 8měsíční a málku. Tak si chvilku počkám,
2: ano,
3: a těm budu číst určitě.
2: Myslíš,
3: nebo vyprávět.
2: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a
3: no
2: vyprávět,
3: tak,
2: že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného?
3: Musím
2: něco
3: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
2: elektronických,
3: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
2: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte se, ty se ho uváděla.
3: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
2: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Bolkem Polívkou Miroslav Donutil. V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia a komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Brano z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I my vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Haló.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba. Tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod. Moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším. Kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník. Vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Pejuji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná překvapen, že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnu to, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docilují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců, tyto atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: No tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dát třeba, nebo spoléháš na ten svůj nos.
5: Používám navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl, z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Aha, ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišli na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre. Tak,
3: Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dejte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to vedebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváku.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No jo, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano, ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívejší doby, je tam taky rozdíl? Vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako by záš.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal Miroslav Moravec.
1: Ano,
2: mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: Taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? A máš
2: vůbec
1: nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemám. Ani schovaný,
2: mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
1: bylo,
2: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: Daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš host.
2: Už to nevyželíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No, skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Jedeme dál, s druhým soubojem ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, anebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
3: Marie Redková, dobrý den.
4: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
3: No, ale...
4: Mirek ze Svitav.
2: A co vybíráte teď?
4: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to se mi moc nelíbí, no.
3: Dobře.
2: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
5: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou,
3: která
5: vás strašně ráda.
3: Děkuju, a dobrý den.
5: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
3: Děkuju.
5: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
2: Dobře, naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
3: Dobrý den.
2: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
2: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
7: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
8: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
7: No to by bylo dobře.
8: Já myslela, že jste z rozhlasu.
7: Ne, my jsme právě z televize.
8: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
7: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
8: Tak co? jak se ti líbím, živáčku.
7: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
8: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
7: Jo, myslím. To jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Ano. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická?
8: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
7: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
2: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
3: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
2: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne? Nebo
3: no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
2: Na konstrukci,
3: jo, tak. Ano. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali, ale jinak byly tedy... fix, ano, jo, na jo. Pevné.
2: Celou tu dobu.
3: Ano.
2: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno, ale mikrofony pořád stejné.
3: Mnohem později.
2: No to já ano, vím, ano, to vím. Ano. To už, vlastně
3: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
2: a
3: prošlo.
2: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
3: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
2: Ale byla jsi oblečená celá.
3: To jsem byla.
2: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
3: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
2: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího, stále v Humoriádě. Vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: Zdravím
1: jste?
2: Zdravím paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
4: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Řecková?
5: Ano. Ano, je to
4: malinko
5: tak.
4: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
4: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Je to tak, bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 jste taky nemohla.
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No, no, no. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, ochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No, no tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky bez oken, přeplněný popelnice.
7: To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Víte, televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní?
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase, ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Radková, děkuju.
5: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpět v Česku. Jihočeští hygienici zaznamenali rostoucí počty případů limeské boreliózy. Dětské hřiště s planetami vznikne v českobudějovickém parku Háječek. Zítra čekáme oblačno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
4: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
5: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
2: Jihočeští hygienici zaznamenali v minulém týdnu 248 případů limeské boreliózy a 12 případů klíšťové encefalitidy. Encefalitidou onemocnilo méně pacientů než v loni v polovině června. Výskyt limeské boreliózy je vyšší než ve stejném období předchozí sezony. Nejvíc případů boreliózy je na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Pokračuje ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
6: V posledních letech jsme v případě limské boreliózy zaznamenali nejvyšší výskyt za poslední roky. Je to dáno do značné míry elektronizací systému hlášení, které výrazně zpřesnilo hlášená data.
2: Vesmírné hřiště pro děti doplní park Háječek v Českých Budějovicích. Jeho výstavba začne v polovině července, informovala o tom mluvčí radnice Jitka Brůha-Velclová. Okolí hvězdárny a planetária budou dominovat trojrozměrné modely planet sluneční soustavy. Součástí hřiště bude stylizovaná černá díra a další interaktivní komponenty. Děti od srpna využijí kruhovou trampolínu a lanovou prolézačku. K hřišti se lidé dostanou po cestě z mlatu a na šlapných kamenů. Za stavbu město zaplatí přes 2 miliony korun.
7: Sport.
2: Ostrava dnes bude hostit nejprestižnější český atletický meeting. V 65. ročníku Zlaté tretry se představí i sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která nastoupí na hladké 400 proti aktuálně nejlepší světové překážkářce na této distanci Emě Zapletalové. Halová mistryně světa Manuel k souboji říká.
8: Tak samozřejmě je to obrovská výzva, ale máme tam i spoustu dalších skvělých atletek, takže si myslím, že celkově i pro fanoušky to bude zajímavý a atraktivní závod. A já nikdy neprozrazu vlastně výkony a časy, které bych chtěla běžet. Uvidíme, jaký prostě podmínky budou.
2: Hlavní program meetingu v Ostravě začne v 18 hodin.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se budou dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše k 25 stupňům, na horách budou kolem 19. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu nebo západu a biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují u nehody dvou aut u Zlaté koruny na Českokrumovsku. K nehodě dvou aut došlo také v ulici Pražská v Českých Budějovicích ve směru z centra za křižovatkou s okružní. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině uslyšíte, jaké škody napáchaly jarní mrazy českým ovocnářům a jakou pomoc pro ně stát hledá. Zjistíme, proč v Černovicích končí éra levných stavebních parcel a jak se mění podmínky pro jejich majitele. A přiblížíme také spor mezi vedením Lišova a tamním nezávislým starostou. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jedno.

0: 9 minut po 17. hodině je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje Alenka Rybáčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké úterní odpoledne. Vedení Lišova na Českobudějovicku bude po nezávislém starostovi Pavlu Dvořákovi vymáhat pokutu 1 700 000 korun. Ještě jako místo starosta měl podle zakázky městu před 3 roky vypracovat 4 projektové dokumentace. Ty ale odevzdal neúplné nebo se zpožděním. Na jednání zastupitelstva na to upozornili zástupci kontrolního výboru. Starosta Pavel Dvořák se proti vymáhané částce hodlá soudně bránit. Autobus se zahraničními turisty dopoledne uvízl pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Řidič podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Autobus při nehodě přišel o část střechy. Bylo v něm včetně řidiče 24 lidí, 4 z nich utrpěli zranění. Pokračuje mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
3: Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila a poskytla sterilní krytí na zasažená místa. Stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný transport do nemocnice a po poučení byli všichni ponecháni na místě.
2: Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV otevřel na letišti u Písku středisko profesionálních pilotů dronů. Podle ředitele společnosti Ladislava Sametovského se tam budou primárně vzdělávat armádní piloti, ale i policejní a civilní složky. Výcvik potrvá zhruba 3 měsíce.
4: To, co je unikátní, tak že jsme získali takzvaný ATO, to znamená, jsme osvědčená organizace pro výcvik vojenských pilotů bezpilotních letounů a jsme vlastně první v rámci členského státu NATO.
2: Do Českých Budějovic míří Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty. Od zítřka do

0: soboty zaplní park u Malého jezu městečko s provazochodci, tanečníky a herci. Po loňském prvním ročníku zaměřeném na dospívající, letos přehlídka rozšířila program také pro seniory.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Už jenom dnes můžou zemědělci zažádat o náhradu škody na ovoci způsobené jarními mrazy. Celkové ztráty odhadují na 1,5 miliardy korun. Žadatelé musí při šetření prokázat, že úroda bude oproti běžnému výnosu minimálně poloviční.
1: Podívejte se, tady na tom stromku není vůbec nic.
2: S farmářkou Irenou Štajnochrovou jsem přišla do třešňového sadu nedaleko Třebanic na Prachaticku. Třešně, které mi ukazuje, vypadají jako po sklizni.
1: Za normálních okolností by ty stromky byly úplně obalené. Teď jsou bez třešní. Začátkem května byly mrazy až minus 6 stupňů, což je pro nás vlastně likvidační. Nejsou třešně, nejsou švestky, nejsou ani jablka. Tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
2: A nepomohla ani ochranná opatření, doplňuje Irena Štajnochrová.
1: Zakuřovalo se v sadech, stříkala se voda a stejně při mrazech, kdy je minus 6, minus 7 stupňů, tak prostě vám to nepomůže. Takže náklady samozřejmě vyšší a zisk prakticky žádný. Teď na začátku června nám do toho ještě začaly padat kroupy, takže možná i z toho mála nakonec nebude nic.
2: Štajnochrovy každým rokem dělají samosběr, ten bude ale letos velmi omezený, říká Irena Štajnochrová.
1: Minulý rok to bylo celý měsíc, letos to bude jen několik dní.
2: Škody po mrazech nahlásilo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Podrobnosti má jeho mluvčí Eva Češpiva.
3: Nejvíc žádostí o šetření se týká jablek, je to téměř 30%, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní. Stejně jako před dvěma lety, nejvíc, tedy 20% zemědělců, je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Mrazy podle prvních odhadů poškodily ovoce na ploše více než 7200 hektarů. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
2: Mezi těmito žadateli jsou i farmáři z Třebanic. Pěstitelka Irena Štajnochrová k tomu dodala.
1: Samozřejmě nějaké náklady to pokryje, nicméně určitě to nenahradí zisky, které běžně z toho ovoce máme. Dělají se i ovocné šťávy, děláme křížaly a na to prostě nebude letos dostatek ovoce.
2: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD o situaci jednal i v Bruselu. Doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Necelé 2 miliony korun bude vymáhat vedení Lišova na Českobudějovicku po nezávislém starostovi Pavlu Dvořákovi. Ten v roce 2023 ještě jako místostarosta zpracovával městu 4 projektové dokumentace. Odevzdal je ale se zpožděním anebo neúplné. Případem se zabývali zastupitelé na včerejším jednání. Na chybu už dřív upozornil nezávislý opoziční zastupitel a tehdejší starosta Jiří Švec.
1: Vnímám to jako fatální selhání zhotovitele, to znamená, je to fatální selhání projektanta pana Dvořáka, no, bohužel.
2: Tvrdí zastupitel města Jiří Švec, který podal podnět k prošetření kontrolnímu výboru města. Podle jeho předsedy a lidoveckého zastupitele Martina Filipa vyšetřování ukázalo, že starosta má na smluvních pokutách uhradit městu přes 2 miliony korun.
3: Rada města na náš poput se tím zabývala a začala částku vymáhat, ale vymáhají částku nižší, zhruba milion. 700 tisíc.
2: Podle Jiřího Švece bylo hlavní motivací pro podání podnětu to, aby se vyhnul hmotné odpovědnosti za případnou škodu vzniklou neplněním uzavřených smluv.
1: Tam jako ani nešlo, kromě těch písemných výzev, který pan místostarosta tehdejší dostával, tak nešlo ani nic jiného dělat a já prostě nechci být hmotně odpovědný za jeho pochybení.
2: Starosta města Pavel Dvořák svou chybu na jednání veřejně přiznal. Zároveň ale upozornil, že jeho jednáním městu žádná škoda nevznikla. Tím pádem nesouhlasí ani s výší pokuty, proti které se chce soudně bránit.
4: Všechny ty projektové dokumentace byly v souhrnné částce asi 370 tisíc a vymáhaná částka po mně 1,7 milionu, tak mi to nepřijde úplně adekvátní částka, kterou bych měl být takhle trestaný za to, že jsem nedodal ty projektové dokumentace, které zatím skončí v šuplíku.
2: Starosta podle svých slov 2 ze 4 dokumentací odevzdal se zpožděním a u zbylých 2 chyběla povinná součást elektronické verze.
4: Chyběly tam 3 CDčka, takže já za ty 3 CDčka, které jsem k tomu vlastně nedodal, tak mám penále asi 500 000, ale byť teda i ty dokumentace byly digitálně teda předaný, digitálně to úředníci měli, bylo to naposílený, ale chyběly tam ty CDčka.
2: Předseda kontrolního výboru Martin Filip současně upozornil na to, že Pavel Dvořák, který byl v té době místostarosta, získal zakázky bez řádného výběrového řízení a bez větší kontroly.
3: My se osobně domníváme, že je trochu amorální přijímat zakázky od města, pokud jsem místostarosta či radní. Osobně bych se přikláněl k variantě, že takové věci schvaluje zastupitelstvo.
2: Podle bývalého starosty Jiřího Švece se ale jednalo o zakázky malého rozsahu, pro které není nutné výběrové řízení vypisovat.
1: My jsme zadávali podle směrnice zadávání zakázek malého rozsahu, schvalovala to rada města. Stovky za tu dobu, možná jako tisíce jiných subjektů na druhé straně smluv byly v souladu s tou směrnicí zasmluvněný, byla jim zadána nějaká zakázka, třeba na projektové dokumentace.
2: Problém v tom nevidí ani současný starosta Pavel Dvořák. Zároveň by ale digitalizací procesu a úpravou podmínek pro výběr menších zakázek chtěl podobným případům předejít.
4: Samozřejmě budeme se snažit poptat víc těch projektantů, pokud budou mít čas, a budeme se snažit mezi nimi vysoutěžit lepší cenu. Nicméně nemůžu zaručit, jakože se to po každý povede sehnat tolik projektantů, aby se měli z koho vybírat.
2: Pavel Dvořák zároveň zdůrazňuje, že všechny 4 dokumentace jsou k dnešku kompletně hotové a sankční lhůty už neběží. Z Lišova Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Černovice končí s podporou výstavby rodinných domů, na jakou tam byli dosud lidé zvyklí. Nízké ceny a bonusy za včasnou kolaudaci lákaly spekulanty. Za metr čtvereční se proto bude v tomto městě ležícím u hranice Vysočiny a Jihočeského kraje platit několikanásobně víc a bonusy se promění v sankce.
1: Jo, tak jo, to tady bylo, ještě když bylo tam, jako nebylo postavíno, tak tam takové nabídky byly, no.
2: S paní Alenou stojíme na okraji Černovic u jejího nově postaveného domku. Ona sama koupila parcelu za komerční cenu, nicméně tady v okolí jsou ještě i ty městské, které město nabízelo za velmi zvýhodněných podmínek, aby přilákalo nové obyvatele.
1: Že když jako do roka postavějí, nebo možná do 3 let, co tam bylo, už ani se nepamatuju. Takže mi to jako část vraceli, no. Ale to si myslím, že to bylo běžný, že to nabízelo víc jako obcí a tak, ne?
2: Tady by teď město mělo prodávat nějaké další stavební pozemky.
1: Akorát tady, jako co je to červený auto, tak tam. Taková nudla jenom dlouhá. Tady jako přes cestu naproti 3. Jako jsme my 3, tak tam budou taky 3.
2: O velmi nízké ceně nebo nějakém bonusu za rychlou výstavbu si budoucí majitele ale budou moct pouze nechat zdát. Celý koncept se totiž neosvědčil, jak mi na radnici řekl lidovecký starosta Jan Brožek.
3: To, že pro Černováka třeba ta cena byla relativně jako dostupná, ale pro někoho zvenčí, kdo bydlí ve velkém městě, tak ta cena byla směšná. Takže mu se vyplatilo si koupit stavební pozemek za 250 Kč za metr a oželet náš bonus za včasnou kolaudaci a ten pozemek do dneška tam jako v podstatě leží ladem, je nevyužitý a pro nás to znamená ztrátu, protože my jsme investovali do toho zasíťování a dneska tam nikdo nebydlí, zatímco na vedlejším pozemku už 5-8 let stojí dům a je tam rodina s dětma.
2: Radnice proto teď bude pozemky prodávat za cenu, která se více blíží té komerční. Pryč jsou i bonusy a nasadila spíše restrikce.
3: My jsme dřív šli vždycky metodou cukru, to znamená hodně velký úlevy, cena poměrně jako nízká, ale teď už to nejde takhle dělat, už nasazujeme spíš jako metodu biče, to znamená, když si koupíte pozemek a do několika let neskolaudujete, tak ne, že vám my dáme peníze za to, že jste byli tak hodní a skolaudovali jste, ale naopak je tam určitý penál za to, že jste neskolaudovali. Reagujeme tím na situaci, kdy v minulosti v podstatě se některé ty pozemky staly předmětem spekulací.
2: Místo 250 se teď tak v Černovicích bude za metr čtvereční platit 1200 Kč. Milan Soldán, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Jsou farmáři, ale traktor nemají. Žádnou těžkou zemědělskou techniku totiž nepotřebují. Tereza a Jakub Peškovi z Libějovických Svobodných hor na Strakonicku se po studiích v Česku a zahraničí usadili v malé jihočeské Vísce. Opravili rozpadlou chaloupku a na okolních pozemcích postupně rozjeli menší farmu. Co je to market gardening a pokryje takovým zemědělcům úroda celoroční spotřebu? S manželi Peškovými si nejen o tom popovídáme ve středu 17. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Víte, co a nebo kdo je to astakolog? Zjednodušeně řečeno je to vědec, který se zabývá životem raků. Astakologem je mimo jiné i rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák, který se teď čerstvě v americkém New Orleans stal prezidentem Mezinárodní astakologické asociace, což tedy z trochu určité nadsázky znamená, že je jedním z nejvýznamnějších astakologů na světě. Dnes dopoledne byl naším hostem. Na rozhovor s moderátorem Matějem Vodičkou si dokonce přinesl zajímavý artefakt.
1: Zpátky do Česka s vámi přicestovala i putovní odhadem asi 140 milionů let stará vzácná skamenělina mořského kolíše, kterou tedy vždy dostává prezident této asociace. Vy jste si ji přinesl dnes sebou do studia. Když se na to podívám, trochu mi to připomíná i možná takovou hezkou dekorativní dlaždičku, když to hodně zjednoduším, ale to si opravdu dělám teď trochu srandu. Samozřejmě, když má člověk před sebou tolik let starou skamenělinu, je to opravdu hodně vzácný artefakt.
2: Je, ale ono s tou dlaždicí nejste daleko od pravdy, protože vlastně skameněliny, většina skamenělin právě těch korýšů pochází z oblasti Německa, z oblasti Bavorska, kde byla té pozdní juře, když byli tady brontosauři a vlastně mořští plazy, tak vlastně v těch sladkovodních jezerech byla anoxie, to znamená nedostatek kyslíku a právě to byly podmínky, které jako byly příznivé k vytváření skamenělin. A dneska, když se tam ty skameněliny nacházejí, tak jsou skutečně v takových plátech, takže dlaždicích a je možné si je vlastně tak to představit. A zároveň ano, je to jako úžasný, když si člověk představí tu relativitu, když my se tady bavíme o nás, co bylo před tisíci lety. Dobře, to si možná trošku vzdáleně dovedeme představit, co bylo před 100 000 lety už hůř, co bylo před milionem let. Já si to hrozně těžko představuju. A milion let. A teď se tady bavíme o 135 až 145 milionech let nebo 150, kdy vlastně ve stejných vrstvách nebo na stejném místě byla nalezena i ta jedna z nejznámějších skamenělin Asteropteryxe. Takže jako je to hrozně těžko představitelné, co tady bylo. No byly tady dinosauři, byly tady přesličky, byly tady jehličnany, byla tady jezera, klimatické podmínky byly teplejší, oxid uhličitý byl pětkrát snad vyšší hladina, ale co přesně a jak ta doba probíhala a jestli se ten Archaeopteryx s touhletou krevetou zrovna, ona je to spíše kreveta tedy než rák, ale i předchůdci raků byli v té době, jestli se potkali nebo nepotkali, to jsou prostě věci, které jdou částečně mimo moje chápání teda.
1: No to mimo moje taky, ale samozřejmě já si třeba často nebo snažím se si představovat i to, že třeba v místě, kde se pohybují, tak byla jenom samá voda, nebo když se procházím po nějakých horách, tak se procházím vlastně po místě, kde dřív byla hora, a to jsem třeba v nějaké vyšší nadmořské výšce. Představuje se to hodně těžko, ale zároveň by mě zajímalo i jak se takhle na první pohled třeba dá rozeznat, že jde o skamenělinu, a ne právě třeba o nějakou tu dekorativní dlaždici, která si na takovou skamenělinu může třeba jenom hrát.
2: Tak samozřejmě já na to nejsem odborník. dá se to poznat. Jsou na trhu věci, které jsou třeba uměle trochu dobarvované nebo nějakým způsobem upravované. Já v tomhletom případě věřím těm odborníkům, kteří to opravdu posoudili a věnovali vlastně astakologické organizaci k tomu, aby se to v rámci prezidentství vlastně sdílelo. A je to taková docela hezká tradice. A jak už jsem na začátku naznačil, ty konference se konají na různých světadílech, takže já bych řekl, že je to i taková challenge pro nového prezidenta, to z Ameriky dovést do Evropy a potom z Evropy do Austrálie. Takže asi má to i ten symbolický význam.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Nyní je tu Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Než se dostaneme k těm tropickým teplotám, pojďme si říct, jak to bude vypadat dnes v noci a zítra.
2: Počasí u nás ovlivní frontální systém postupující do střední Evropy od západu. Noc i zítřejší den budou tedy stále se zvětšenou oblačností. Místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť a pouze výjimečně se mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupně Celsia a maximální denní budou o trošku vyšší než dnes, mezi 22 až 25 stupně Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý západních směrů, který zítra odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Jak bude ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek nás začne ovlivňovat tlaková výše nad naším územím. Bude převážně polojasno, během odpoledne místy až oblačno a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky. V noci a ráno se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 14 stupňů a ty maxima už porostou kolem 27 stupňů Celsia. Vítr bude ve čtvrtek pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: V pátek už k nám dorazí ty vysoké teploty, tak co konkrétně nás čeká?
2: V pátek ty teploty vystoupají až ke 31 stupňům Celsia. Minimální teploty se potom budou pohybovat kolem 15 stupňů. Bude jasno až polojasno a bez srážek. A vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
1: V sobotu bude opět tropické horko, Petře?
2: V sobotu se ještě více ohřejeme. Ty maximální teploty se budou pohybovat mezi 30 až 34 stupni Celsia. Minima potom kolem 17 stupňů. Bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a místy se budou vyskytovat přehánky, ojediněle se potom mohou tvořit také bouřky. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice končí. Ještě tady mám pozvánku k poslechu zítřejšího vysílání. Přineseme informace z veřejného projednání v Homolích, kde lidé řeší plánovanou výstavbu hal společnosti Amazon. Podíváme se také do Práchinského muzea v Písku a nabídneme i pohled jihočeského fotbalového odborníka Miroslava Jirkala na vystoupení české reprezentace na mistrovství světa.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz Malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Petra Pavla šťastný. Lidé můžou posílat nominace na ocenění Křišťálová růže pro významné osobnosti Jindřichova Hradce. V centru Jihlavy je možné parkovat zadarmo i v sobotu. Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná, naměříme až 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
3: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit, aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
1: Pavel taky zkritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o mezirezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Lidé můžou navrhovat kandidáty na ocenění pro významné osobnosti Jindřichova Hradce. Křišťálovou růži si každoročně odnesou lidé, kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno města. A to například v kategoriích věda a vzdělání, kultura nebo sport. Pokračuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
4: Nominace přijímáme do 30. června. Povinné náležitosti nominace jsou jméno a příjmení nominovaného, stručný životopis, konkrétní zdůvodnění nominace, kategorie ocenění a jméno navrhovatele, včetně kontaktních údajů. Ocenění se neuděluje in memoriam.
1: Jihlava částečně změnila systém parkování. Řidiči nově nemusí v sobotu za odstavení auta na vybraných místech platit. Změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
5: Je to možný, aby ta sobota byla zadarmo v těchto dvou režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaké 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
1: Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Slovák podezřelý z otravy sklenic s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Enšatu jí prodloužil do poloviny srpna. Úřady muže zadrželi na začátku května. Policie u něj našla jed na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Množství toxinu ve výživě by podle znalců život neohrozilo, mohlo by ale způsobit zdravotní potíže. Sklenice se kromě Rakouska objevily taky na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se budou dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů, na horách budou kolem 20. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu nebo západu a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K nehodě dvou aut došlo u Zlaté koruny na Českokrumlovsku a taky v ulici Pražská v Českých Budějovic ve směru z centra za křižovatkou s Okružní. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Melodie podvečera.
2: Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Příjemný červnový podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. A jako první písničku posílám všem, kdo dneska slaví svátek. Je tu pro vás Michal David a koukám, že dneska svátek slaví Zbyněk, tak všechno nejlepší. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a nyní nám volá paní Jiřina z Českých Budějovic. Přeji vám krásný podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych prosila zahrát Děti slunce a je to tak nějak pro všechny. Potřebujeme to sluníčko.
0: No a že ho teďka budeme mít od pátku.
1: No. Z toho jsem nešťastná, protože má okna na západ a bojím se o květiny.
0: Bojíte se o květinky? No tak více zalévat a možná je potom, já nevím, zatáhnout závěsy, když vlastně vy budete mít přímo v okně ty květinky, předpokládám, je to tak. Nebo máte na zahrádce květinky?
1: Ne, na balkóně.
0: Na balkóně. Tak možná je schovat nebo něčím zaclonit, aby na ně úplně tolik nepražilo, ale hlavně zalévat, to je to nejdůležitější.
1: Jo.
0: Tak jo.
1: Mějte
0: tak
1: se hezky, moc vám děkuju.
0: Posílám písničku a také se mějte moc hezky. Naslyšenou.

0: A Melodie podvečera, vítají nyní ve vysílání paní Ivanu. Krásný podvečer vám přeji.
1: Krásný podvečer, pane Michale. Já posílám písničku hlavně pro sebe, pro Renatku do Kájova a pro Věrku do Čmelín.

0: a přeju zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti, protože tu písničku už znám, já jsem tyhle písničky vždycky sbírala, ale pala jsem se je do sešitu.
1: Aha. No vidíte.
0: To už ta písnička tak už je lečitá, proto vím, že tam je bílá java 250.
1: A co když je tam červená java?
0: Ne, není.
1: Není? Jste si jistá 100%?
0: Jasně, že jo.
1: Dobře, tak jo, tak posíláme a mějte se moc hezky.
0: Tak mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice má prostor další volající i k vám. Krásný podvečer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a chtěl bych rád zahrát mojí hodnej babičce, jejím 82 narozeninám. Moje milá babičko, ty jsi moje srdíčko. A já jsem tvůj hodnej kluk a nezlob se na mě už a poslechně si tuhle tu písničku, kterou jsem ti vybral. Děkuju panu redaktorovi, taky moc děkuju a mějte se hezky a nashledanou.
0: I za Český rozhlas České Budějovice všechno nejlepší vaší babičce, naslyšenou.
1: Ano.

0: Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný podvečer vám přeji.
1: Krásný podvečer vám i redakci. A já bych chtěla obzvlášť pozdravit do Husince paní Ingrid, která dneska slaví své narozeniny. A bude to takový malý překvapení a jakoby předpremiéra pojede na tu skupinu, co jí zahraje. Tak jsem ráda, že jsem se dovolala a že jste vybral tu krásnou písničku. Takže jí přeju hodně zdravíčka, štěstíčka, přeji to všechny holky, co s ní pracujou, protože jsou to pořád mladý holky, krásný a i umí hezky zpívat, tak si to zaspívají, třeba zítra si to pustíme zpětně. Takže děkuju za vše a hezky si to užijte a ať to hezky oslaví s rodinou a od její holčiny dostane krásnou pustu a myslím si, že je to takovej krásnej večer. Takže děkuju všem a mějte se moc hezky, nashledanou.
0: I vy též, naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Haló, já nic nevidím.
3: Správně, vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
2: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
3: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Pavel Zajíc a to znamená, že zároveň je tady i další díl folkového antikvariátu. Je to pořad, který je vysílán ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic a zabývá se prezentací písniček z doby minulé, ale spíš než na tehdejší společenskou atmosféru upomíná na doby našeho mládí, kdy bylo všechno takové svěží a barevné, neboť jsme byli plní naděje a energie. To samozřejmě neznamená, že teď nejsme plní nadějí, ale s tou energií už to není tak slavné a kdo ze současných mladých mi to nevěří, tak však se dočká. Začíná léto, doba, kdy se vyráží do přírody, někdo jen tak na vandry, ti usedlejší do chat a chalup, ale do hospody se asi občas dostane každý. A pokud se v takovém zařízení objeví kytara, nebo nedej bože více nástrojů, tak vám můžu zaručit, že dřív nebo později zaznějí písně od kapely, kterou jsem si dneska vybral na úvod dalšího dílu folkového antikvariátu. Kapela se jmenovala The Greenhorns a jejich písně jsou zaručeně v repertoáru každé hospodské hudební sešlosti.

Tyhle písničky se objevily na přelomu 60. a 70. let minulého století a jsou to písničky, které se sem dostaly jako originály, zpívané samozřejmě anglicky a samozřejmě přes zákaz tehdejších kultur trégrů, kteří měli panický strach z anglických textů. Přitom, když si ty anglické původní texty přeložíte, nic, co by ohrožovalo pozice někdejších mocnářů, v nich pochopitelně nenajdete. Ale anglicky tehdy uměl málo kdo, a tak české texty byly pro lid jaksi stravitelnější.

Greenhorni byli jedněmi z mála, doslova asi tak 3 kapel, které mohly tyto písně s českými texty hrát a dokonce natáčet na gramofonové desky. Tím bylo umožněno i ostatním bezejmenným kytaristům a muzikantům, mezi něž se s hrdostí počítám, se tyhle písně naučit a nejen je poslouchat, ale i zahrát si je v hospodě u ohně a při podobných příležitostech.

0: Obliba těchto písní byla veliká a po revoluci v roce 1989 došlo k rozmachu písniček, které se bylo možno zahrát, tak říkajíc, své pomocí. Původní Greenhorni se vlivem vnitřních neshod o kompetence roztříštili do několika frakcí, které asi ani nechci komentovat, ale písně z toho jejich předrevolučního období už zůstanou navěky zapsány do srdcí a zpěvníků začínajících muzikantů.
1: Dneska poslední si už sklenku.

Kapel, které jsou v současné takzvané první lize a hrdě se hlásí k odkazu Greenhornu, je několik a mezi nimi vyniká plzeňský COP, který dokonce vydal desku remakeů greenhornských písní. Ale má samozřejmě i písně svoje, které si jejich příznivci, k nímž se počítám, také rádi poslechnou.

Copáci jsou kapela s bohatou historií, začínali v roce 1978, tedy stejně jako Nezmaři, a tak obě tyto kapely pojí letité přátelství, které vyústilo až ve společné oslavě 40 let obou kapel společným koncertem v pražské Lucerně v roce 2018.

Tohle byla taková copácká hříčka v originálním textu Merla Travise, kde se krásnou výslovností blízknul Jarda Štěrba. A okénko copáků uzavřeme asi nejoblíbenější písní v podání copu, písní Pár minut autorské dvojice Pedersen Hájek.

Vážení posluchači, těm, které tento díl folkového antikvariátu nebavil, se plní sen, díl končí. A těm, které to bavilo, slibuju, že se zase příští týden ze studia Českého rozhlasu ozvu. Do té doby se mějte hezky, zpívejte si, mějte dobrou vůli a myslete na to, že ti, kdo dobrou vůli nemají, žijou své životy tak nějak na půl a dobře jim tak. Naslyšenou příště se těší Pavel Vajíc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kvůli přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva rezignovala vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti. Armádní piloti NATO se budou cvičit v Krašovicích u Písku. Sbírka krabice od bot zaplatí letní výlety a tábory dětem z nízkopříjmových rodin. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a taky rozdílnému pohledu na její další koordinování.
2: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
3: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
4: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění. A naopak zlepší.
3: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Bárty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí k takové změně důvod.
5: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
3: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Výcvikové centrum pro profesionální piloty dronů dnes otevřela společnost Primoko v Krašovicích u Písku. Trénovat tam budou civilní i armádní piloti bezpilotních technologií. Společnost také jako jediná ve světě má unikátní certifikát, vysvětluje ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.
6: Jako první na světě jsme vytvořili certifikované výcvikové středisko podle vojenských standardů. To, co je unikátní, tak že jsme získali takzvaný ATO, to znamená, jsme osvědčená organizace pro výcvik vojenských pilotů bezpilotních letounů a jsme vlastně první v rámci členského státu NATO.
1: Lidé můžou přispět dětem z nízkopříjmových rodin na lepší prázdniny prostřednictvím sbírky krabice od bot. Charitativní akci pořádá diakonie Českobratrské církve evangelické. Výzva pro dárce platí do konce června. Podrobné informace jsou na webu krabiceodbot.cz. Doplňuje mluvčí diakonie Dalibor Hála.
7: Tam lze jednoduše na pár kliknutí darovat. Ti dárci si mohou vybrat, jak náročnou aktivitu dětem tím svým darem umožní, od nějakého výletu do přírody, který je ve výšce pár set korun, a až po třeba vyslání na celý týdenní tábor nebo nějaký rozvojový kemp.
0: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, večer pak až zataženo. Místy se budou dál vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů. Na horách budou kolem 19. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný. Foukat bude od severozápadu nebo západu a biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrně, v ulici Rudolfovská v Českých Budějovicích v jednom místě se propadla vozovka, místo je označené. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám?
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V.
1: Dobře, takže teď jsme vyvrátili takové pravidlo, které koluje a někdo ho považuje za správné, že když je to množné číslo, že je to malé V, když je to jednotné číslo, tedy vám jako jedné osobě, tak je to velké V. Takhle to tedy není, jde tam o váženost a nejde o kilogramy, ale o váženost toho člověka.
2: No, je to otázka stylistická, není to takhle jednoduché, že by se to dělilo mluvnicky na jednotné a množné číslo. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal.
1: Kdyby šlo to kroucení krkem tedy.
2: No oslovujete koho si a měl byste tam
1: dobře.
2: Ten styl dodržet. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak

0: to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě, ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
0: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
0: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Lačera te šukar šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková persekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Romava Keren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nedej bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba od někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim hrozilo soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjeli svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo anděl smrti.
2: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, než bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník posvědčil a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein! Čechy šeci kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezly a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili.
0: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Horodíně u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 42 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C-čko, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz, Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a shodou okolností odtama měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna. Potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v úvozovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: přesně 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal s hodnotou 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka Kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hammer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který je malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu došetřují nehodu a projíždí se Kyvadlově. A pak u Lipštejna se taky jezdí Kyvadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
1: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
0: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobrý cestě.
1: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
0: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té padesátky. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak. Ale
1: čím je to nejvíce jiné?
0: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích. Ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době někoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
1: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
0: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
1: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to. Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal vyjít na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady s 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budem to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
0: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, které jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
0: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti. A mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřený bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, kterou si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, zájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňát, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrh z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělá. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady a najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodok jmenu Violet, se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je jí věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy, furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotový stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on, kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tahle ta situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte,
1: ano.
0: Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu, ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já z dětství, já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vyprul vypínač, zvláštně, jak vím.
0: Čili něco se tam otevře tak, mezi 11 a 1? Tak.
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25. 11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit žánr s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. A říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, tedy zpívá, účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám, zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, je to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stál váš tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám vydaří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové. Pan poslanec, nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříně vsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Faster Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: cowboy boots. In a pair of cowboy boots. In a pair of cowboy boots. Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty. Tak, jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Petrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špaček kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy hradecká dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horace. Za chvíli jej u mikrofonu vystřídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

Country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

0: Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná. I díky Petru Rybovi.
1: Já s ním takhle z rána, že mi podáš vodu.

0: vrinal se na country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 46, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny V Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek a možná ještě

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jarošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze dvou na tři střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
4: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené tři body.
2: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí Kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu. Pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci. Fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že

že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak povšechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ, a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vědět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo. A zastavit, že se nemohlo. Ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí. Od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád. A

Když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí. A to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si. Ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 z těch obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel, přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v Divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily, to je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl, měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu, ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom tři pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik suchařů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu suchařů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bife na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší kleparské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana.
Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberryové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než 3 průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov 3 či 4 Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi 2 týdny zdržoval pořád v dílně. Byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením oznámil slavnostním hlasem: slavutný pan Geibel a jeho přítel. Slavutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností. V podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík. Za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka. Drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: London, I'll show you something to make you change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá Noční linka. Tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit. Před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hronie. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě, všem posluchačům samozřejmě, nádherný večer. A protože už to leto se je v rozpoku, jak to říká,
0: ano.
1: Tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala. Jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se. No, to byly prázdniny úžasně. Jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma. Vždycky jsem mamince něco pomohla a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako ano. Což teda o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali,
0: ano, ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradí.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: Ať si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: to
0: a bude na ní
1: mnoho,
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A klid a mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
1: Krásná hudba.
0: To je dobře.
1: Děkuji. Mm-hmm. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
0: Večer, ano. No, to jak chcete.
1: Ano, mm-hmm. Ano. A krásné téma. Mm-hmm. Jo, léto. Miluji léto tedy.
0: To je dobře.
1: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo. Mm-hmm. Takže já jsem celý rok, já jsem žila za socialismu ještě, jo. Mm-hmm. Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
0: Ano, ano.
1: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
0: že to pomůže.
1: Soli.
0: Mm-hmm.
1: Ano,
0: určitě.
1: Ano, že to pomůže. Ano, takže každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila. Mm-hmm. Moje holky dneska žádný ekzem nemají, jo, oni to měli v loktech, pod kolenama, mm-hmm. na zápěstí, škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký, škrabali se, svědilo je to, jo, oni nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
0: ano.
1: Aby se uzdravili, a já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
0: No tak to je nádherný výsledek. Tady se ukazuje, no. Že skutečně moře má opravdu no. Nejenom v sobě svoji krásu, ale
1: ano.
0: I sílu a velkou
1: a dnes
0: moc.
1: Mají, ano. A dnes mají holky teda, to dodám, uh-huh. 45 let mají dneska holky.
0: Uh-huh. Aha.
1: Dneska, zrovna
0: přímo dneska.
1: 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
0: Jo.
1: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo. Po tím ekzému.
0: No, vidíte to, jak se to vydařilo.
1: Takže maminka jim pomohla.
0: Tak, to je krása. No a co chystáte
1: na let? Maminka Iveta Olomouc Radíkov.
0: Dobře.
1: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
0: Dobře, ráda vyřizu.
1: Já jsem je uzdravila, no.
0: A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
1: Já mám 3 pejsky, takže
0: no.
1: Pracuju na zahradě tady, ano.
0: Mm-hmm.
1: Tady mám zahrádku.
0: No, to je krása.
1: Jinak jsem tady. Mm-hmm. Pod lesem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
0: Prostě budete,
1: jo,
0: venku
1: jsou,
0: s nimi a v přírodě.
1: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných

0: oni hasič už působí nebo požádá, tak se tam jdu podívat.
1: No krása.
0: Jo, pobavím se,
1: ano.
0: Poslechnu si tu dobrou hudbu, dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsem šťastná.
1: Tak to je dobře.
0: Tady pod lesem.
1: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
0: Ano,
1: přeju vám krásné
0: děkuji.
1: Dny. Hodně zdraví.
0: Ano, zdravím všechny. Ano, děkuji.
1: A
0: moc.
1: Dobrou náladu pořád. Mějte se hezky.
0: Ano, děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9:30, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu, jeden je příjemné a druhé je nepříjemné, tak nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu to nepříjemnému krátce, takže když je člověk v práci, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je to nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tím příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím, když, a když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo, jo, jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železářství.
0: Aha, vyjedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železářství tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to Borec koupil. A je to jako by v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogerii.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když je to v postu, ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale jak, já jsem přemýšlel o pivo ze 7. schodu.
0: Jo, jo, jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, kolik žitek schodu do sklepa 7, já musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte paní přede mnou, jestli má doma sklep a jestli pije pivo ze 7. schodu, no. Nejdeka nevím, posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlošově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to nemůže být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže no na létu si najdete svoje zkrátka, nějaké ty chvilky, to, co jo, máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak? Víte, protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co...
0: No tak o tom je noční linka, že se třeba můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
1: cestuju. Hrajete
0: fotbal? Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala. Jako
0: no prosím, škole. Krása, no proč ne?
1: To bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo, jo, jo.
1: No a na závěr chci pozdravit
0: Hlinkaře,
1: paní Ludmilu z Brna sympatěčku, paní Vlastičku,
0: dobře.
1: Polina, no a všecky Hlinkaře, i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím. Já teď nevím, teď si to nemůžu vybavit.
0: Pozdravíme, jo?
1: Tak všecky pozdravujte, no, budu poslouchat dál, a mi někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má... Moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zem lítat.
1: Tak tolik Petr Rezek a písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
2: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
1: To bylo krásně poeticky řečeno.
2: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak jak si začíná po té zimě otravné. Trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
1: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
2: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně, ano. Velmi krásně. A toho to si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
1: Po čem, po strništi?
2: Po strništi.
1: Po strništi.
2: Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lán.
1: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
2: Jo, ale
1: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
2: Věřím, věřím. I já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
1: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlepovat a tak jako z boku se šlápnout.
2: A to bylo romantický, potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
1: No je, je.
2: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Hvězdy nad hlavou. No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně. To znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
1: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře, což je dobře.
2: Nádherně jste to řekla za mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. z každé strany.
1: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
2: Ano, na Maltu. Jako zedník.
1: Jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
2: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
1: Nechystáte?
2: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
1: Jo.
2: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
1: Jo, no tak ať jde práce dobře od ruky, ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
2: A já vám děkuji.
1: Noční lince.
2: Děkuji, jo? I všem posluchačům přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
1: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendiu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Jituško, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání a posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození po svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pole a posečený pole a potom se tam pásly vždycky huse.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po té straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Ta měla tvrdý staniště, to píchalo do těch nožek, tak jsme museli chodit, jak říká pan, tou šouračkou, jo? Vždycky to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měkký ty stonky, jo? Tak to tak nepíchalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já z našich děcek, nás je pět, tak jednoho jsem byl ve Skrý, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak když to nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak... Takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velké horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když to blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, no, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí, jsem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly, která potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co se staráte.
1: Jo, to zase. A když můžu poročet, jako jo, tady mám kudu.
0: Jo.
1: Kteří toho mají někdy ode mě plný zuby, jako jo, no ale z toho si vydělat, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No,
1: takže takhle je to se mnou do těch, dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dolů. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle. No, nebo
0: no tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak kde jsem pracoval, režiu Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo.
0: Ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manžele, jo. Manžele, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali s sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: dětí. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky být jako nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo.
0: Ano.
1: Jo, to je důležitého leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je dobře. To je dobře.
1: Přírodě neporučím.
0: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo? Mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásný léta.
0: Uhum.
1: Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny.
0: Uhum.
1: A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže tak. No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a stažit se na to, dá všechno zapomenout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavila. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak hrozně jezdím, nejradši jezdím na Červenku.
0: Mhm.
1: Do Dvora.
0: Mhm.
1: Tam úplně to je nádherný.
0: No tak no, to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, moc je to mě zbyt, že?
0: Tak to je super. Tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, vy taky.
0: Naschledanou, naslyšenou. Já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav z

tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladík. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stačila nám jenom Celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Tak se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju, moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Mm-hmm.
1: Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro. Mm-hmm.
1: No a když se to probouzí, ty ptáčkové zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No ale to mám taky ráda,
0: to je
1: ale
0: dobře.
1: Ty horka. Ale horka, ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím i té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale, no a jinak léto mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, a by bylo tak do té 25, 26, víc, ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je apleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Já ne. Tak jako to... A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to bylo, to člověk vzpomíná na takové hezké. No, my to nebyla kousek, jo. My jsme jako na dráhu a ona byla dole Mnichovicí.
0: Jo.
1: Na náměstí bydleli a to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně. Oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka. Ani
0: takže
1: nerodí,
0: ráda vzpomínáte na ty dětské no. prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No, no.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přes pejda z Plzně, ty uměl ty právě pohádky si vymýšlel, tak jsme všechny poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě. To jako
0: a zážitky.
1: Nikdy nezapomene, mm-hmm. No, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojedem, že nemůžem zdravotně,
0: mm-hmm.
1: No tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no.
0: No, tak to je taky pěkná věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový sjezd a já jsem měla tady ty moje vnoučata od 13, ty bydleli na Prostějovce. Oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Pečíkova. No tak mě je dovez a oni toho lesa se strašně báli. Marketka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkal, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No, tak já jsem říkal, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdem na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové. A takhle mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby podívali, jak ty houby rostou, jak stojí, tak se mi tam vzal pan, pojďte se podívat, co jsme našli tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a mohli tábali toho, no prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a já jsem ráda, že jsem je taky do toho Jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No a tak jsme ho potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak jsem je já trošku do toho lesa, a měla jsem jich 7, ten vnoučat, takže
0: no jo.
1: Už mám pomalu 50-letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala do
0: těch. Jo, no tak tak.
1: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým nevzorem, že? Já jsem tam jezdívala v zimě taky na lyžování a v létě zase do té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce svolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky, kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa nazběrat, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale

0: děti rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbou.
1: No ty museli být, no jo.
0: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala a ty moje všelijaký trable, to všechno zmizelo všechno, tím, že
1: ano,
0: jsem
1: ano,
0: vždycky
1: ano.
0: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenomže už dnes tím mojím věku já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
1: Tak alespoň teď ale vycházky po okolí. No.
0: Že si to ty moje vnoučata užili.
1: Užili a pamatujou, ano.
0: Takže vzpomínají.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže tak to bylo i tu škola.
1: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
0: No, tak to jsou denně teda.
1: No to je mi jasný.
0: Tři, 4 kilometry není mý.
1: No to je krása, ano, ano, ano.
0: To jsem zase byla.
1: Ano.
0: Takže já nelením, já se musím unavit, abych si využívala všeho, jinak ano. Nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou. Že?
1: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
0: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a hodně, hodně posluchačů.
1: Děkuji moc krát.
0: Mějte se moc a moc pěkně.
1: Nápodobně.
0: Nashledanou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik, a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No, já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do třetice tady byla Jituška, už jedna co volala, takže máme to do třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky k známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasné.
0: No, je to takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme poprvé neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně pod stan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebřilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak možná se muselo někde vydat, jo, někde prostě být, a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano, ano, ano.
1: A že říká, proboha, tady nemůžeš vydržet jednou doma, já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho Rajhradu já dojíždím do Brna, do Zábradovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejdem tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka, krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti, a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak, takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda se zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo, když jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No jo, ale tak voda, to je jedno, také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různé rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem sebou měla plavky, zastavili jsme, rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedovedete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou, že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova, se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho se mi nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všecky a mějte se pěkně novodovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí, kdo mi to řekl, kdož pak

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí. Víte?
0: No tak to je dobře,
1: tak
0: že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři. To bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky. Jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jejej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumách a chytali prostě ryby. Já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej vít. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Strašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každého půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mně zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, i když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládat.
0: V paměti, ano, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod Stany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: U třetí na Bystříčka Tatry. A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech. No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod Stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, šelkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo
0: se, no
1: mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no, kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Vy jste ho zklamaný, aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení,
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak to nebyl stán.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kusiničky říkali, že vydrží, a já jsem nerád hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo. A teď teda z věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš schovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, rozumím.
1: Příliš vysoké ty horka.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne, ty tropické. Jinak jsem měl ráda i zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkové lyžovali, to mě taky se mě líbilo. A jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako.
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, čemu se zadaří.
1: Loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo,
0: nebo
1: říkáně sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to třešně, vidíte.
1: Třešně, ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No. Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte to, já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukal, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no, ale tady v Kyjově nic.
0: Tady tam u vás nic, tak vy jste to tam zrovna vychytali letos, to nějaké to mrazivé, když byly stromy v květu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže.
0: Jo, radši.
1: Vůbec, to zmrzne každý rok.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám, moc přesu měsíc po operaci ramene.
0: Jejej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit.
1: A chodím na cvičení a
0: to je
1: na magnety.
0: No.
1: Potrás si vazy v zimě, že spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostý, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě tomu dát, čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, aby mohl zase trochu pracovat.
0: Možná. Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky. Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuju moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 km od Třebíče.
1: Mhm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda, že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa.
1: Mm-hmm.
2: A prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty... v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: Ale tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam rostly suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově. Mm-hmm. Jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo. Prostě ať dá prstíček a to a pak zase perníková chaloupka do toho a prostě všechny pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takovej aj horor, jo.
1: Mm-hmm.
2: No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky, tam rostly dubáci, ukřížka.
1: Tak
2: když mamka nás poslala na polívku, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to. No lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišly tady o to, jako s tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládali, jsme se sešli tam třeba na narozeniny, nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5. A prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva. Uh-huh. A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněné vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako, že tak nemám rád. A, jo? No ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby rozstřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano,
2: ale
1: ano.
2: Ale asi zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale... Tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle, na ta posezení společná, no, na to povídání.
2: A to vykládám svým dětem nebo
1: občasům
2: a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
2: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že jo.
1: To je pravda.
2: Byla to, vždycky se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě a nějaká radost.
1: Ano.
2: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
2: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
2: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka,
1: dobře.
2: Kdo má rád a kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat i důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám i komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, víte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snažší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mně nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené, žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste

0: Víte, že to děvče je do vás zamilované?
1: Slyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
0: Tohle je pravda.
1: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
0: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30 hodiny. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
1: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
0: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
1: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
0: Nehledal jsem spoluviníky.
1: Tak proč je do toho vůbec táháte?
0: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
1: Ne.
0: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilováni.
1: Nesmysl.
0: Mohu to dokázat.
1: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
0: Nejsem fízl, pane doktore.
1: Doufám.
0: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
1: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
0: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
1: Tak je to taky v pořádku.
0: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
1: Například?
0: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
1: Chcete tím říct?
0: Vaše paní byla dnes u mne.
1: Vy jste ji předvolal?
0: Ne, přišla sama.
1: Nechápu, nic mi neřekla.
0: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
1: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
0: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
1: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
0: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
1: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
0: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
1: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
0: Ano.
1: Co jste jí řekl?
0: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
1: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
0: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za, no, za nemoc praktického člověka.
1: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
0: Ovšem, samozřejmě.
1: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
0: Měl jste

0: při tom telefonu. Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
1: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
0: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
1: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
0: Poslyšte, to opravdu není výslech.
1: Ano, Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
0: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
1: To neříkáte přesně, operace se povedla.
0: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
1: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
0: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
1: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
0: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
1: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
0: A vítězové nebývají souzení, že?
1: Nemám to heslo rád.
0: Proč?
1: Co vy všechno nechcete vědět?
0: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
1: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
0: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
1: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňková hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: že... Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle gobelen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer, kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, a nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o činného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cená stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
3: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivěkl? No, Boulogne sur Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země. Pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
3: Nemávejte zase těmi papíry. A na tom na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž divínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky by s těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou delfy, Dionýze. Moje delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty ses sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvání.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: A Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
1: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
1: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
1: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
1: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
1: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
1: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
1: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, než se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
1: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
1: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína a snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
1: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
1: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
1: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla si v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa, mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.